vydal si 7 cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků. Miláček žen

kočka žen a vedešníků. Tucty her, miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal, odhrň cíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou pravý zem.

Pro každou z tajně krásných dam složil si píseň strašný klam. Bezlstnou pravdu řekl si mámo, od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš tvoje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ze studia vás zdraví Tomáš Kačner a můj host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: protože jsme tady dva, tak dnešek věnujeme písním, které budou zpívat vždy dva interpreti. To nás čekají duety.
1: Suprafon ode mě chtěl slavné duety. No tak Pilarová Matuška, nejznámější od této dvojice, bylo Ach, ta láska nebeská, ale tu dneska neuslyšíme, ale uslyšíme dvě srdce, jeden hlas, Zdeněk Marat a Zdeněk Borovec.

0: Před týdnem jsme tady slyšeli Jiřího Korna, tak koho jemu si vybral do dvojice?
1: No, tak je to duet, ale tam Naďa Konvalinková jenom její hlas řekne ano, to je jenom malinko.
0: To má pouze takový herecký výkon v tom.
1: Ano, tak tenkrát to byla krásná holka.
0: Píseň Ne, maestro, Jiří Korn a Naďa Konvalinková.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se, uvolnit a něž.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: Dnešní desky Pásky vzpomínky jsou věnovány pěveckým či pěvecko-hereckým nebo hereckým dvojicím, zpěvákům a zpěvačkám. Zatím jsme to měli genderově vyvážené, vždy mužský a ženský hlas, ale to nebylo vždycky. Někdy se taky stalo, že zpívali třeba dva chlapy nebo dvě dívky, dvě zpěvačky. A jeden slavný duet je Chytnem druhej dech. Ten už jsme tady v našem pořadu měli. Nicméně, když dneska si schrnujeme právě ty duety, všechny takhle k sobě, možná by mohlo zaznít ještě jednou. A to zpívali Valdemar Matuška spolu s Vladimírem Menšíkem. Jak ti vůbec napadlo dát je dohromady?
1: No, tak to bylo vlastně v pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Ten Láďa Menšík, no tak o tom bych mohl vyprávět hodiny o Láďovi. To byl prostě ohňostroj, ten Láďa. No a tak mě napadlo, že by tam spolu mohli zaspívat Chytnem druhej dech.
0: Text k této písně napsal Zdeněk Borovec. Chytnem druhej dech.

0: výlet ech.
1: Šertem neduhým,
0: páni chytnem druhej dech.
1: To budete koukat,
0: a až nám za pár let
1: staň se osude,
0: začnou říkat kmet.
1: Toho nebude,
0: páni chytnem druhej dech.

0: třeba koukej to, jo, ale co tahle tata, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No, v mém případě zamlčet, chci jim spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

0: Jedna z nejznámějších dvojic v historii naší populární hudby určitě byla Iveta Simonová a Milan Chladil.
1: A mám s nima písničku jednu, Už troubějí na horách jeleni.
0: Tak to je trošku netypická pro tuto dvojici.
1: Ale k tomu je to naprosto netypický, ale měl bych tady, jak to bylo, když já jsem to Ivetě a Milanovi slíbil písničku, a ta Iveta říká, no tak tohle to já zpívat nebudu. Možná, že už jsme o tom někde mluvili. Já ti jenom řeknu takovou legraci, co se stala. Protože když Iveta řekla, ne, to já zpívat nebudu, ono se tomu říkalo jako odrhovačka taková. Uh-huh. Já povím, no tak ať je to jakkoliv, ale paní Iveto, já jsem na to objednal 8 lesních rohů. No a Milan mě pomohl, říkal, no tak když ten Hipštaj to zařídil, objednal 8 lesních rohů, tak to bychom měli teda zaspívat. No tak ono tam nebylo o těch 8 lesních rohů, ale to, aby jsme tu Ivetu zlomili, tak jsem to takhle jako nějak udělal. Je to hezká písnička, oni to udělali dobře.
0: Iveta Simonová, Milan Chladil, Už troubějí na horách jeleni.

0: Teď se zase podíváme na trochu jiný žánr. Čeká nás Tereza Duchková a Zdeněk Plech. Zaspívají nám píseň Stmívání.
1: A víš, co to je vůbec?
0: Přiznám
1: za
0: se.
1: Za skladbu?
0: Vůbec ne.
1: Je to Zdeněk Fibich, poem, a otextoval to Ivo Fischer, nazval Stmívání. Ta skladba je nespívatelná pro jednoho člověka. To už jsme tady taky měli asi. Mm-hmm. Tam je obrovský rozsah, proto jsem to dal zpívat dvěma zpěvákům.
0: Tereza Duchková, Zdeněk Plech, Stmívání.

0: V následující píseň se jmenuje O nás dvou. Samozřejmě každý si hnedka řekne, no to bude Iveta Simonová a Milan Chladil, to je jasné. Ale kde pak kapelník Václav Hybš ji svěřil úplně jiným zpěvákům.
1: To bylo pro pořad k nedožitým snad 80 letům Vladimíra Dvořáka. Mm-hmm. Domnívám se, že autorem muziky je Pavel Bajerle, náchodák zase z našeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Teď nás zase čekají dva mužské hlasy. Oba to jsou Karlové, Karel Hála a Karel Štědrý.
2: No tak k téhle skladbě ti můžu něco říct. Tu nám potom soudruzi zakázali, aha, protože tam zpívají, že nic není gratis, ani siest. No a teď jako to se soudruhům nelíbilo. Ale oni to tam vysvětlujou, ty kluci, že není gratis ani siest z kopce dolů.
1: Jo, ale samozřejmě bylo to pochopit.

0: A nežene, jeden se užene, než něco se žene?
1: Grátis. Než bys řekl švec.
0: Je tu nehoda, zdraví se na hlodání, kdo však přeškoda vodu ti

0: vlastně taky nebylo špatný.
1: Gratis.
2: Pane Hála, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
1: Gratis.
3: A teď nás čeká píseň Sladká Zuzi neboli Sweet You. Kdo nám ji zaspívá?
4: No, je to duet Martin Dejdar a Marek Eben.
3: To je zvláštní kombinace.
4: No je.
3: Takže dva skvělí herci a Marek samozřejmě vedle toho i velmi známý zpěvák a také moderátor a spolu v písni Sladká Zuzi.
5: S celou kapelou hrajte pro skvělou Zuzi. Zuzi. Rytmus ocení.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách si s Václavem Hybšem povídáme o zpěvácích a zpěvačkách, když spolu zpívají duety. Karel Štědrý a Helena Vondráčková.
1: Když jsme hráli v rokoku Filozofskou historii, což byl muzikál Zdenka Petra a Ivo Fischera, nejkrásnější sál, tenkrát to bylo v roce 68. To byl muzikál, který potom nám zakázali. Já nevím, co bych k tomu jako řekl, ale je to krásná písnička.
0: To je právě fajn, že si ji takhle můžeme připomenout. Že tady jsme zatím slyšeli řadu písní, které se hrají, které jsou známé, které jsme i v našem pořadu už měli, ale tuhle jsme tady ještě neměli. Pojďme si ji poslechnout.

0: Karel Štědrý a Helena Vondráčková spolu zpívali Nejkrásnější sál. Ne vždycky všechno zpívají zpěváci nebo herci. Ty humornější písně klidně zpívají nespěváci nebo řekněme komici, baviči.
1: Bylo to duo komiků.
0: Takže Lauer a Hardy, ale v Čechách také třeba duo.
1: Darek Vostřel a Jiří Šašek.
0: A jejich číslo se jmenuje
1: Vězeň na bezdězi.
0: Tak jsem

0: vězení.
1: Jo, je.
2: Co děláte, když se to natáčí?
3: To se natáčí tohle?
4: No ovšem. A na druhé straně téhleté desky značky Suprafon.
5: To je Suprafon?
4: Ano, to je Suprafon. Na druhé straně zpívají děvčata od nás z divadla, tak se snažte.
5: Teď já dělám, co můžu.
4: Jednou jste 36. ve Slavíku, tak dělejte, na mě nezáleží.
5: No tak já teď začnu pořád.
4: No.

0: když jsme u těch vtipných písní, tady už jsme několikrát slyšeli píseň Znám jednu dívku tvou úpravu, kterou spolu zpívali Karel Gott a Valdemar Matuška.
1: Ovšem tenkrát to bylo zasazeno do silvestrovské opery.
0: Což jsme právě třeba i na Silvestra si tady pouštěli, když jsme právě v těch duetech, takže to tady má své místo.

0: Tak to byla samozřejmě slavná taková směs z prodané nevěsty, tak jak ji upravil Václav Hybš. Václave, co dalšího si připravil?
1: No ještě dva chlapy zase, František Filipovský a Valdemar Matuška, tenkrát pro pořad Dobrý večer s Valdemarem, tak hostoval tam vlastně v tom pořadu František Filipovský, no a spolu s Matuškou zaspívali Kapička štěstí.

0: Desky, pásky, vzpomínky, to byl František Filipovský a Valdemar Matuška. Teď si poslechneme další dvojici zpěvaček, které spolu dnes ne tak úplně dobře komunikují, Helena Vondráčková a Marta Kubišová, Vlastenecká píseň.
1: Což je opět z filozofské historie.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Desky, pásky, vzpomínky, už se dostáváme skoro k závěru. Teď tady je napsaná dvojice, kterou moc neznáme. Iveta Dufková a Robert Šicho. Ty si je dal dohromady, nebo jak k tomu došlo?
2: No ne, tak vybral si to Iveta Dufková do svého CDčka. Když přivedla toho Roberta, tak já jsem koukal, že on zpívá ohromně. Takže si to můžeme poslechnout. Nikdo v celém světě.
1: Takže tohle je jeden z mála případů, kdy ty jsi nebyl iniciátor té dvojice, kdy jsi se spotkal se zpěvákem pro tebe vlastně novým až přímo ve studiu.

0: Nikdo v celém světě, další duet v dnešním pořadu Desky pásky vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, co nabídneme teď?
1: No tak Landiáka, já to teď jak si opravím, tak jsme ho přezdívali Landiák. Pavel Landovský a Naďa Urbanková, on tam se jim k tomu trošičku přimotá, Valdemar Matuška taky, ale není to moc slyšet, ale ten Landiák tady zazářil. A bylo to točeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem, protože Landovský byl hostem tohoto pořadu.
0: Tak to asi nebude žádná vážná písnička, to bude asi trošku
1: legrace. Ne, to je legrace, no.
0: Píseň?
1: Byla jedna holčička, to je text Jana Wericha.
2: Byla jedna holčička, a na

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ty jsi mi teď během písničky říkal, že máš pro nás velké zajímavosti připravené. Že to nebude jenom obyčejný duet, ale že to bude...
1: Double duet.
0: To je takový zvláštní hudební pojem.
1: Je, no ale povídej.
0: Čili to je tvoje licence, double duet?
1: Ano.
0: Tak co nás čeká?
1: Zaprvé řekneme, co to bude za skladbu. Chvalme zem. No tak to otextoval Ivo Fischer a je to ten známý zbor židů z opery Nabucco.
0: Nabucco, ano. Pojďme si to poslechnout a kdo nám to bude zpívat?
1: No tak to ti řeknu samozřejmě Daniela Šinkorová, Tereza Duchková, Zdeněk Plech a Bohuš Matuš.
0: Chvalme zem.

0: Tak to byl takzvaný double duet, píseň Chvalme zem z opery Nabucco. A co máš teď pro nás? Teď si říkáš, ještě. Máš úplné překvapení, že se mám opravdu na co těšit.
1: Ano, jistě, že to bude zvláštní double duet. Chceš vědět, kdo to bude zpívat?
0: Ano.
1: No tak dva duety to budou. Špejbl s Hurvinkem.
0: Ano.
1: Valdemar Matuška s Máníčkou.
0: A název písně?
1: Název písně Houpavá a ještě k tomu dodám pro zajímavost, že to bylo natočeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Proto se tam ten Valda přimotal k tomu.

0: tak to bylo zvláštní obsazení, zvláštní double duet. No a blížíme se už k úplnému závěru dnešního pořadu, dnešního setkání s různými dvojicemi, až teď tedy dvojitými dvojicemi.
1: Neboli... No tak já mám ještě jednu zvláštnost. Jak bys to nazval, když to bude 10 duetů?
0: Velký sbor.
1: No a ty nám zaspívaj písničku, oni se představějí sami, odkud jsou, není to hradecký sbor. Mm-hmm. Oni, no to uslyšíš všecko.
0: Takže máme se nechat překvapit. Čeká nás teď něco opět speciálního, něco, s čím se dnešními deskami, páskami, vzpomínkami Václava Hybše rozloučíme. My moc děkujeme za pozornost. Ze studia se s vámi loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
0: A příjemný poslech. Chceš ještě něco dodat k té písni?
1: Ne, ta píseň začne a uvidíš to.
0: Dobře, tak malé překvapení na závěr. Těšme se na to a za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
2: Krásný den všem.
1: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Tak toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny. A je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po oslavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co tam
1: myslím,
0: máme
1: že
0: na
1: Uršula
0: začátek?
1: Určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
1: No myslím jako sen.
0: Jo tak, dobře.
2: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věcí, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Pojď. Uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, už se nese. Pivečko bude, televizku si pustíš. Hačni si, Františku, udělej si
0: co
1: pohodlí.
0: Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchanej.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že za mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studenější. Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsme tí hnusní polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne, já nechci, si dám. Ne, právě, že to je takhle dobré.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval? Ano, ať zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála. Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi žodná, hle, tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: No právě, pojď, uděláš si pohodlíčko.
0: Co mi fotbalu,
1: no,
0: já?
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkový ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám, ještě úpletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pivečko.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom?
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
0: Je.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej, ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: hvězdami. Mně se sny plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má jet na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel moji show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak puk a říkám, prosím. A on říká, no dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK. A zaspíval jsem si s ním skutečně na jevišti a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme,
4: Abychom si ho představili z 90.
5: V 90. No. letech tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takhle, ano, ano, ano, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Halo. Dobrý odpoledne. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko a chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: O, děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschledanou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník, přeju vám krásné sobě. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme další, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, z Vlkavy zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: I vás. A
8: chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme hned pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji
9: vás,
3: velmi, dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen vlastní.

0: Láďa Hron.
1: Dneska budeme básni, dneska budeme básni.
0: Básníme, už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
2: A já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A je mi jsou číslo 3.
3: Ano.
2: 7.
3: Ne.
2: 8. 11.
3: Máme.
2: 15.
3: Ano.
2: 18.
3: 21.
2: 22.
3: 29. 33.
2: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
4: Hele, hele, já do smrti nemusím vůbec nic dělat.
5: Ale Františku, teď by si se mnou doma jenom nudil.
4: Jo?
5: No jistě. Hele, v podniku si tě budou považovat.
4: Je.
5: Jen pracuj. Určitě ti opatří mladičku a krásnou sekretářku.
4: Je, takhle. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
5: Děti, no. Že jsi mi to připomněl. Tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
4: Zabili domovnici.
5: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
4: Pánové, tak oni se prepadají, nejenom se náhle zlepšili.
5: Zlepšili.
4: Ježíš, ale to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
5: Hej, Františku, sama zařídím.
4: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
6: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
4: A to už to asi neprohrajou.
5: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty seš tady napsaný taky.
4: To je za známku Paris.
5: To bude z ciziny.
4: Yeah.
5: Počkej, tak Františku, tak... Je Františku,
4: no, tak co tam je?
5: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty ses mi uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
4: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě je toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
5: No jo, ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
4: Je, děkuju ti.
5: Potnu.
4: Boženko.
5: A spínkej sladce.
4: To jsou věci.
5: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
4: No jo, Ježiši Maria. Ah, to jsou věci. Sny. Naštěstí je všechno, jak má být.
7: Humoriáda.

0: na čase být.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči, to si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno skonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencovi s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál. Když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod čirým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Tepliciach, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej.
2: Pome, Trenčianské Teplice.
1: A teraz aj kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu. To je for, kterým provázel kolega Ota Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr Zezdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuji.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc, co mě udělal Pavel. Když byla soutěž v Zubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho po vysílání za vás uškrtím, slibuju.
3: Takže zítra humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože
5: jo.
4: On je vlastnické střevo a...
5: Dobře, já ho budu teda škrtit jenom
3: děkuji
5: jako,
3: jo. No.
4: Dobře, tak jo.
3: No tak Petře.
4: O tu Jiráka, prosím.
3: Koho? O tu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím o tu Jiráka.
3: Mm-hmm.
6: A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho
7: ahoj,
3: jsme
7: zde. Ahoj, rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
8: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a hvězdička a to si musí celý národ pamatovat.
5: Já se pířím.
3: Ano.
5: Já se pířím.
8: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkujeme
8: a také. Bčko.
3: Ano, zapsáno, díky.
5: Děkujeme za krásnou pochvalu.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
3: Máme zapsáno.
9: Jinak přeju hezký den.
3: Děkujeme, krásně, naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Ota Jirák a další v pořadu, to je for.
10: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna povídá, já jsem doma přestala vařit prostě, jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravý holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
11: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdyby jsi nekecal.
2: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
12: tak...
2: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo teda...
13: Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
14: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl na Kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si pořídil na ten čum. A tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu. No, tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu.
12: Tak jsem sundal
14: kalhoty a dal jsem nadspal do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nekecej. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš? No, ne, se nevykecáš. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Otejrák se v ukázce hezky smál během fóru v kolegů pana vyčítala i Petr Janu a dalších, ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
15: Ano, milé, hele.
3: No, bez toho.
5: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na něj tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstnal.
3: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka z archivu na tichou píseň. Během toho hlasování humor mezera A, anekdoty, humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si, dámy a páni, u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme i v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Tati, taťolínku.
3: Ano, Hurvajs. Ano. Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: Tak to já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme Hurvínka pouštět, dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, ano, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle. I pana Hrona.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Jsem pan ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás. Dobré odpoledne. Komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdraví vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem, pane Krampola. Ano, rozumíme. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló, ozvěnu jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil?
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
2: Je tady restaurace u Nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u Nudle. Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
11: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
11: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
11: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo. No
11: a já bych přála, prosím vás, Bčko, ty anekdoty.
1: Máme zapsa.
11: Nebo
1: Ačko jsou anekdoty. Ačko, ano, ano, ano.
11: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
11: že
1: to je. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta?
3: Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
12: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě. Už od do platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
13: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
14: To si nepřejte, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
15: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že je vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
16: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka by brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
17: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
16: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
18: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Prezident podepsal růst rodičovské o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. Část jihlavského sídliště Březinova bude dnes bez pitné vody. Na severu Moravského krasu uhynula kvůli suchu část populace raků říčních. Ráno a odpoledne jen slabé lokální přehánky, večer už srážky na většině území. Teploty dnes nepřesáhnou 20 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré ráno. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO, navýšení pomůže rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich situaci. Část opozice neúspěšně prosazovala zavedení automatické valorizace příspěvku. Část obyvatel největšího jihlavského sídliště Březinova čeká dnes celodenní odstávka pitné vody. Z kohoutků nepoteče stovkám lidí, kteří bydlí v panelových domech ve spodní části sídliště a také v rodinných v ulici Stavbařů. Důvodem jsou plánované opravy a výměna částí vodovodního řádu.
2: Práce začnou v 7 ráno a v ideálním případě potrvají nejdéle do 18 hodin. Technici budou pracovat současně na třech místech. U kruhového objezdu v Okružní ulici a mezi vybranými panelovými domy na sídlišti Březinova. Pro obyvatele budou připravené tři cisterny s náhradním zdrojem pitné vody. Údržba vyjde služby města Jihlavy zhruba na 1 milion korun. Terezie Málková, Český rozhlas.
0: Ochránci přírody nachází na severu Moravského krasu desítky mrtvých raků říčních. Část potoka Bílá voda u Holštejna totiž kvůli letošnímu extrémnímu létu vyschla. Populace vzácných živočichů ale vodu k životu potřebuje. Ochránci přírody teď doufají, že pomůžou deště z posledních dnů. Čekají, až do koryta doteče více vody, shrnuje zoolog Antonín Krása.
3: Celý to tady mírně navlhlo, to suchý koryto, kde je teda vidět tři malé louže, ale je vidět, že ty raky, co přežili dotud, že to trošku rozhýbalo a vydali se na cestu, asi se snaží z těch nejmenších tůní, kde se doteď schovávali a kde doufali, že to přežijou, vydat se někam dál a najít třeba nové tůně.
0: Evropská komise zažalovala Českou republiku kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Státu ale pokuta bezprostředně nehrozí. Serveru irozhlas.cz to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude posuzovat Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo dočasné předání vyžádané osoby státu, který vydal zatýkací rozkaz. Spor s komisí trvá už od roku 2020 a Česko mezi tím zákon upravilo. Podle komise ale neodstranilo všechny nedostatky. Sport. Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v první nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Češi se s Američany utkají přesně za měsíc v O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu, na kterém jsou Američané silní. Volbu domácího týmu zdůvodňuje kapitán Tomáš Berdych.
4: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do které kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější.
0: Češi se s Američany utkají 18. a 19. září. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Vatíně je aktuálně 13 stupňů, Bystřice nad Pernštejnem hlásí 14. Ráno bude spíše oblačno a na severu kraje se objeví slabé přehánky. Odpoledne se postupně zatáhne a večer pak přibude déšť na většině území. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody, dálnice D1 je taktéž plynulá.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme vám pohodové úterní ráno. Máme 18. srpna roku 2026, je 5.05. Helena dnes slaví svátek, je to naše Dvořáková. Tak přejeme všem Helenám hezký sváteční den. Ať už je to třeba i zpěvačka Helena Vondráčková, ostatně ta už za chvíli zaspívá. A nebude sama, doprovodí Václav Neckář v písničce Znám jednu krásnou zahradu. 90. narozeniny by dnes oslavil americký herec a režisér Robert Redford, bohužel nás ale opustil loni v září. 59. narozeniny má sportovní novinář Robert Záruba, 49. pak oslaví běžec na lyžích Lukáš Bauer. Pro další slaví, co všechno se 18. srpna přihodilo, to Petr Jungmann řekne už za chvíli.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 18. srpna. Dnes přejeme všem světlům nebo pochodním nositelkám jména řeckého původu Helena. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Generální tajemníci stran pěti států Varšavské smlouvy jednali v Moskvě v roce 1968. Leonid Brežněv seznámil účastníky s dopisy některých československých politiků obsahujícími žádost o pomoc.
3: V listě se uvádza. V této těžké situaci se obracíme k vám, sovětskí komunisti, s prosbou o poskytnutí skutečné pomoci a podpory všetkými prostředkami. Pod textem byly jména Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Bila.
2: Byl podepsán protokol, který znamenal politické rozhodnutí o invazi do Československa jen o 3 dny později. Rozpad Sovětského svazu začal před 35 lety v roce 1991 srpnovým pučem. Prezident Michail Gorbačov, který byl na dovolené ve Forosu na Krymu, byl od toho dne na místě zadržován v domácím vězení. Skupina konzervativních komunistických funkcionářů se v dalších dnech bez úspěchu pokoušela zvrátit reformní vývoj v zemi. Před 2 lety zemřel francouzský herec, idol stříbrného plátna Alain Delon. Bylo mu 88. Před 90 lety se narodil Sundance Kid, slavný Robert Redford. Zemřel loni v září. 85 má sochař a pedagog Kurt Gebauer. Jeho díla zdobí mnoho českých a moravských měst. A já přeju pěkný den.

0: Pátá hodina 17. minuta, přejeme hezké úterní ráno.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli máte v Třebíči 14 stupňů Celsia, Jihlava hlásí 13, Bystřice nad Pernštejnem 12 a Svratouch 11 stupňů Celsia. Teď po ránu bude spíš oblačno, na severu Vysočiny se objeví slabé přehánky, odpoledne se postupně zatáhne a večer pak přibude déšť na většině území. Odpolední teploty budou mezi 17 až 20 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Úterním hostem dobrého dopoledne bude antropolog Michal Vondruška, který se ve svém výzkumu zabývá nacionalismem a jeho podobami na sociálních sítích. Společně se podíváme na to, jakou roli v tom hraje například TikTok, jak algoritmy ovlivňují obsah, který sledujeme a proč na nás tak dobře fungují emoce, jako je strach, hrdost nebo pocit sounáležitosti.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a

5.22 ladíte Český rozhlas Vysočina v úterý 18. srpna. V 10 hodin dopoledne bude na Jihlavském Masarykově náměstí pokračovat akce Léto s knihovnou. Na programu je čtecí rave s tvořením pro děti podle oblíbených knížek, mobilní městskou knihovnou s výběrem knih na prázdniny a dovolenou a knihobudkou, v níž může každý knihy zdarma půjčit, vyměnit nebo poslat dál. Ostatně, co je smyslem čtecího rave, to nám po 8. hodině v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina prozradí paní Radka Zpěváčková z Jihlavské městské knihovny.

0: šesté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Žně na Vysočině pomalu končí. Zemědělci se sklizní obilovin pokračují už jen na Jihlavsku. V ostatních částech kraje mají hotovo. Průměrný hektarový výnos je letos podle ministerstva zemědělství 5,36 tuny. Oproti loňskému roku je to téměř o tunu méně. Letošní úrodu podle zemědělců poznamenalo hlavně sucho. I po chystaném zpřísnění školních odkladů by měly na základních školách zůstat přípravné třídy. Jejich zachování podporuje ministr školství Robert Plaga, zvolený za hnutí ANO. Podle novely přitom měly takzvané přípravky v roce 2029 skončit. Ministerstvo ale věří, že se pro ně i přes úbytek odkladů stále najde dostatečné využití. Některé firmy a personální agentury upozorňují na přetahování filipínských pracovníků. Původní zaměstnavatelé do nich přitom investují desítky tisíc korun, například do letenek a ubytování. Podle evropských pravidel u něj Filipínci musí zůstat půl roku. Potom podle odhadu ministerstva práce až 10% z nich mění místo. V americkém státu Kalifornie začne soud s americkou technologickou společností Meta. Ta čelí obvinění, že své platformy navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Soudní řízení vychází ze žaloby, kterou před 3 lety podalo 30 amerických států. Pokud by Meta u soudu prohrála, mohlo by to znamenat zásadní změny ve způsobu, jakým mladí lidé používají sociální sítě. Firmě hrozí taky pokuta v přepočtu přes 29 bilionů korun. Badmintonistka Petra Meixnerová postoupila na mistrovství světa do druhého kola. Na úvod šampionátu v Dillí porazila Italku Hamzaovou 2-1 na sety. Uspěli i Jiří a Ondřej Králové, kteří vstoupili do turnaje ve hře hladkým vítězstvím 2-0 nad kanadskou dvojicí Lai Yakura. V Třebíči mají 14 stupňů, v Černovicích 13. Ráno bude spíše oblačno a na severu kraje se objeví slabé přehánky. Odpoledne se postupně zatáhne a večer pak přibude déšť na většině území. Největší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Řidiči na Vysočině aktuálně jezdí bez nehod, plynulá je i dálnice D1.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: 5:33, přejeme krásné ráno.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled.

0: Marie Rotrová, Petr Němec a ranní loučení. V 5.38 na Českém rozhlasu Vysočina. Jak jednoduše poznat, že dítě ti už není školní lavice a židle, tak akorát. Na co si dát pozor, aby správné sezení neovlivňovalo jeho zdraví. V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina poradila Jana Bémová z krajské hygienické stanice.
1: A právě v tomhle období se významně formuje i pohybový aparát dítěte. Děti mladšího školního věku v tomto období rostou skokově, jejich kosti a klouby jsou velmi flexibilní a špatné sezení zakládá vlastně budoucí problémy. Vlastně křivá záda, bolesti zad, špatné držení těla a naopak správně zvolený nábytek to může vlastně předcházet. Mm-hmm.
2: Dá se vůbec jednoduše poznat, že je nábytek, nebo třeba je ta školní lavice, nebo židle akorát?
1: Určitě. Dítě musí sedět tak, aby chodidla spočívala celou plochou na podlaze. Hloubka sedadla by neměla být větší než 2/3 délky stehna. Určitě by neměla dosahovat až po vlastně kloubní jamku pod kolenem. Mhm. A kolena by měla svírat pravý úhel. Opěradlo by nemělo být vyšší než po bederní část zad, aby vlastně nezamezovalo v pohybu. A zároveň výška pracovní plochy by měla odpovídat úrovni, jako když vlastně se volně spustí lokty sedícího dítěte, takže by vlastně neměla být příliš vysoká.
0: Řekla Jana Bémová z krajské hygienické stanice. Dnes po 11. hodině se budeme věnovat sociálním sítím. Podíváme se na téma, které je právě na sociálních sítích stále viditelnější. Nacionalismus. Co si pod tímto pojmem představit? Jak se liší od vlastenectví? Hostem dobrého dopoledne bude antropolog Michal Vondruška, který se ve svém výzkumu zabývá právě podobami nacionalismu na sociálních sítích. Tak si to poslechněte po 11. hodině.

0: být 2 minuty před 6:45. Za chvíli Petr Spálený, Dlouho, dlouho spím, anebo Lucie a sen v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Ráno na Vysočině bude spíš oblačné, na severu kraje se objeví slabé přehánky, odpoledne se postupně zatáhne a večer přibude déšť na většině území. Odpolední teploty budou mezi 17 až 20 stupni Celsia. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina za chvíli přivítáme makovičky. Co bychom podle dětí měli dělat, abychom se ubránili klíšťatům? Jejich rady si poslechněte už za 4 minuty. Po písničce Petra Spáleného. Dobrý den.

0: 3 minuty po 6:45 dospíval Petr Spálený, teď už jsou s námi makovičky. Dávejte si pozor na klíšťata.
1: Makovičky. Čemu jsou dobrá klíšťata?
2: K ničemu, protože oni se zahrabou. A pak to je třeba těžký to klíše vytáhnout, protože ono se tam drží.
3: Když nám leze někam, takže nám někam udělá třeba pupínek a nás to může škrabat nebo bolet.
4: Chviličku je dobrý, ale pak je špatný, protože nám vyčistí třeba odpad z kůže, co tam máme, a pak si do té kůže zaleze a pak nám to tam škodí.
1: Jak škodí?
4: On má v takových těch, jak chňap, kusadla, tam má takový bodliny a on nám to může dát třeba do žíl.
2: Nám i vezme i nikdy trošku krve.
1: Co dělat, aby se nám klíště nezakouslo do kůže?
3: Nastříkat se sprejem proti klíšťatům.
2: Nebo si koupit obojek proti klíšťatům.
1: Jak ho správně vyndat, aby nám neuškodilo?
2: Namažeš to třeba olejem a ono takhle ti pomalu se vyndá.
4: Vezmeš pinzetu a pak to klíště pomalu vytáhneš.
3: Já jsem si jednou sama tahovala klíště, protože já jsem měla takovou pinzetu na klíšťata. Makovičky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Prezident Petr Pavel podepsal změny ve výpočtu podpory na bydlení v superdávce. Popeláři v Jihlavě bojují s vosami, ty si v popelnicích na bioodpad staví hnízda. Úroda kukuřice na jihu Čech bude podprůměrná, výnosy ovlivnilo dlouhotrvající sucho. Ráno a odpoledne jen slabé lokální přehánky, večer už srážky na většině území. Teploty dnes nepřesáhnou 20 stupňů. Zprávy začínají, přináší vám je Tomáš Kolátor. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října počítat z nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. Ke zranitelným skupinám pak budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Změny dnes podepsal prezident Petr Pavel. Úpravy tzv. Superdávky mají podle Ministerstva práce a sociálních věcí přinést hlavně přesnější a spravedlivější systém výpočtu nákladů na bydlení. Svoz biologického odpadu v Jihlavě komplikují popelářům vosy. V popelnicích totiž nejen hledají potravu, ale často si v nich sami staví i celá hnízda. Služby města Jihlavy proto žádají obyvatele, aby nechávali popelnice na bioodpad otevřené. Pokračuje jejich mluvčí Martin Málek.
5: Boční díry na odvětrání tudyma se tam dostanou a v momentě, kdy třeba naši pracovníci tu popelnici otevřou a podívají se, jestli je tam správný odpad, tak na ně ten roj vos může vzlétnout a třeba je i poštípat.
4: Až o 50% méně kukuřice letos sklidí někteří zemědělci na jihu Čech. Rostliny jsou malé a jejich kvalita nízká. Důvodem je nedostatek vláhy v době růstu.
6: Na některých stanovištích rostliny kukuřice dosahují zhruba do 1 metru výšky a ty palice zaschly. Výnosy silážní hmoty budou zhruba o 30 až 40% nižší oproti předchozímu roku.
7: Shrnuje dopady sucha na porost kukuřice agronom společnosti zemědělské služby Dynin na Českobudějovicku Jiří Mácha. V některých okresech bude úroda ještě horší, doplňuje ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
8: Až o polovinu nižší výnosy i kvalitu hlásí u kukuřice zemědělci ze Strakonicka a Jindřichohradecka.
7: Naopak průměrné výnosy očekávají zemědělci na Písecku a na Táborsku. Doufají, že po srážkách kukuřičné klasy ještě dozrají. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.
4: Do Moldavska vletěla ruská střela, tvrdí to ukrajinské letectvo. Moldavská policie následně informovala o výbuchu u vsi Talmaza, blízko hranice s Ukrajinou. Exploze v okolí způsobila lesní požár. Tamní ministerstvo zahraničí incident označilo za vážné porušení suverenity země. Moldavský vzdušný prostor v minulosti opakovaně narušili ruské drony útočící na Ukrajinu. Například minulý týden se jeden zřítil na jihovýchodě země. Kišiněv kvůli tomu povolal svého velvyslance z Moskvy ke konzultacím.
3: Sport.
4: České basketbalové reprezentaci budou v předkvalifikaci mistrovství Evropy chybět opory Tomáš Satoranský a jediný Čech v NBA Vít Krejčí. Nenastoupí ani zraněný kapitán Vojtěch Hruban. Informovala o tom Česká basketbalová federace. Výběr kouče Luboše Bartoně v předkvalifikaci 27. srpna nastoupí v Ostende proti Belgii a o 3 dny později přivítá v Praze Norsko.
3: Počasí.
4: V Humpolci teploměr ukazuje 11 stupňů, v Hubenově a v Náměšti nad Oslavou 13. Ráno bude spíše oblačno a na severu kraje se objeví slabé přehánky. Odpoledne se postupně zatáhne a večer pak přibude déšť na většině území. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Dálnice D1 je plynule průjezdná, nehody nemáme hlášené ani na ostatních silnicích kraje.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Šestá hodina, pátá minuta, přejeme vám dobré úterní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Jak náročné bylo pro Michala Pavlíčka připravit narozeninové koncerty? Prozradí to za chvíli.
3: Dobré ráno.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Houston.
1: To byla vzpomínka na Pavla Bobka v 6 hodin a 11 minut.
2: Alex a host.
1: Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Dnešním hostem Alex Minářové bude hudební skladatel, kytarista, textař a producent Michal Pavlíček. Dozvíte se třeba, jak si užil narozeninové koncerty.
3: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli nároční, že jsme měli ještě každý jednu zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu.
1: Celý rozhovor s Michalem Pavlíčkem si poslechněte dnes po 13. hodině.

0: Tolkien v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina za chvíli. Lenka Filipová, jenom blázni se radujou, a taky tady bude skupina Black Milk, nechci tě trápit.
1: Počasí.
0: Úterní ráno bude spíš oblačné, na severu Vysočiny se objeví slabé přehánky, odpoledne se postupně zatáhne a večer pak přibude déšť na většině území. Odpolední teploty se ustálí mezi 17 až 20 stupni Celsia. Potok Bílá voda u Holštejna na hranici Moravského krasu teď připomíná spíš lesní stezku. Letošní extrémní teploty a sucho jej připravili o veškerou vodu a zároveň tak zdecimovali místní populaci raků říčních. Vydáme se tam už za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Úterním hostem dobrého dopoledne bude antropolog Michal Vondruška, který se ve svém výzkumu zabývá nacionalismem a jeho podobami na sociálních sítích. Společně se podíváme na to, jakou roli v tom hraje například TikTok, jak algoritmy ovlivňují obsah, který sledujeme, a proč na nás tak dobře fungují emoce, jako je strach, hrdost nebo pocit sounáležitosti.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Populace raků říčních u Holštejna na hranici Moravského krasu zdecimovala kombinace letošního sucha a letních veder. Potok Bílá voda, kde běžně vzácných živočichů žijí tisíce, vyschl. Ochránci přírody v lokalitě v posledních dnech nacházejí desítky ostatků chráněných korýšů. No a doufají, že do několika týdnů do koryta doteče alespoň voda po včerejších bouřkách.
1: Ale koukám, vy jste našla tři tady, tam jde další,
2: a tam další,
1: takže přece jenom dali se do pohybu.
3: Tady u Holštejna na hranici Moravského krasu se potok Bílá voda v některých místech proměnil spíš v kamenitou stezku. Téměř vyschlým korytem procházíme se zoologem Antonínem Krásou.
1: Celý to tady míchně navlhlo, to suchý koryto, to, kde stojíme, kde je teda vidět tři malé louže, ale voda se tady ztrácí do podzemí, ale je vidět, že ty raky, co přežili dotud, že to trošku rozhýbalo a vydali se na cestu, asi se snaží z těch nejmenších tůní, kde se doteď schovávali a kde doufali, že to přežijou, vydat se někam dál a najít třeba nové tůně.
3: Rakům ale pomohlo už pár milimetrů deště, které spadly v noci na pondělí. Teď jsme zrovna našli dalšího živého, který tady leze po kamenech.
1: Našli jsme ho mimo vodu, jak se hýbe. Jo, teď je vidět, že snažil se mě cvaknout klepítkama, ale v pohodě, do vody si zalízá, tady se trochu zvlhčí, odpočine. Kdybyste tady byla se mnou v pátek, tak to byla fakt vyprahlá, pekelná pustina.
3: Epizody sucha se tu objevují každoročně. Letos potok vyschl už po třetí, popisuje Antonín Krása.
1: Jsou tady vidět zbytky fakt desítek dalších. A to přitom tady chodí zvířata, které třeba ty mrtví raky žerou, takže oni postupně mizí. Ty zbytky, co tady vidíme, nejsou od jacha. Ty jsou tady čerství z těch posledních dvou, třech týdnů.
3: Krása se domnívá, že by potoku pomohlo, kdyby při suchu upustili víc vody rybníkáři nedaleko v sousedním Olomouckém kraji. Co se týče raků, lidem radí nepřenášet je nikam daleko.
1: Když jde někdo okolo a vidí ty raky v vysychající tůni a ví, že o 10 metrů dál je větší, hlubší, tak jim říkám, ať je tam přenesou, protože to je lokální přesun, ale nějaké přenášení na úplně jiné lokality. Ono není kam a při těch přenosech může dojít pak třeba k roznosu račího moru.
3: Podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové jsou průtoky v tocích výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě.
4: Většími vodními toky protéká okolo 5-30% obvyklého množství, ale menší vodní toky jsou na řadě míst zcela vyschlé. Situace je lepší na tocích pod vodními nádržemi, které odpouštějí zvýšené množství vody pro zlepšení podmínek vodních živočichů.
3: Zpráva Moravského krasu uvedla, že sucho a letošní extrémní léto je problém i pro populaci mřenek nebo střevlí potočních. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: To byl Elvis Presley, teď už přichází Tomáš Kolátor, jsou tu krátké zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Po pondělních bouřkách hasiči na Vysočině odstraňovali 20 stromů. Nejvíc výjezdů měli na Havlíčkobrodsku. Jen u Golčova Jeníkova zasahovali na 4 místech. Ve Svratce na Žďársku zase odčerpávali vodu ze zatopené silnice. Na ministerstvu financí začínají jednání o státním rozpočtu na příští rok s ostatními rezorty. Jeho návrh má být hotový do konce srpna. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO předem upozornila, že nebude možné splnit požadavky všech ministerstev. Vyšší výdaje žádá například zemědělství. Na boj se suchem chce 5,5 miliardy korun, tedy téměř dvojnásobek oproti letošku. Řidiči můžou využívat novou silnici v Pelhřimově. Město ji vybudovalo z průmyslové zóny Lhotka směrem na Vokov. Celkové náklady na její výstavbu vyšly přes 24 milionů korun. Nová komunikace má hlavně odlehčit vytížené křižovatce u viaduktu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan během telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem apeloval na to, aby Spojené státy pokračovaly v jednání s Iránem. Zároveň nabídl podporu Ankary v mírových jednáních. Trump v pondělí řekl, že Spojené státy nebudou usilovat o prodloužení memoranda o porozumění s Iránem. Jeho 60-denní lhůta tak skončila bez dojednání podmínek míru. Erdogan a Trump při telefonátu probírali taky situaci v pásmu Gazy. Fotbalisté Ústí nad Labem nevyužili možnost ujmout se vedení v tabulce šance Národní ligy. V závěrečném utkání 4. kola 2. nejvyšší soutěže remizovali v Třinci 0-0. Stále neporažení Severočeši se posunuli na 4. příčku a ztrácí 1 bod na vedoucí Karvinou. Jihlava je 6. Ve Žďáře nad Sázavou mají 13 stupňů, v Košeticích 12. Ráno bude spíše oblačno a na severu kraje se objeví slabé přehánky. Odpoledne se postupně zatáhne a večer pak přibude déšť na většině území. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Dálnice D1 je taktéž plynule průjezdná. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Když jedou vysypat popelnici, musí pracovníci jihlavských služeb někdy sáhnout i po hasícím přístroji. K čemu ho potřebují, to vám prozradíme v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za malou chvíli. Teď je 6.33 a hrajeme skupinu Olympic.
2: Dobré ráno

0: Petr Rezek, písnička Ty v 6.40 na Českém rozhlasu Vysočina. Jsou všude a někdy se dají odehnat jen těžko. Vosy. Popelářům v Jihlavě dokonce komplikují práci. V popelnicích na bioodpad si často dělají i celá hnízda. Služby města Jihlavy, které se o svoz odpadu starají, proto požádali obyvatele, aby popelnice nechávali otevřené.
1: A teď se nacházíme na Kosově, a tady v zástavbě rodinných domů a tady právě občané mají ty 240-ky.
2: Martin Málek, mluvčí služeb města Jihlavy, přichází k popelnici na bioodpad.
1: Když ji otevřeme, tak tady už vidíte, že se opravdu vosy nacházejí a tady tyhle boční díry na odvětrání tudyma se tam dostanou. Už je období, kdy se ty vosy začaly rojit a prostě zelenina, ovoce, šlupky od melounů, od brambor, květák, prostě tyhle všechny věci je lákají.
2: Služby Jihlavy proto obyvatele požádali, aby popelnice nechávali otevřené.
1: Z toho důvodu, že jednak naši pracovníci by to nebezpečí viděli a jednak, že snad třeba se tam nebudou tak rojit, jako když je to uzavřený a jim je tam dobře. Dokonce jsme se setkali i s tím, že tady vidíte ze spoda, tady si třeba vosy udělali hnízdo a jak tam šáhli rukou, tak v podstatě je popíchali. Jo.
2: A jak často třeba takový problém řešíte?
1: Právě dneska jsme řešili ten problém, že kolegové se vůbec nemohli dostat k vývozu těch popelnic, protože tam byl velký roj, takže tam musel přijet jejich kolega s hasičákem a doslova ty vosy zmrazit. Je to nebezpečný a letos se zdá, že těch vos je daleko více než v loni.
2: Častější výjezdy k odstranění nebezpečného hmyzu potvrzuje i mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.
3: Likvidace obtížného nebo nebezpečného hmyzu vyjíždíme v posledních dnech i několikrát denně. Od začátku prázdnin evidujeme přes 400 zásahů, což je dvojnásobek oproti stejnému období loňského roku.
2: Nejedná se ale o nejvyšší číslo. Například v roce 2024 měli krajští hasiči za stejné období takových výjezdů přes 700. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme minutu po 6:45.
1: Počasí.
0: Meteoroložka Bára Kušerová servíruje aktuální předpověď počasí. Přeji vám hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: A řekněte nám prosím, jak máme na Vysočině právě teď?
2: A většinou je oblačnosti docela hodně, a byť někde může trošku prosvítat sluníčko a teploty oproti minulým dnům se pohybují v poměrně úzkém rozmezí mezi 11 a 14 stupni Celsia.
0: Na jaké počasí se dnes máme připravit?
2: A tady ta zmenšená oblačnost, někde zmenšená, se postupně zvětší a převáží oblačno, odpoledne pak převáží zataženo a spíše v jižní části kraje se může objevit slabší déšť. Večer budou postupně od severozápadu srážky přibývat, a to na větší část území. Dnešní maximální teploty očekáváme mezi 18 a 21 stupni Celsia. Na jihovýchodě kraje tam může být až 22 stupňů.
0: Takové bude úterní počasí na Vysočině. Jak vypadá předpověď na zítřek?
2: A začneme zataženou nocí, kdy ty večerní srážky se postupně rozšíří na většinu území nebo na celé území. Ve druhé části noci a k ránu, aby ty srážky měly ubývat. A zítřek pak bude znovu oblačný, občas se mohou vyskytnout přehánky a večer a v noci bude oblačnost ubývat, a to až na skoro jasno, možná i na jasno. Zítřejší maximální teploty, ty už budou zase zpět v těch letních hodnotách 25 až 28 stupňů Celsia.
0: Předpovídá meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Vládo, řekni fór.
1: Ptá se pacientka pana doktora. Helejte, prosím vás, proč jsem musela mít 5 minut vyplazený jazyk, když jste se mi na něj ani jednou nepodíval? Protože jsem potřeboval v klidu dopsat aspoň ten recept.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
2: Jste na Českém rozhlasu Vysočina, před námi jsou zprávy. Po nich uslyšíte Věru Špinarovou, Valentino anebo Michala Tučného, Slámu potáh nosím.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Část jihlavského sídliště Březinova bude dnes bez pitné vody. Na severu moravského krasu uhynula kvůli suchu část populace raků říčních. Česko čelí žalobě kvůli nedodržování evropského zatýkacího rozkazu. Pokuta ale podle ministerstva zahraničí státu nehrozí. Ráno a odpoledne jen slabé lokální přehánky. Večer už srážky na většině území. Teploty dnes nepřesáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Kolátor. Část obyvatel největšího jihlavského sídliště Březinova čeká dnes celodenní odstávka pitné vody. Z kohoutku nepoteče stovkám lidí, kteří bydlí v panelových domech ve spodní části sídliště a také v rodinných v ulici Stavbařů. Důvodem jsou plánované opravy a výměna částí vodovodního řádu. Práce začínají v těchto chvílích a podle plánu potrvají nejdéle do 18 hodin.
4: Technici budou pracovat současně na třech místech. U kruhového objezdu v Okružní ulici a mezi vybranými panelovými domy na sídlišti Březinova. Pro obyvatele budou připravené tři cisterny s náhradním zdrojem pitné vody. Údržba vyjde služby města Jihlavy zhruba na 1 milion korun. Terezie Málková, Český rozhlas.
3: Ochránci přírody nachází na severu moravského krasu desítky mrtvých raků říčních. Část potoka Bílá voda u Holštejna totiž kvůli letošnímu extrémnímu létu vyschla. Populace vzácných živočichů ale vodu k životu potřebuje. Ochránci přírody teď doufají, že pomůžou deště z posledních dnů. Čekají, až do koryta doteče více vody, shrnuje zoolog Antonín Krása.
5: Celý to tady míchně navlhlo, to suchý koryto, kde je teda vidět tři malé louže, ale je vidět, že ty raky, co přežili dotud, že to trošku rozhýbalo a vydali se na cestu, asi se snaží z těch nejmenších tůní, kde se doteď schovávali a kde doufali, že to přežijou, vydat se někam dál a najít třeba nové tůně.
3: Evropská komise zažalovala Českou republiku kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Státu ale pokuta bezprostředně nehrozí. Serveru irozhlas.cz to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude posuzovat Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo dočasné předání vyžádané osoby státu, který vydal zatýkací rozkaz. Spor s komisí trvá už od roku 2020 a Česko mezi tím zákon upravilo. Podle komise ale neodstranilo všechny nedostatky. Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v americkém Cincinnati do osmifinále. Vítězka letošního Wimbledonu porazila Dánku Tausonovou 7-6 a 6-2. V mužské části turnaje jde dál Jakub Menšík. Po výhře 6-3 a 6-4 nad Australanem Hidžikatou končí naopak Jiří Lehečka, který podlehl Francouzi Fisovi po setech 1-6, 7-6 a 3-6.
0: Počasí.
3: V Pelhřimově teploměry ukazují 11 stupňů, v Moravských Budějovicích 13. Ráno bude spíše oblačno a na severu kraje se objeví slabé přehánky. Odpoledne se postupně zatáhne a večer pak přibude déšť na většině území. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Neprojedete z Budkova na Lomy na Třebíčsku, silničáři tam opravují silnice a práce tam potrvají až do konce měsíce. Uzavírka je pak hlášená i v obci Buková u Přibyslavy, tam práce na inženýrských sítích potrvají také do konce srpna.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Sedmá hodina, čtvrtá minuta, přejeme pohodové ráno s Českým rozhlasem Vysočina v úterý 18. srpna. Z rybníka stará plovárna v Jihlavě je zelená a trochu zapáchající louže. Kvůli suchu nemá vůbec žádný přítok. Pomoci mají deště v tomto týdnu. No a o první doplnění staré plovárny se postarali na rychlo povolené cisterny. S mikrofonem Českého rozhlasu Vysočina u toho byl Daniel Zach. Jeho reportáž si poslechněte po čtvrt na osm.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: Michal Tučný, Slámu v botách nosím, v 7.11 tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme všem krásné úterní ráno. Pojďme si s Petrem Jungmanem připomenout, co všechno se 18. srpna přehodilo.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Úterý 18. srpna. Dnes přejeme všem světlům nebo pochodním. Nositelkám jména řeckého původu Helena. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Generální tajemníci stran pěti států Varšavské smlouvy jednali v Moskvě v roce 1968. Leonid Brežněv seznámil účastníky s dopisy některých československých politiků obsahujícími žádost o pomoc.
3: Blízce se uvádza. V této těžké situaci se obraceme k vám, sovětskí komunisti, s prosbou o poskytnutí skutočné pomoci a podpory všetkými prostředkami. Pod textem byly jména Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Bila.
2: Byl podepsán protokol, který znamenal politické rozhodnutí o invazi do Československa jen o 3 dny později. Rozpad Sovětského svazu začal před 35 lety v roce 1991 srpnovým pučem. Prezident Michail Gorbačov, který byl na dovolené ve Forosu na Krymu, byl od toho dne na místě zadržován v domácím vězení. Skupina konzervativních komunistických funkcionářů se v dalších dnech bez úspěchu pokoušela zvrátit reformní vývoj v zemi. Dvěma lety zemřel francouzský herec, idol stříbrného plátna Alain Delon. Bylo mu 88. Před 90 lety se narodil Sundance Kid, slavný Robert Redford. Zemřel loni v září. 85 má sochař a pedagog Kurt Gebauer. Jeho díla zdobí mnoho českých a moravských měst. A já přeju pěkný den.

0: To byla skupina R.E.M. v 7.17 v úterním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli tady bude skupina Činasky i s Bárou Hosnedlovou. Těšte se na písničku Slovenský klín a zavzpomínáme i na Mekyho Žbirku. Možno se ti zdá, to bude písnička, kterou nabídneme už za chvíli.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno je na Vysočině spíš oblačné, na severu Vysočiny se mohou objevit slabé přehánky, odpoledne se postupně zatáhne a večer pak přibude déšť na většině území. Odpolední teploty na Vysočině se dnes budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Úterním hostem Dobrého dopoledne bude antropolog Michal Vondruška, který se ve svém výzkumu zabývá nacionalismem a jeho podobami na sociálních sítích. Společně se podíváme na to, jakou roli v tom hraje například TikTok, jak algoritmy ovlivňují obsah, který sledujeme a proč na nás tak dobře fungují emoce, jako je strach, hrdost nebo pocit sounáležitosti.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Vypálená obec a 25 nacisty zmasakrovaných lidí. To prožívali Leskovice na Pelhřimovsku jen dva dny před koncem druhé světové války. Dramatické události se rozhodl probádat a zaznamenat mladý amatérský historik Zdeněk Dvořák. Povídat se s ním budeme nad fotografiemi, dopisy a dobovými texty, které dokládají konkrétní příběhy leskovických rodin.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 7 minut před půl osmou v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina míříme na starou plovárnu do Jihlavy. Řeka Jihlávka v Jihlavě je bez vody. Správci toku na Hrázi úplně zastavili odtok ze staré plovárny. Z rybníka kvůli horkému létu a nulovému přítoku zbyla jenom malá zapáchající louže. Rybáři, město a hasiči se snaží zbývající ryby zachránit provzdušňováním a alespoň trochu vody jim dodávají z cisteren.
1: Strašně málo vody, padá to každý den strašně a dneska už se ryby se otáčely, sotva to dýchalo.
2: Radek Junek teď za doprovodu psa upozornil na vyschlou starou plovárnu.
1: Za posledních 50 let to nikdy nebylo takhle prázdný. Ani když to bylo vypuštěný, když se opravovala hráz, tak nebylo tak málo vody.
2: Díváme se na úplně zelenou hladinu, dokonce o několika odstínech zelené. Někdy je jasnější. Čerpadlo alespoň čeří a provzdušňuje.
3: Přítok vody do staré plovárny je v současnosti téměř nulový. Nejde tedy pouze o kombinaci nízkého přítoku a vysokého odpadu, ale především o důsledek velmi nízké vodnosti Jihlávky. Vysoké letní teploty a odpar samozřejmě situaci dále zhoršují.
2: Mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka telefonicky přibližuje příčiny toho, co teď vidíme. Za louží vody a vrstvou bahna vidím přijíždět cisternu služeb města Jihlavy, aby aspoň trochu doplnili teď zelenou chabou lagunku.
4: Ty ryby, které tady žijí, tak už tady je opravdu problém s tím kyslíkem a s vodou. Takže na základě objednávky správce, my jsme se dohodli s Povodím Moravy, že můžeme čerpat vodu u Českého mlýna, takže jsme dneska dovezli už 3 cisterny, každá má obsah 10 kubíků.
2: Těsně před deštěm vysvětluje mluvčí služeb města Jihlavy Martin Málek. Právě dopadající kapky, třeba i v dalších dnech, by měly být nejúčinnější pomocí, jak zase alespoň částečně doplnit rybník stará plovárna. Z Jihlavy Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Dobrý den, jsou to zprávy a Tomáš Kolátor.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Žně na Vysočině pomalu končí. Zemědělci se sklizní obilovin pokračují už jen na Jihlavsku. V ostatních částech kraje mají hotovo. Průměrný hektarový výnos je letos podle ministerstva zemědělství 5,36 tuny. Oproti loňskému roku je to o téměř tunu méně. Letošní úrodu podle zemědělců poznamenalo hlavně sucho. I po chystaném zpřísnění školních odkladů by měly na základních školách zůstat přípravné třídy. Jejich zachování podporuje ministr školství Robert Plaga, zvolený za hnutí ANO. Podle novely přitom měly tzv. Přípravky v roce 2029 skončit. Ministerstvo ale věří, že se pro ně i přes úbytek odkladů stále najde dostatečné využití. Některé firmy a personální agentury upozorňují na přetahování filipínských pracovníků. Původní zaměstnavatel do nich přitom investuje desítky tisíc korun, například do letenek a ubytování. Podle evropských pravidel u něj Filipínci musí zůstat půl roku. Potom podle odhadu ministerstva práce až 10% z nich mění místo. V americkém státu Kalifornie začne soud s americkou technologickou společností Meta. Ta čelí obvinění, že své platformy navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Soudní řízení vychází ze žaloby, kterou před 3 lety podalo 30 amerických států. Pokud by Meta u soudu prohrála, mohlo by to znamenat zásadní změny ve způsobu, jakým mladí lidé používají sociální sítě. Firmě hrozí taky pokuta v přepočtu přes 29 bilionů korun. Badmintonistka Petra Meixnerová postoupila na mistrovství světa do druhého kola. Na úvod šampionátu v Dillí porazila Italku Hamzaovou 2-1 na sety. Uspěli i Jiří a Ondřej Králové, kteří vstoupili do turnaje ve čtyřhře hladkým vítězstvím 2-0 nad kanadskou dvojicí Lai Yakura. V Třebíči a ve Velkém Meziříčí je aktuálně 14 stupňů, v Telči 13. Ráno bude spíše oblačno a na severu kraje se objeví slabé přehánky. Odpoledne se postupně zatáhne a večer pak přibude déšť na většině území. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Levý jízdní pruh je uzavřen na dálnici D1 ve směru na Brno. Omezení je na kilometru 107, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: I když je teprve úterý, možná už spřádáte plány na víkend. V sobotu odpoledne můžete vyrazit na Roštejn, proběhne tam akce Jazz na Roštejně. Od 14 hodin zahraje třeba Jan Smik Matora nebo Jana Koubková kvartet.

0: 4 minuty před 7:45 se v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina zvážíme. Slovo má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: To byl Phil Collins v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvilku Petr Muk zaspívá písničku S nezůstanou. Bude tady i Pavel Rod, Krásnější než růže. A přijdou i makovičky, které dnes zatočí s klíštětem.
1: Počasí.
0: Ráno na Vysočině máme spíš oblačné, na severu kraje se objevují slabé přehánky. Odpoledne se postupně zatáhne, večer přibude déšť na většině území. Teploty se dnes dostanou na 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Pokud rádi chodíte do lesa na vycházky, předpokládám, že po návratu domů se zkontrolujete, jestli náhodou na sobě nemáte klíště.
1: Makovičky.
2: Čemu jsou dobrá klíšťata?
3: K ničemu, protože oni se zahrabou. A pak to je třeba těžký to klíše vytáhnout, protože ono se tam drží.
4: Když nám leze někam, takže nám někam udělá třeba pupínek a nás to může škrabat nebo bolet.
5: Chviličku je dobrý, ale pak je špatný, protože nám vyčistí třeba odpad z kůže, co tam máme, a pak se do té kůže zaleze a pak nám to tam škodí.
2: Jak škodí?
5: On má v takových těch, jak chňap, kusadla, tam má takový bodliny a on nám to může dát třeba do žíl.
3: Nám i vezme i nikdy trošku krve.
2: Co dělat, aby se nám klíště nezakouslo do kůže?
4: Nastříkat se sprejem proti klíšťatům.
3: Nebo si koupit obojek proti klíšťatům.
2: Jak ho správně vyndat, aby nám neuškodilo?
3: Namažeš to třeba olejem a ono takhle ti pomalu se vyndá.
5: Vezmeš pinzetu a pak to klíště pomalu vytáhneš.
4: Já jsem si jednou sama dávala klíště, protože já jsem měla takovou pinzetu na klíšťata.
1: Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smrt burleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobít Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Popeláři v Jihlavě bojují s vosami, ty si v popelnicích na bioodpad staví hnízda. Úroda kukuřice na jihu Čech bude podprůměrná, výnosy ovlivnilo dlouhotrvající sucho. Do Moldavska vletěla ruská střela, výbuch u hranice s Ukrajinou způsobil požár. Ráno a odpoledne jen slabé lokální přehánky, večer už srážky na většině území. Teploty dnes nepřesáhnou 20 stupňů. Začíná přehled zpráv, přináší vám ho Tomáš Kolátor. Svoz biologického odpadu v Jihlavě komplikují popelářům vosy. V popelnicích totiž nejen nehledají potravu, ale často si v nich staví i celá hnízda. Služby města Jihlavy proto žádají obyvatele, aby nechávali popelnice na bioodpad otevřené, pokračuje jejich mluvčí Martin Málek.
4: Boční díry na odvětrání tudyma se tam dostanou a v momentě, kdy třeba naši pracovníci tu popelnici otevřou a podívají se, jestli je tam správný odpad, tak na ně ten hroj vos může vzlétnout a třeba je i poštípat.
3: Až o 50% méně kukuřice letos sklidí někteří zemědělci na jihu Čech. Rostliny jsou malé a jejich kvalita nízká. Důvodem je nedostatek vláhy v době růstu.
5: Na některých stanovištích rostliny kukuřice dosahují zhruba do 1 metru výšky a ty palice zaschly. Výnosy silážní hmoty budou zhruba o 30 až 40% nižší oproti předchozímu roku.
6: Shrnuje dopady sucha na porost kukuřice agronom společnosti zemědělské služby Dynin na Českobudějovicku Jiří Mácha. V některých okresech bude úroda ještě horší, doplňuje ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
7: Až o polovinu nižší výnosy i kvalitu hlásí u kukuřice zemědělci ze Strakonicka a Jindřichohradecka.
6: Naopak průměrné výnosy očekávají zemědělci na Písecku a na Táborsku. Doufají, že po srážkách kukuřičné klasy ještě dozrají. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.
3: Do Moldavska letěla ruská střela, tvrdí to ukrajinské letectvo. Moldavská policie následně informovala o výbuchu u vsi Talmaza blízko hranice s Ukrajinou. Exploze v okolí způsobila lesní požár. Tamní ministerstvo zahraničí incident označilo za vážné porušení suverenity země. Moldavský vzdušný prostor v minulosti opakovaně narušili ruské drony útočící na Ukrajinu. Například minulý týden se jeden zřítil na jihovýchodě země. Kišiněv kvůli tomu povolal svého velvyslance z Moskvy konzultacím.
2: Sport.
3: V nominaci kapitána Tomáše Berdycha na duel kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům americkým jsou Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl. V sestavě je ale ještě prostor pro změny zejména s ohledem na čtyřhru. Její varianty nastínil na nominační tiskové konferenci Tomáš Berdych.
8: Ať už Adam Pavlásek, Patrik Rykl, anebo nějaká varianta toho rozdělení. I co jsem mluvil vlastně s Kubou Menšíkem, který mi řekl, že vlastně v tom případě, že by hrál druhýho singla vlastně druhý den, tak kdyby bylo potřeba, tak je ready tu čtyřhru odehrát. Takže v tomhle případě by to zase pro mě mohla být varianta třeba, aby hrál s Tomášem Machačem.
3: Češi se z USA utkají přesně za měsíc v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
2: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě je právě teď 13 stupňů, Černovice hlásí 11. Ráno bude spíše oblačno a na severu kraje se objeví slabé přehánky. Odpoledne se postupně zatáhne a večer pak přibude déšť na většině území. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině, dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: 8 hodina, 4. minuta. Psí hoteliéři si poradí i s problematičtějšími klienty. Když je potřeba, vezmou je i domů. Reportáž z psího hotelu u Havlíčkova Brodu pro vás má Adéla Boháčová po 8:45. Veďte Český rozhlas Vysočina, teď je tu Jarek Nohavica, po něm Petr Novák a pak vás pozveme na čtecí rejv do Jihlavy.

Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera ševce.

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Vysočina, písně.

0: Českého rozhlasu Vysočina zdravíme paní Radku Zpěváčkovou na oddělení vzdělávání Jihlavské knihovny. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jeden list v knize má jednu a druhou stranu, tak já řeknu první a vy tu druhou část. Na Masarykově náměstí v Jihlavě se dnes uskuteční čtecí
1: rejs.
0: Co je smyslem této akce?
1: Čtecí rejs je vlastně jedna z mála akcí, kam může každý bez problémů přijít sám. Nemusí nikoho znát, nemusí s nikým mluvit, vezme si knížku, sedne si mezi ostatní a prostě si čte. Ten název si samozřejmě trochu hraje s tím, co si pod tím slovem rave představujeme. Jen místo hudby a tance spojuje lidi čtení. No a právě ten kontrast nás docela baví. Čtecí rave bychom chtěli postupně dostat i na další místa v Jihlavě, takže tímto dnešním úterním setkáním to určitě nekončí. Pokud by někoho ten nápad zaujal, tak na našem webu knihovny jsme mu věnovali celou stránku. Dozví se tam, jak čtecí rave funguje a může se tam nechat poslat pozvánku i na další termín.
0: Čtecí rave na Masarykově náměstí v Jihlavě startuje dnes v 10 hodin dopoledne, skončíte asi kolem 16. hodiny. Kdyby náhodou pršelo, tak se přesouváte do knihovny. Jak je to ale s knihou nebo s časopisem? Budou na místě, na náměstí, nebo si je máme přinést?
1: Určitě, když se bude každý chtít donést svoje vlastní oblíbené čtení, tak si může donést to, co má rád. Pokud nám bude počasí přát, tak na místě počítáme, že budeme mít naši mobilní městskou knihovnu, takže pokud někomu na závěr prázdnin nebo před poslední dovolenou došlo čtení, může si u nás zastavit a ještě si něco půjčit.
0: Co třeba děti, které ještě neumí číst?
1: Pro děti si kolegyně připravili příběhy v pohybu a není to jen klasické přečítání. Děti si do příběhu zapojují, hýbou se nebo si zkoušejí a příběh vlastně společně prožívají. Začínáme vždycky v celou hodinu, v 10, v 11, v 1 a ve 2 a každý blok trvá přibližně hodinu. Takže určitě jsou rodiny s dětmi zvány.
0: Na čtecí rave do Jihlavy zvala paní Radka Zpěváčková. Děkujeme a ať toho přečtete co nejvíc, i když o to vlastně ani nejde, kolik toho přečtete.
1: Jde spíš o to, aby jsme hlavně četli.
0: Přesně
1: tak. Aby tvořili čtecí návyk.
2: Léto v Jihlavě. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: 8. hodina, 17. minuta, za chvíli Jana Kirchner s Petrem Habkou zaspívají skladbu Bude mi lehká zem a v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina také navštívíme psí hotel na Havlíčkobrodsku.
1: Počasí.
0: Ráno je v kraji Vysočina oblačné, na severu Vysočiny se objevují slabé přehánky, odpoledne se postupně zatáhne, večer přibude déšť na většinu území, odpolední teploty budou mezi 17 až 20 stupni Celsia.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: 8 hodina, 22. minuta, to byly Jana Kiršner a Petr Habka v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Psím hotelům pomalu končí hlavní sezóna. V průběhu letních prázdnin mají často naplněné kapacity. Majitelé psů je obvykle zamlouvají, tedy ty termíny hned, jak zamluví dovolenou pro sebe. Například v Břevnici u Havlíčkova Brodu se tamní hotel zvládá postarat o téměř 40 psů.
1: Tady zděný a tady dřevěný kotce. Ty dřevěný jsou většinou pro takový ty psy, co dělají menší bordel nebo tak něco, jsou taky klidnější.
2: Provází mě zaměstnankyně psího hotelu Barbora mezi kotci, kterých mají asi 40. Část z nich se nachází venku, část uvnitř. Pro psy, kteří nejsou zvyklí na ledi, mají ubikace oddělené.
1: Máme dva kotce, kde se vlastně dá jenom propustit, nebo jsou... Bojí se cizích lidí, nedá se na ně sáhnout, taky pro ně máme. Ale většinou se to zvládá všechno pěkně. I když se trochu bojí na začátku, tak to potom jde. Tam zrovna máme Boniface, právě tamhle v tom kotci vzadu, který je, nedá se k němu jít. No. Majitelé si ho tam dovedou, pak si ho zase odvedou a se to dáte, oni tam jsou vlastně, tamhle jsou propustní dveře a on se jenom pustí, vyběhne si, vyčurá se, co to dá.
2: Doplňuje Barbora. Aktuálně je v hotelu ubytovaných asi 26 psů. Většinou se jedná o stálé návštěvníky, pokračuje zaměstnankyně.
1: Tak takhle v sezóně míváme tak okolo těch 30 a jinak mimo sezónu je to do 10 většinou zhruba. Pak máme i nějaký nový samozřejmě, lidi, kteří jedou třeba nečekaně nebo... Pejska, nebo s tím vypadne hlídání.
2: Hotel je populární i mezi majiteli psů menšího vzrůstu, kterým kotec nevyhovuje. Podle další zaměstnankyně hotelu Lenky je ubytovává přímo majitelka hotelu ve svých soukromých prostorách.
3: Když jako tam jsou nějaký velký psy a ten pejsek se vysloveně bojí, tak se právě dává do těch soukromých prostorů paní Voháňkovi. Protože tam mají opravdu klid, můžou si hned vyběhnout na zahrádku. A tak je to tam pro ty malý pejsky takový příjemnější.
2: Psí hotel pravidelně každý rok využívá i majitelka yorkshireského teriéra Rickyho Kristýna.
4: Moje ségra má taky psa a většinou tam chodí spolu s Rickym. Nevím, jestli se tam úplně těší, ale po každý vrtí oca se mám všechny tam vítá.
2: V Česku je aktuálně necelých 200 hotelů pro domácí zvířata. Na Vysočině službu nabízí jednotky podniků. Kromě psů je v hotelech často možné ubytovat i kočky nebo malé hlodavce. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Po pondělních bouřkách hasiči na Vysočině odstraňovali 20 stromů. Nejvíc výjezdů měli na Havlíčkobrodsku. Jen u Golčova Jeníkova zasahovali na 4 místech. Ve Svratce na Žďársku zase odčerpávali vodu ze zatopené silnice. Na ministerstvu financí začínají jednání o státním rozpočtu na příští rok s ostatními rezorty. Jeho návrh má být hotový do konce srpna. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO předem upozornila, že nebude možné splnit požadavky všech ministerstev. Vyšší výdaje žádá například zemědělství. Na boj se suchem chce 5,5 miliardy korun, tedy téměř dvojnásobek oproti letošku. Řidiči můžou využívat novou silnici v Pelhřimově. Město ji vybudovalo z průmyslové zóny Lhotka směrem na Vokov. Celkové náklady na její výstavbu vyšly přes 24 milionů korun. Nová komunikace má hlavně odlehčit vytížené křižovatce u viaduktu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan během telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem apeloval na to, aby Spojené státy pokračovaly v jednáních s Íránem. Zároveň nabídl podporu Ankary v mírových jednáních. Trump v pondělí řekl, že Spojené státy nebudou usilovat o prodloužení memoranda o porozumění s Íránem. Jeho 60-denní lhůta tak skončila bez dojednání podmínek míru. Erdogan a Trump při telefonátu probírali také situaci v pásmu Gazy. Fotbalisté Ústí nad Labem nevyužili možnost ujmout se vedení v tabulce šance Národní ligy. V závěrečném utkání 4. kola 2. nejvyšší soutěže remizovali v Třinci 0-0. Stále neporažení Severočeši se posunuli na 4. příčku a ztrácí 1 bod na vedoucí Karvinou. Jihlava je 6. Ve Žďáře nad Sázavou mají 13 stupňů, v Dukovanech 16. Ráno bude spíše oblačno a na severu kraje se objeví slabé přehánky. Odpoledne se postupně zatáhne a večer pak přibude déšť na většině území. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor, pokud jedete z Havlíčkova Brodu na Šmolovi, u letiště se tam střetla 2 auta. A u jihlavského Hosova je provoz řízen semafory a tvoří se tam proto kolony, tak počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Vosy v těchto dnech staví svá hnízda čím dál blíž našim domovům. Pro některé lidi může jejich přítomnost znamenat velký problém. Kdy je čas zavolat hasiče, co rozhodně při odstraňování hnízda nezkoušet? Na to za chvíli odpoví mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Než se tak stane, máme tu Dalibora Jandu, písničku Žít jako kaskadér a pak vzácný nápoj mládí od Nadi Urbánkové a Karla Černocha.
1: Dobré ráno.

0: 8.39 ladíte Český rozhlas Vysočina. Kromě častějších výjezdů k lesním požárům musí hasiči přes léto pomáhat i s likvidací nebezpečného hmyzu. Jak si poradit, pokud se nám doma nebo na chalupě objeví hroj sršní či vos? Zeptáme se mluvčí krajských hasičů Petry Musilové. Přeji vám hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy jste včera měla svátek, takže dodatečně blahopřejeme.
1: Děkuji.
0: A teď pojďme na tu práci. Jak často teď hasiči výjíždějí k vosím a sršním hnízdům? Je to třeba více než v předchozích letech?
1: V těchto dnech zasahujeme likvidace obtížného nebo nebezpečného hmyzu prakticky i několikrát za den. Od začátku prázdnin evidujeme více než 400 výjezdů k odstranění obtížného hmyzu, což je více než dvojnásobek oproti stejnému období loňského roku. Ale pokud bychom se podívali na rok 2024, zase na to stejné období, tak tam těch výjezdů bylo téměř 800.
0: Co má tedy člověk udělat, pokud zjistí, že má vosí hnízdo přímo u domu?
1: Tak především by měl zachovat klid a zbytečně se k tomu hnízdu nepřibližovat, ani se ho nesnažit své pomocí odstranit. Pokud je to hnízdo na místě, kde vosy bezprostředně nikoho neohrožují, tak není vždycky nutné ho okamžitě likvidovat. Jestliže se ale nachází například u vchodu do domu, u okna, na terase nebo na jiném místě, kde se běžně pohybují lidé, děti, alergici, starší lidé, tak je vhodné řešit jeho odborné odstranění. Do té doby mi doporučuje místo, pokud možno obejít a vosy zbytečně nedráždit.
0: Kdy je lepší volat deratizační firmu a kdy naopak raději nechat odstranění hnízda na hasičích?
1: Tak v těch běžných případech by se lidé měli obrátit na odbornou firmu, která se likvidací vosích nebo sršních hnízd přímo zabývá. Hasiči opravdu nejsou náhradou za tyto služby a nevyjíždějí automaticky ke každému oznámenému hnízdu. Ta pomoc hasičů je na místě především tehdy, když hmyz představuje bezprostřední ohrožení života nebo zdraví osob. Typicky se může jednat o situaci, kdy se hnízdo nachází například u školy, školky, zdravotnického nebo sociálního zařízení nebo na nějakém jiném místě, kde je prostě větší koncentrace lidí a hrozí bezprostřední nebezpečí.
0: Co by lidé při odstraňování takových hnízd rozhodně neměli dělat?
1: Tak určitě varujeme před různými domácími experimenty. Lidé by neměli hnízdo zapalovat, polévat ho hořlavinou nebo vodou, rozbíjet ho nebo se snažit schazovat. Velmi nebezpečné je potom také to odstraňování hnízd ve výšce bez nějakého odpovídajícího vybavení. Člověka potom může to napadení vos nebo sršňů překvapit a ten následný pád žebříku může mít mnohem vážnější následky než to samotné bodnutí.
0: Radí mluvčí krajských hasičů Petra Musilová, moc děkuju a přeju hezký den, naslyšenou.
1: I vám naslyšenou.

0: To byla kanadská zpěvačka Celine Dion ve 8:45.
1: Počasí.
0: Je to předpověď počasí, o slovo se hlásí meteorolog Petr Minster. Dobrý den vám přeji.
2: Dobrý den.
0: A ptám se, jaké bude úterý z pohledu počasí v kraji Vysočina.
2: Tak úterý bude hlavně chladnější, docela oblačné, i když srážek přes den jako takový bude poměrně málo, spíše výjimečné přehánky nebo slabší déšť. Nicméně zpočátku, tedy ještě to dopoledne, docela dost slunce, polojasno nebo oblačno a ty teploty, ty jsou v rozmezí v těch minimálních hodnotách od 13 do 11 stupňů poměrně vyrovnané. Teď už se vyhouply až k 16 stupňům, pofukuje západní vítr. No a odpoledne vystoupí na hodnoty zhruba kolem 20 stupňů od 18 do 22 na východě s tím, že té oblačnosti bude postupně přibývat. Zmiňoval jsem sem tam nějaký občasný deštík, ale rozhodně ne takové přehánky a bouřky jako včera. A těch srážek potom bude přibývat večer v noci, tam by to měl být takový slabší mírný déšť zase přes celý kraj, který bude v průběhu noci ustávat.
0: Jaký bude zítřejší den?
2: Zítřek potom poté, co se odsunou ty ranní nebo brzké noční a ranní srážky, tak nakonec bude v podstatě docela hezký, hlavně na jihu bude méně oblačnosti v té severní polovině, kde to bude blízko takovému pásu srážek, který půjde přes Čechy, tak tam se může nějaká přehánka vyskytnout, opět by to mělo být spíše slabší přehánka nebo déšť v odpoledních hodinách a tam tedy bude více oblačno až zataženo, nicméně ty teploty budou skokově vyšší, 25 až 28 stupňů, vítr stále většinou západních směrů.
0: Pojďme se prosím ještě podívat na čtvrtek a na pátek.
2: Ve čtvrtek tam už se budou vyskytovat přehánky, už i bouřky. Vzduch bude poměrně teplejší, i když nejvíce to bude právě znát na jihovýchodě. Tam by ty teploty mohly skoro sahat až ke 30 stupňové hranici. Jinak bude většinou lehce nad 25. Bude se střídat slunce a velká oblačnost, ale objeví se taky bouřky. Nejvíce jich bude potom odpoledne večer. No a právě ty srážky, hlavně ty noční, se budou opakovat také v pátek, kdy v odpoledne, večer a v noci zaprší s tím, že ty teploty zase budou mezi 25 a 30 stupně.
0: Předpovídá meteorolog Petr Minster. Moc vám děkuju a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: 8:40, takové bylo úterní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Po 9. hodině s vámi bude Hela Dvořáková. Ta má svátek dnes, tak i jí přeji. Hezký sváteční den, ještě není ve studiu, tak no, ona by nějak poděkovala, ona je slušná. Tak věřím, že i dnes si to vysílání užije stejně jako vy. Loučí se Robin Šalamon, budu tu opět zítra ráno v 5.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jardo, řekni fór.
1: Ptá se pacientka pana doktora. Helejte, prosím vás, proč jsem musela mít 5 minut vyplazený jazyk, když jste se mi na ně ani jednou nepodíval? Protože jsem potřeboval v klidu dopsat aspoň ten recept.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Žně na Vysočině končí, z hektarů se sklidilo skoro o tunu méně než loni. Armáda připravila na prázdniny speciální zkrácený kurz pro zájemce o členství v aktivní záloze. Moskva zažila největší dronový útok za poslední 2 roky. Na ruské hlavní město zamířilo údajně asi 600 dronů. Odpoledne se zatáhne a srážky spadnou na celé území kraje. Teplotní maxima 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Žně na Vysočině pomalu končí. Zemědělci se sklizní obilovin pokračují už jen na Jihlavsku. V ostatních částech kraje mají hotovo. Průměrný hektarový výnos je letos podle ministerstva zemědělství 5,36 tuny. Oproti loňskému roku je to o téměř tunu méně. Letošní úrodu podle zemědělců poznamenalo hlavně sucho.
2: Nejvyšší výnosy obilovin na Vysočině jsou podle agrární komory na Žďársku. Zemědělci tam z jednoho hektaru sklidili v průměru kolem 6 tun. Naopak nejnižší výnosy hlásí Třebícko, kde to bylo zhruba 5,1 tuny na hektar. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Zkrácený výcvik pro aktivní zálohu nabízí o prázdninách Vojenská akademie ve Vyškově. O 4týdenní kurz je větší zájem než o standardní 6týdenní. Letos se jej účastní přes 70 rekrutů. Jde především o lidi, kterým by se jejich profese neumožnila další absenci v civilním zaměstnání.
3: Pořád mět tu kamufláž nachystanou třeba pod tím nějakým šátkem nebo pod tou kuklou.
4: Pokyny rotmistra Petra Peštuky se snaží v praxi využít, schovaná v houští, například rekrutka Hanka.
5: Černou barvou uši a nos, aby se ty kontury obličeje zrušily a potom zelenou.
4: Žena pracuje v akademické sféře, například právě na lidi z této oblasti. Zkrácený prázdninový výcvik cílí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
6: Většinou jsou to pedagogičtí pracovníci, i vědečtí pracovníci. Často tady máme i třeba různé stavaře, i lékaře a zdravotní sestry.
4: Pokud někdo kurz nedokončí, většinou je to kvůli nemoci nebo zranění. Alena Hysová, Český rozhlas.
0: Na Moskvu od včerejšího večera zamířilo asi 600 dronů, tvrdí to moskevský starosta Sergej Sobjanin. 180 dronů ruská protivzdušná obrana sestřelila nad moskevskou oblastí. Způsobené škody zatím nejsou známé. Na místech dopadu trosek ale podle moskevských úřadů pracují záchranné složky. Ruská média označují tento útok dronů za největší za poslední 2 roky.
7: Uživatelé Telegramu zveřejnili v noci několik videí, které zachycují buď let bezpilotních letounů, nebo požáry po dopadu jejich trosek. Podle ukrajinského monitorovacího telegramového účtu Exilenova Plus, jedna ze střel ruské protivzdušné obrany, při snaze sestřelit dron zasáhla obytný dům ve městě Pavlovský Posad. Na místě vypukl požár. Ukrajinské drony pak údajně zasáhly sklad Wildberries za Moskvou. Podle analýzy deníku Kyiv Independent současná válka Ruska a Ukrajiny stále více připomíná totální válku. Kromě bojů na frontě a ničení vojenských cílů v týlu zahrnuje také ničení ekonomických cílů a civilní infrastruktury. Z Lvova Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v americkém Cincinnati do osmifinále. Vítězka letošního Wimbledonu porazila Dánku Tausonovou 7-6 a 6-2. V mužské části turnaje jde dál Jakub Menšík po výhře 6-3 a 6-4 nad Australanem Hidžikatou. Končí naopak Jiří Lehečka, který podlehl Francouzi Fisovi po setech 1-6, 7-6 a 3-6.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Libici nad Doubravou mají 14 stupňů, v Košeticích 13. Dnešní dopoledne bude oblačné, odpoledne se pak zatáhne a na jihu regionu začne poprchávat. Večer se srážky rozšíří na celé území. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda se stala u Havlíčkobrodského letiště, střetla se tam 2 auta. Zdržení pak očekávejte na Hosově u Jihlavy, tvoří se tam kvůli semaforům delší kolony.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krásné úterní dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině a chtělo by to dobrotu Dáši Kubíkové. V tom případě navrhuji dneska si připravit vláčný piškotový punčový dort, který údajně nedá vůbec moc práce. Víc nám řekne Dáša za pár minut, ještě předtím Valdemar Matuška nebo Hana Zagorová.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Léto pokračuje v plném proudu, i když vedra polevila, řekla bych, že všem se nám trošičku ulevilo, počasí se hezky tak jako zatáhlo, chvíli máme klid od těch tropických teplot a možná se nám i díky tomu opět bude chtít do kuchyně pustit se třeba do pečení něčeho dobrého. V tom případě je tady tip Dáši Kubíkové na perfektní punčový dort ve variantě pro dospělé s alkoholem i bez něj pro děti.
2: Sladký a vláčný zákusek, který jemně voní po alkoholu, to je už léta letoucí oblíbený punčový dort. Upéct se dá i doma. Stačí umět základní piškotové těsto. 4 žloutky ušleháme s cukrem, přidáme 4 lžíce oleje, prošleháme, postupně přisypeme 4 lžíce polohrubé mouky a nakonec opatrně sníh z bílků. Jak doladit piškotový korpus mi poradil účastník soutěže Peče celá země Martin Šlenc.
3: Ten klasický nálev na punčák se dá udělat krásně dobrý a zajímavý. Já na to používám ovocný pyré. Dá se v cukrářských potřebách koupit, dokonce se dá koupit i malý půllitrový skleničky toho pyré, takže nemusím kupovat velkou drahou. A kombinuju, že si upeču základní piškotový korpus, to může být v podstatě libovolný. Nařežu si ho podle toho, jestli dělám dort nebo jestli chci udělat řezy. A ty pláty máčím jednu část v ostružinovém pyré. To znamená, ostružinový pyré nařídím trošku vody. Můžete si dát alkohol, můžete si dát punčový aroma. On mi to ten korpus i krásně zabarví do takový tmavě červený. A druhý vrsty kombinuju mango marakuja, víc manga a smíchám mango marakuja a do toho zase já třeba používám marakujový gin do jedné části, nebo se dá použít zase rum nebo nějaký jiný alkohol. A super je, když to děláte pro děti, tak vynecháte z těch vrstev alkohol a jsou jenom ovocné složky a je to vlastně punčák pro děcka. Na léto vychlazený šťavnatý punčák ideální. Když mi zbude trošku ostružinového pyré, tak si z něj udělám cukrovou polevu. Moučkový cukr, 2-3 lžičky toho pyré zbytku ostružinovýho a je krásně tmavě červený vršek toho punčáku. To je můj tip na skvělý letní punčový dort.
2: Martin Šlenc má na punčový dort i další vychytávky, které učí ve svém speciálním kurzu. No a my si můžeme vyzkoušet jeho základní rady. Tak dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Až o 50% méně kukuřice letos sklízí někteří zemědělci na jihu Čech. Rostliny jsou malé, palic narostlo málo a jejich kvalita je nízká. My na pole společně zamíříme už za pár minut. V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Ještě předtím Marcela Holanová, nebo taky zpěvačka Cher a Eros Ramazzotti.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Jestli je na nebi Bůh, o tom zpívala Marcela Holanová. Vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. Úroda kukuřice na jihu Čech bude podprůměrná. Zemědělci právě na jihu Čech začali letos s její sklizní o měsíc dřív než loni. Rostliny kvůli suchu zaschly a už nerostou. Většina farmářů zpracuje kukuřici na siláž pro dobytek, protože letos mají málo pícnin.
1: Tady jsme na poli, kde listy kukuřice jsou téměř doschlé. Šustí jako papír, v podstatě tím je život těch rostlin ukončen.
2: Na kukuřičné pole nedaleko Chotýčan na Českobudějovicku jsem se právě vypravila s agronomem zemědělských služeb Dynín Jiřím Máchou.
1: Takovýhle stav nepamatuju. Na některých stanovištích, zejména na písčitých půdách, rostliny kukuřice dosahují jen do pasu, zhruba do 1 metru výšky, což je dáno nedostatkem vláhy v průběhu celé vegetace.
2: Teď se podíváme, jak vypadá klas.
1: Klas je nedovyvinutý z toho důvodu, že v průběhu té předchozí vegetace bylo sucho a ty palice zaschly. Nemůžeme čekat, až nám palice dorostou a doplní obsah škrobu, protože by se zvýšila sušina natolik, že by ta daná hmota byla neskladovatelná a neskrmitelná. Neměla by dostatečnou nutriční hodnotu.
2: Výnosy kukuřice budou určitě výrazně nižší než loni.
1: Výnosy silážní hmoty budou zhruba o 30 až 40% nižší oproti předchozímu roku.
2: Já vidím, jak řezačka sklízí jenom okraje toho pole. To znamená, že doprostřed vůbec nepojede?
1: Doprostřed pole pojede až časem. Sklízíme podle té sušiny, to znamená ty části pozemků, které jsou nejsuší. Jedná se zpravidla o nějaké píštitější plochy, kamenité, štěrkovité plochy, kde je nedostatek vláhy a tím pádem je tam ta sušina rostlin vyšší.
2: Což také není ale standardní průběh sklizně kukuřice.
1: Je to tak, většinou čekáme na nějaký celkový průměr pozemku a sklízíme pak celé pozemky.
3: V některých okresech bude úroda kukuřice ještě horší, doplňuje ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
4: Až o polovinu nižší výnosy i kvalitu hlásí u kukuřice zemědělci ze Strakonicka a Jindřichohradecka. Rostliny mají málo palic, některým navíc chybí zrno. O něco lepší je situace na Českokrumlovsku, kde už v několika lokalitách také začaly sklízet. Tam pěstitelé očekávají o 30% nižší výnos než obvykle. Problém vidí v nerovnoměrném dozrávání palic. Na Písecku a Táborsku nechávají zemědělci kukuřici ještě na poli. Doufají, že tento týden zaprší a klasy ještě dozrají. Kukuřice tam poměrně dobře narostla a odhadují proto průměrnou úrodu.
3: Protože nedostatek pícnin, zpracují letos jihočeští zemědělci všechnu sklizenou kukuřici na siláž, aby měli víc krmení pro dobytek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: A teď pojďme k těm příjemnějším věcem, řekla bych. Už 23. srpna můžete s celou rodinou vyrazit na Robinson den, a to od 13. až do 19. hodiny na travnaté ploše před Robinsonem v Jihlavě se bude konat velkolepá akce, kde vás čekají skákací hrady, hry, stánky, lezení, autíčky, taky různá propadliště, bojovky o ceny, velké modely země, měsíce a hvězdné oblohy a spousta dalšího. O dobré jídlo a hudbu bude také postaráno. A co je na tom všem nejpříjemnější, celá akce je zdarma. Tak pokud ještě na 23. srpna nemáte žádný plán, tak řekla bych, že teď už ho máte. Vyražte právě do Robinsona v Jihlavě a užijte si odpoledne se svými dětmi jako rodina. Proč ne? Za pár minut se zaměříme na zdražování, až o 4000% bude.

0: Léto na Šlaghamru u Žďáru nad Sázavou. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina jdeme zdražovat.
2: Bejvávalo.
3: Dovedete si představit zdražení o 4000%? Asi ne. A přesto se to i u nás dělo. Za války. Čísla mám z té první světové. Vojenský konflikt to nejsou jen zmařené životy, zničená obydlí, tma, zima, ale i zpustošená celá města či vesnice, nedostatek všeho a nouze o jídlo. A to i tam, kde se zrovna nebojuje. My teď prý máme válku takzvaně za dveřmi, a tak si přejme, ať tam zůstane. Pro ilustraci si kromě všech těch dalších zel řekněme, jak válka umí zamávat s cenami. Za takzvané velké války se po nějaké době úplně rozpadlo zásobování obyvatelstva potravinami. Nic nebylo. Hlad vrcholil a ani přídělový systém už nefungoval. Ani na potravinové lístky se nedalo sehnat téměř nic. Vláda sice stanovila maximální ceny, nikdo nesměl podle tohoto nařízení prodávat dráž, ale toho nikdo nedbal. Třeba kilo cukru u nás před válkou, tedy v roce 1914, stálo 90 haléřů. V roce 1918 ale 20 korun, tedy 22krát víc. Kilogram vepřového masa byl před válkou za 1 korunu a 20 haléřů. O 4 roky později stál 40krát víc, takže 50 korun. Kdybychom to převedli na současnou situaci, kdy kilo vepřového na guláš stojí dejme tomu 150 korun, ať se to lépe počítá, tak 40násobné zdražení by pro nás představovalo cenu 6000 korun za kilo masa. No a zítra o tom, jak vyzrát na noční můry.
2: Bejvávalo.
1: Do 10. hodiny vám ještě v pořadu Minuta pro zdraví přiblížíme, na co je potřeba myslet, když se člověk nakazí salmonelou. No a jak jsme zvyklí, v 9 hodin 45 minut nás čeká pokračování zámeckého léta společně s Pavlem Kudrnou, tak si to rozhodně nechte ujít. Pořád jsou připravené krásné lákavé ceny, byla by to škoda, stačí jenom pečlivě poslouchat a ve správný okamžik volat do studia. A třeba se štěstí dnes usměje právě na vás. Ještě předtím nabízím ale muziku, Věra Martinová, Karel Gott nebo skupina Olympic jako za mlada. Právě teď letí k vám. Tak hezký úterní den s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: pro zdraví.
1: Na co je potřeba myslet, když se člověk nakazí salmonelou?
2: Tak jako u každého průjmu, nejen toho infekčního, je potřeba myslet především na to, že člověk s průjmem ztrácí mnoho tekutin. Může dojít k dehydrataci, k odvodnění organismu, a to tak vážnému, že člověk může ztrácet vědomí. V extrémním případě ohrožuje na životě. Navíc přitom, když někdo zvrací, ty tekutiny do něj prostě nedostaneme. Nesmíme to podceňovat a dostat nemocného včas k lékaři na infuze, aby tekutiny šly rovnou do žíly.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemné úterý 18. srpna. Hned v úvodu dalšího vydání Zámeckého léta bych rád poděkoval za všechny reakce, které docházejí mimo jiné i na můj e-mail pavel.kudrna@rozhlas.cz. A včera se tam objevil dotaz, kolikže to těch zámků u nás vlastně máme. No, ono to číslo se nedá úplně přesně zjistit, protože hranice mezi zámkem, hradem, tvrzí, panským sídlem je často nejednoznačná, ale specializovaný portál Hrady.cz uvádí přes 2000. No a pokud do té statistiky budeme počítat třeba i zříceniny nebo další sídla, tak snad i 4000. No, takže když my vám představujeme v loni, to bylo o prázdninách 50 zámků, letos 50 zámků, tak to nás čeká zámecké léto 3, 4, 10, 20, 50. No tak to už vás nebude provázet ani Pavel Kudrna, ani František Kinský. Tak zatím jsme tady a zveme na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Sylvie Pospíšilová.
3: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
4: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles, protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
3: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
4: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
3: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
4: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalu, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
3: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
4: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že si ji nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kaply, aby se mohla chodit přímo modlit.
3: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
4: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
3: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
4: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tedy trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
3: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
4: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
3: Úplně vám rozumím.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak nám do Holešova dali nahlédnout Silvie Pospíšilová a Viktorie Podhajská. To je taky takové šlechtické jméno, Viktorie Podhajská, umělecké. No, prozradila, že majitel se zhlédl ve Versailles v Ludvíku 14. Já jenom doufám, že hygienu řešili nikoliv po francouzsku té doby, ale po česku. No, asi ne, to bylo asi dost podobné. Tak to už jak si necháme třeba na příště, ale v tuhletu chvíli nás čeká soutěž. Soutěž zámeckého léta. Získat můžete cestovatelský balíček, samozřejmě to vy už znáte. V pátek losujeme výherce z toho týdne, z těch výherců, a ten si už je soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, no a už se nám taky blíží to finálové losování o 3 víkendové zámecké pobyty. Za 14 dní vlastně už ani ne, tak budu se těšit samozřejmě, vám přát pochopitelně hodně štěstí a to vám přeji teď i v nastávající nebo následující soutěži. Máte-li chuť, tak se zapojte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Báránka umí hula hop, Ivan Hlas v našem vysílání Zámeckého leta, teď hop rychle na soutěž. Paní Ivana ze Škvořetic bude soutěžit. Dobrý den, paní Ivano.
1: Dobrý den.
0: Tak Škvořetic, jestli se nepletu, jsou u Blatné. Chtěl jsem říct, že nejbližší zámek je právě tam, ale vy prý máte ve Škvořeticích taky zámek.
1: Ano, máme zámek, sice není nějak historicky cenný, ale patřil rodu Heltrantů. A ano, máme ho tady. Ale sloužil jako školější středisko Českých drah původně, takže není historicky.
0: No, všechny, nebo mnoho objektů sloužilo třeba i československé nebo sovětské armádě jako skladiště hnojiv nebo různé domovy mládeže a tak dále, takže zdevastované. No a v jakém je stavu? V dobrém stavu?
1: Je v dobrém stavu, ano. Je to taková dominanta lesnice.
0: A je přístupný normálně volně?
1: Ne, není. Je v soukromých rukou.
0: Aha. Dobře, tak paní Ivano, dáme se do soutěže. Ta otázka zní, kdo si nechal v 17. století vybudovat zámek v Holešově v barokním stylu? Za A. František Václav z Traumansdorfu, za B. Rudolf Bruntálský z Vrbna, za C. Jan z Rotalu.
1: No, tak to jste mě docela dostal. Je za C.
0: Za C. Kuchlce, přemýšlení, jste to trefila, je to Cčko? To jste trefila, nebo si vzpomněla, nebo někdo napověděl?
1: Vzpomněla.
0: Tak jste si vzpomněla správně, takže jste v našem pátečním losování. Gratuluju vám, samozřejmě zámecký balíček. Pošleme adresu, mám, ručím se s vámi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Tak tolik návštěva ze Škvořetic, teď už ty na Turner, no a hned další zprávy. No a já se s vámi rozloučím, zítra se vydáme na zámek Žďár nad Sázavou. Tak v 9.45 dejte si budík, ať to nezmeškáte. Hezký den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: O rozpočtu pro příští rok začnou na ministerstvu financí jednat jednotliví ministři. V Pelhřimově vede nová silnice z průmyslové zóny na jihu města. Zemětřesení v Kolumbii způsobilo škody za 200 miliard korun. Odpoledne se zatáhne a srážky spadnou na celé území kraje. Teplotní maxima 21 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem. Dobrý den. Jednotliví ministři dnes začnou jednat o rozpočtu pro příští rok. Na rezortu financí, který má státní kasu na starosti, by se měli scházet během dnešního a zítřejšího odpoledne. Alena Schillerová z Hnutí ANO už dřív řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. S šéfem Hnutí a premiérem Andrejem Babišem už ale v prioritách mají jasno.
2: Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury, tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra, kdy on prostě říká, tady je spousta problémů, ať už jsou to nejen investiční, i ty oblasti těch přístrojů, že jsou nemocnice, kde chybí prostě úplně ty špičkové přístroje.
0: První návrh státního rozpočtu pro příští rok musí být hotový do konce srpna. Řidiči můžou využívat novou silnici v Pelhřimově. Město ji vybudovalo z průmyslové zóny Lhotka směrem na Vokov. Celkové náklady na její výstavbu vyšly přes 24 milionů korun.
3: Nová komunikace má hlavně odlehčit vytížené křižovatce u viaduktu. Cesta je určená především pro osobní automobily. V jednom místě je proto na obou stranách betonový mostek o šířce 2,2 metry. Součástí stavby byla taky přeložka vysokotlakového plynovodu a nového vodovodu pro sousední Rynárec. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Neznámý projektil zasáhl nákladní loď při plavbě v Hormuzském průlivu. Oznámila to britská námořní služba. Úder způsobil škody ve strojovně a zranil nebo zabil nejméně jednoho člena posádky. Zbývajícím námořníkům pomáhá ománská pobřežní stráž. Zásah podle úřadu neměl dopad na životní prostředí. Jeho vyšetřování pokračuje. Kvůli válce mezi Spojenými státy a Íránem zůstává provoz na klíčové námořní trase velmi omezený. Včera Hormuzským průlivem proplulo jen 6 lodí. Napsala společnost Kepler, která situaci na moři monitoruje. Srpnové zemětřesení v západní Kolumbii způsobilo škody v přepočtu za zhruba 200 miliard korun. Zemřelo nejméně 289 lidí a přes 4000 jich utrpělo zranění. Oznámil to prezident Abelardo de la Espriella, podle kterého se jedná o předběžné údaje. Prezident zároveň nařídil, aby na zasažených místech zůstaly pátrací a záchranné týmy. Otřesy poškodily nebo zničily obytné domy, školy a nemocnice. Víc než týden po otřesu řada lidí zůstává v nouzovém přístřežcích. Sport. České basketbalové reprezentaci budou v předkvalifikaci mistrovství Evropy chybět opory Tomáš Satoranský a jediný Čech v NBA Vít Krejčí. Nenastoupí ani zraněný kapitán Vojtěch Hruban. Informovala o tom Česká basketbalová federace. Výběr kouče Luboše Bartoně v předkvalifikaci 27. srpna nastoupí v Ostende proti Belgii a o 3 dny později přivítá v Praze Norsko.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově je 14 stupňů, v Dukovanech 17. Dnešní dopoledne bude oblačné, odpoledne se pak zatáhne a na jihu regionu začne poprchávat. Večer se srážky rozšíří na celé území. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Při výjezdu z Jihlavy na Pelhřimov očekávejte zdržení, u Hosova tam provoz řídí semafory a tvoří se tam kolony.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina i 4 minuty po 10. hodině. Teprve 18-letý nadšený badatel odkrývá tragické události konce války v Leskovicích. Poslechněte si dnešní příběh z Vysočiny.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Leskovice na Pelhřimovsku zažili jen dva dny před koncem druhé světové války obrovskou tragédii. Nacisté obec vypálili a kdo z jejich obyvatel včas neutekl do lesů, toho zavraždili. Události se dotkly i rodiny dnes 18-letého Zdeňka Dvořáka. Rozhodl se o nich zjistit co nejvíc.
2: Na zahradě pod pergolou v Kámeni sedím se Zdeňkem Dvořákem. Dáváte dohromady historii obce Leskovice. Proč zrovna Leskovice?
3: Moje rodina pochází z Leskovice, tam furt žije. Mě dějepis bavil už na základce.
2: Na stole před námi leží velká složka. Jak jste začal?
3: Po mých příbuzných, který to zažili, a chtěl jsem toho vědět víc a víc. Do Pelhřovského archivu jsem zašel.
2: Pojďme představit tu leskovickou historii na příběhu jedné rodiny.
3: Je to vlastně mojeho dědy sestřenice a je to její příběh, který prožívala jako 13-letá holka. A já jsem ji ještě zastihl roku 2020. Tehdy mi bylo asi 13 nebo 12 let a už jsem to sepsal.
2: Na co si konkrétně vzpomněla?
3: Vypráví, že byla klidná sobota toho 5.5.45 a v ranních hodinách zazvonil nečekaný telefonát z Pacova. Byl pokyn, aby ty leskovičtí obyvatelé začali ozbrojovat ty ustrašený Němce, který utíkají na západ. Ty Němci byli ochotní vyměnit ty zbraně za jídlo.
2: Němci byli potom zavření v nějakém domě, odzbrojení. Co se dělo?
3: Potom někdo vykřikl, že Němci jdou. Přijali dvě nákladní auta a tady to potom paní Peňázová popisuje, že oni zůstali v baráku s maminkou společně. Vypráví, že se chtěli schovat do jejich stodoly, ale z druhé strany Němci dveře vyrazili, takže napadlo jít k sousedovi přes zeď. Potom šli do naší chalupy, kde byla její babička s dědou a babička s dědou se schovali do lesa s mojím pradědou a prababičkou.
2: To byla jediná možnost, protože Němci určitě šli chalupu od chalupy. Cílem bylo vypálit Leskovice, což se také stalo. První den nevypálili všechno, ale nevzdali to Němci.
3: Ano. Nastoupili to 6.5.
2: Vaši příbuzní stihli utéct do lesa.
3: Ano, ale my jsme měli to štěstí, že vyhořela jenom stodola a chlévy, ale náš barák nevyhořel.
2: Ten masakr květnový Leskovice nevratně změnil.
3: Jsou asi tři chalupy dochované.
2: Nevypalovali jen prázdné domy, Němci mstili se i na obyvatelích.
3: Když našli někoho v chalupě, tak ten dopad hodně tragicky. Zejména rodina Pavlů, dvě dcery byly údajně znásilněny. Tatínek byl přibit na vrata a upálen.
2: Kolik lidí Němci zavraždili?
3: 25 lidí.
2: Jsou pohřbení přímo v Leskovicích?
3: Po té tragédii byli na hřbitově v Moravě a v Nový Cerekvi.
2: Teď už tam nejsou v těch hrobech.
3: Byly ostatky přesunuty do toho památníku, co je teďka v Leskovicích. U toho hrobu čekala jedna paní, který zemřel manžel. V ten den, co ho zavraždili, měl na sobě prsten. Ona tam čekala na to vytahování těch ostatků z těch rakví a ona ho tam našla, ten prsten. Takový zajímavý příběh.
2: Z Kámene Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Nedaleko Havlíčkova Brodu najdeme vesnici Pohled. Tam se můžeme vydat třeba na procházku k poutnímu areálu Svatá Anna. Stejně jako náš regionální stopař Adéla Zachová. A právě s ní se za pár minut spojíme, aby nám přiblížila, co všechno krásného tam můžeme vidět.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: U obce Pohled na Havlíčkobrodskou se nachází poutní místo svatá Anna. Na tomto místě si prohlédnete stejnojmenný kostel nebo křížovou cestu. S touto lokalitou je také spojena bohatá historie. Nás tam teď zavede regionální stopař Adéla Zachová. Adélo, krásné dopoledne přejeme a přibliž nám více o celém poutním místě.
2: Dobré dopoledne. Já jsem teď u hlavní dominanty celého areálu. To je kostel svaté Anny, který byl údajně postavený podle návrhu Jana Blažeje Santiniho Eichla. Kolem něj je také 14 kapliček křížové cesty a ještě jsem tu objevila kapli, která byla postavená nad pramenem a ten měl mít léčivé účinky. Historie celého tohoto areálu sahá až do 18. století a s jeho vznikem je spojená legenda o klášterním písaři Jakubu

0: Panenská voda z pramene se využívala například k jehličnatým a rašelinovým koupelím. Lázně potom fungovaly až do začátku 20. století, pramen ale poté bohužel vyschl a z budovy se stal hostinec.
1: Jak to se svatou Annou vypadá dnes?
0: Ta poutní tradice přežila, když to řeknu takhle lidově, přestože si prošla různými zákazy. Poutě se tu konají do dnešních dnů, a to vždycky na konci července. No a nebo pokud si sem budete chtít udělat procházku kdykoliv jindy, tak z pohledu se sem pohodlně dostanete po žluté turistické značce a projdete se zhruba 2,5 kilometru.
1: U obce Pohled na Havlíčkobrodsku se nachází poutní místo svatá Anna. Víc nám o něm řekla a na místo nás vzala regionální stopař Adéla Zachová. Děkujeme moc a přejeme hezký den, naslyšenou.
0: Děkuji, hezké dopoledne.
1: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina dáme slovo i Jarce Vykoupilové.
2: Léto na Vysočině.
1: Jak jsem slibovala, takový citron třeba může vylepšit vzhled vlasů, med pro změnu prospěje pleti, no a další zajímavé triky na krásu pro nás už za pár minut bude mít Jarka Vykoupilová, ale věřím tomu, že i taková zpěvačka Madonna by jich pro nás měla víc než dost. Tak si s ní dáme aspoň jednu prázdninovou. Holiday.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Jan Nedvěd, skladba Podvod v 10 hodin 31 minut. Teď si dáme recept na to, jak být krásný.
1: Babské rady.
2: Krásný lesk vlasů, vpravdě hedvábný, obdrží, kdo do vody, již vlasy umývá, přidá několik kapek citronové šťávy. Obličej zbavíme vrásek, držíme-li jej často co nejdéle, nad parou vařící vody vystupující z nádoby, přičemž chýlíme nad ní hlavu zahalenou šátkem, jenž páru zadržuje pod obličejem. Tak zní jedny z nejstarších rad pro krásu. Ty novodobé doporučují medovou masku s ovesnými vločkami pro sklidnění nebo obklady z heřmánku, které stahují pory. Cibulová šťáva s medem se zase používá k zesvětlení pigmentových skvrn a pych. Skřiví-li se vám, dámy, hřeben, narovnáte jej opět tím, že jej na nějakou dobu ponecháte v horké vodě. Poté ho zabalíte do papíru a na hladké rovné ploše něčím asi na hodinu zatěžkáte. A ještě jedna voná rada. Zatuchlý vzduch ve skříni s oblečením oživí zrnka kávy nebo prázdný flakon od oblíbeného parfému.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Pokračuje úterní dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Původně stát počítal s tím, že takzvané přípravné třídy v základních školách v roce 2029 skončí. Teď ale ministerstvo školství přišlo s tím, že je zachová. A to i přesto, že už od příštího roku ubude kvůli přísnějším pravidlům dětí, které dostanou odklad školní docházky. Takže pro koho tedy přípravné třídy vlastně budou? Ptala se na to naše reportérka, tak si odpověď nenechte ujít už za pár minut. Teď je Marek Ztracený, skladba Naše cesty.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Vypálená obec a 25 nacisty zmasakrovaných lidí. To prožívali Leskovice na Pelhřimovsku jen dva dny před koncem druhé světové války. Dramatické události se rozhodl probádat a zaznamenat mladý amatérský historik Zdeněk Dvořák. Povídat se s ním budeme nad fotografiemi, dopisy a dobovými texty, které dokládají konkrétní příběhy leskovických rodin.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin 44 minut v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina dozněla skladba Ráj od Daniela Hůlky. Pro některé děti může být rok navíc před nástupem do školy klíčový. Pokud dostanou odklad, můžou zůstat ve školce nebo nastoupit do přípravné třídy, kde se postupně zvykají na školní prostředí a taky režim. Přípravné třídy přitom měly od září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale teď chce zachovat. V době, kdy se zároveň zpřísňují pravidla pro odklady, ale není jasné, pro které děti budou přípravné třídy vlastně určené.
1: On byl strašně úzkostný a já jsem věděla, že to pro něj prostě bude problém, protože on jakýkoliv změny velmi špatně snášel.
2: Syn Evy z Prahy dostal odklad a nastoupil do přípravné třídy.
1: Takže mu to usnadnilo, že si zvykl jak na ten prostor, tak na některé z těch dětí.
2: Děti v přípravné třídě chodí do základní školy. Jejich režim je ale volnější, vysvětluje školní psycholožka ze základní školy Sázavská v Praze Olga Kučerová.
3: Není to o tom, že by tam trénovali čtení, psaní, počítání, ale oni se učí ty dovednosti, které to dítě potřebuje proto, aby snadněji vplulo do těchto základních úkolů, které potřebuje splnit v prvním ročníku.
2: Přípravné třídy jsou pro děti s odkladem školní docházky. Odklady mají ale nově dostávat jen děti, u kterých je proto závažný důvod, například na doporučení klinického psychologa. Přípravné třídy proto měly k září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale chce zachovat. A teď je podle Jany Hlavové, předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, potřeba určit, pro koho budou.
4: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, ale v souvislosti právě se změnou odkladů je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
2: Dětí s vážnějším zdravotním stavem nebude tolik, takže přípravných tříd třeba bude potřeba méně. Podle ministerstva školství bude ale i dál existovat skupina dětí, kterým můžou přípravné třídy pomoct. Nejprve je proto potřeba zhodnotit dopady zpřísnění odkladů. Pak chce změnit školský zákon, říká mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
2: Ministerstvo taky zváží, jestli by děti nemohly dostávat odklady i dodatečně. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina se i dnes po 11. hodině můžete těšit na zajímavého hosta. Tím bude antropolog Michal Vondruška, který se v svém výzkumu zabývá právě podobami nacionalismu na sociálních sítích. Povídat si budeme o TikToku, taky algoritmech, emocích i o tom, proč na nás tak silně působí obsah postavený na strachu, hrdosti nebo pocitu sounáležitosti. Tak si náš rozhovor po 11. hodině v dopoledním vysílání rozhodně nenechte ujít. Do té doby třeba Racy, Marie Rotrová, Pavel Bobek nebo taky John Lennon a skladba Woman. Hezké dopoledne s námi.

весами не zdá. Že chtěl bych jinam jít.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Pro kominíky začala teď v září hlavní sezóna, kdy mají nejvíce práce. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: My stojíme s panem Ivanem Kubátem v skleníku, který je plný kaktusů a sukulentů.
3: Já mám rád všechny kaktusy, já to miluju pro tu pestrost tvarů a druhů.
4: Z Nového světa Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.

0: tady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Hasiči likvidují vosí hnízda jen v případech ohrožení života. Armáda připravila na prázdniny speciální zkrácený kurz pro zájemce o členství v aktivní záloze. Při ruském útoku v Charkovské oblasti zemřelo nejméně 10 lidí. Odpoledne se zatáhne a srážky spadnou na celé území kraje. Teplotní maxima 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Až několikrát denně teď výjíždí krajští hasiči k likvidaci obtížného hmyzu. Jen včera šlo o 6 případů, jak v dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina uvedla jejich mluvčí Petra Musilová. Od začátku prázdnin takových výjezdů napočítali už okolo 400, což je dvojnásobek oproti loňskému létu. Hasiči přitom likvidují vosí hnízda jen v přesně definovaných případech. Například tam, kde je větší koncentrace lidí, pokračuje Petra Musilová.
4: V těch běžných případech by se lidé měli obrátit na odbornou firmu, která se likvidací vosích nebo srčních hnízd přímo zabývá. Hasiči opravdu nejsou náhradou za tyto služby a nevyjíždějí automaticky ke každému oznámenému hnízdu. Ta pomoc hasičů je na místě především tehdy, když hmyz představuje bezprostřední ohrožení života nebo zdraví osob. Typicky se může jednat o situaci, kdy se hnízdo nachází například u školy, školky, zdravotnického nebo sociálního zařízení.
2: Zkrácený výcvik pro aktivní zálohu nabízí o prázdninách Vojenská akademie ve Vyškově. O 4-týdenní kurz je větší zájem než o standardní 6-týdenní. Letos se jej zúčastnilo nebo účastní přes 70 rekrutů. Jde především o lidi, kterým by jejich profese neumožnila delší absenci v civilním zaměstnání.
5: Pořád mět tu kamufláž nachystanou třeba pod tím nějakým šátkem nebo pod tou kuklou.
6: Pokyny rotmistra Petra Peštuky se snaží v praxi využít schovaná v houští, například rekrutka Hanka.
7: Černou barvou uši a nos, aby se ty kontury obličeje zrušily a potom zelenou.
6: Žena pracuje v akademické sféře, například právě na lidi z této oblasti. Zkrácený prázdninový výcvik cílí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
8: Většinou jsou to pedagogičtí pracovníci, i vědečtí pracovníci, často tady máme i třeba různé stavaře, i lékaře a zdravotní sestry.
6: Pokud někdo kurz nedokončí, většinou je to kvůli nemoci nebo zranění. Alena Hysová, Český rozhlas.
2: Ruský raketový útok na obec Pečenihy v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny má nejméně 10 lidí obětí. Na síti Telegram to napsal náčelník oblastní vojenské správy Oleh Siněhubov. Úder zranil dalších 8 lidí a poškodil obytné domy, kavárnu, poštu, obchod nebo několik aut. Na místě zasahují záchranáři. Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 147 útočnými drony různých typů. 111 z nich se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Zásahy armáda zaznamenala celkem v 19 lokalitách. Sport. Tenistka Darja Vidmanová si zahraje poprvé hlavní soutěž na US Open. 23-letá česká hráčka si účast na Grand Slamovém turnaji v New Yorku zajistila po odhlášení Rumunky Kristianové. Informovali o tom pořadatelé. Finalistka nedávného turnaje v Memphisu Vidmanová bude hrát hlavní Grand Slamovou soutěž podruhé v kariéře. Na konci června debutovala ve Wimbledonu. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou teploměry ukazují 16 stupňů, v Moravských Budějovicích 18. Dnešní dopoledne bude oblačné, odpoledne se pak zatáhne a na jihu regionu začne poprchávat. Večer se srážky rozšíří na celé území. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 na kilometru 95 ve směru na Brno máme hlášenou dopravní nehodu. Zatím bez dalších informací. Pozor také v Bystřici nad Pernštejnem. V ulici Nádražní tam havarovalo auto.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Máme 4 minuty po 11. hodině, posloucháte úterní Dobré dopoledne a věřím tomu, že dnes v dopoledním rozhovoru otevřeme zajímavé téma. Kdy se jedná o vlastenectví a co už je vlastně nacionalismus? A poznáme mezi nimi rozdíl. Hostem našeho vysílání je dnes antropolog Michal Vondruška, který zkoumá projevy nacionalismu na sociálních sítích. Řeč bude především o emocích, taky TikToku i o tom, jak nás vůbec ovlivňují algoritmy. Michale, vítejte, hezké dopoledne.
8: Dobrý den.
3: Hosté Heli Dvořákové.

0: Eli Dvořákové.
1: Proč se na sociálních sítích tak dobře šíří obsah postavený na hrdosti, strachu nebo pocitu sounáležitosti? I o tom si dnes v dopoledním rozhovoru budu povídat s antropologem Michalem Vondruškou, který se zabývá výzkumem právě nacionalismu v online prostředí. Michale, co vás vlastně osobně přivedlo právě k tomuhle tématu, k tématu nacionalismu na sociálních sítích? A byl třeba nějaký konkrétní moment, kdy jste si řekl, hele, tohle je něco, čemu se chci věnovat?
2: Tak mě to téma vlastně začalo oslovovat už při studiích vlastně na univerzitě. A kdy jsem si vlastně uvědomil, že studium vlastně nacionalismu a obecně jako etnicity a identit je mi blízký, že jsem se proto nějakým způsobem natchnul a že bych to chtěl dělat vlastně i do budoucna. A to samotné téma se vlastně toho výzkumu teď konkrétně se vlastně krystalizovalo poměrně dlouhou dobu, kdy vlastně já jsem věděl, že chci zkoumat teda nacionalismus, jen jsem nevěděl, v jakém prostředí. A až vlastně, když jsem do toho tématu se začal víc jako prohlubovat, více o to zajímat, tak jsem vlastně nějakým způsobem zjistil, že ty sociální sítě jsou nový téma, který není úplně tak probádaný a že by to mohlo mít i nějaký potenciál třeba do budoucna. Obecně vlastně mám předpoklad nějak proto, že mě baví technologie a už vlastně i z minulých jako let studií, tak jsem si vlastně řekl, že bych to mohl nějak propojit a byla to ta správná volba.
1: Bylo to něco, co vás v ten okamžik jako fascinovalo, a nebo tam byla i jistá míra nějakého si znepokojení, co všechno to vlastně může způsobit?
2: Znepokojení tam určitě přišlo, protože celkově, když jsem sledoval vlastně tu politickou nějaký ty události politický za určitý období, tak mě vlastně fascinovalo to, jak ten nacionalismus, to téma pořád jako rezonuje v té společnosti. A bylo to zároveň něco, co jsem jako nedokázal pochopit, jo? Že jsem tomu jako sám nerozuměl a to mě na tom asi nejvíc jako začalo nějak jako lákat.
1: Proč právě platforma TikTok? Čím vás tak zaujala?
2: Nad tím jsem přemýšlel dlouhou dobu, proč právě TikTok, a dospěl jsem vlastně k závěru, že dneska už na tom trhu je spousta platform, spousta sociálních sítích, využíváme od Instagram přes TikTok po Facebook, Twitter a další jako platformy. Nicméně ten TikTok se liší dramaticky, bych řekl, od těch ostatních tím, že ta diskuze tam není nebo je daleko méně moderovaná. Za druhé je to v nějaký jako analogii srovnatelný k televizi, to znamená, že TikTok je vlastně takovou novodobou televizí a zároveň ten TikTok používá čím dál více lidí a je to taková platforma jako pro novou generaci nebo nový jakoby éry, která odstartovala, dejme tomu, největší boom v roce 2019, myslím, nebo 2020, nějak v období toho covidu.
1: V tom ohledu mě napadá, jestli třeba ta mladší generace je vlastně lépe ovlivnitelná tím obsahem.
2: To těžko říct, protože do jistý míry asi ano, do jistý míry ne. Na jednu stranu mladá generace se v tom pohybuje už jako od útlého věku, tímž pádem umějí, dá se říct, jako lépe pracovat s tou platformou. Nicméně nemyslím si, že by byli jako méně rezistentní nebo více rezistentní než třeba starší generace. A není to jenom platforma pro mladou generaci, nicméně využívá to čím dál více jako, řekněme, starších lidí.
1: Dáme si písničku a hned potom to pojmeme i trošičku prakticky. Hej!

0: Adély Dvořákové.
1: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o vlastenectví a také nacionalismu, protože právě ten nacionalismus se chtě nechtě čím dál častěji objevuje i na sociálních sítích, čím se vlastně zabývá i dnešní host, antropolog Michal Vondruška. My se teď dostáváme k té praktické otázce. Když si představíme člověka, který večer po práci vezme ten svůj mobilní telefon, otevře si ať už TikTok, Facebook, Instagram nebo jinou sociální síť a půl hodiny projíždí ta videa, scrolluje, jak přesně může ten algoritmus ovlivnit to, jak potom ten člověk vnímá ať už Čechy, cizince, Evropskou unii, nebo třeba i konec konců tu vlastní zemi?
2: No, nemyslím si, že by z vás vyloženě TikTok udělal nacionalistu. Myslím, že musíte mít předpoklady už ať už prostě zkušenosti ze života nebo jakýkoliv aspekty, které vás ovlivňují, které ovlivňují váš světonázor. A jako je dost pravděpodobný nebo vlastně jistý, že ten TikTok funguje jako podprahově a do jistý míry vás to může jako ovlivňovat, nicméně není to hlavní faktor, který by z vás toho nacionalistu nebo vlastence vlastně udělal. Musíte proto jako člověk vlastně mít nějaký předpoklady, nicméně může vás to ovlivňovat tak, že do nějaký té bubliny vlastně tak zapadnete, že se zkrátka můžou ty tendence přiostřovat.
1: Dobrá, tedy může to být i tím, že dejme tomu se u nějakého videa zastavím, dám mu ten like, nebo se na něj opakovaně budu dívat, což si vlastně ten systém zapamatuje a pak mi následně začne servírovat ten podobný obsah. Jak moc může tohle být silné pro mě, protože mě to může utvrzovat v tom nějakém mém původním názoru a přesvědčení?
2: Ano, vlastně tím, že my jsme vystavovaní tomu algoritmu de facto, tak už tím, že se zastavíme třeba nad nějakým videem, tak to samozřejmě ten algoritmus se na základě tady ty interakce, jako jsou lajky, jak dlouho strávíme vlastně u nějakého videa, tak to ovlivňuje ten algoritmus a tím pádem ten podobný obsah nám to potom víc doporučuje. Ale přirozeně se zastavujeme u toho obsahu, který je nám nějakým způsobem blízký. To znamená, že už to zase opět musí v nás nějakým způsobem rezonovat. A potom samozřejmě ten feed vlastně toho algoritmu máme takový, jaký máme. Ty interakce jako samotný ten algoritmus my neznáme, my nevíme, do jaký míry to vlastně jako funguje. Můžeme se vlastně o tom nějak jako bavit, můžeme to nějak jako pozorovat, nicméně ten algoritmus je vlastně jako, dá se říct, firemním tajemstvím, takže do jisté míry to nevíme, ale co víme, tak je, že ty skupiny nebo respektive takový ty filter bubbles, do kterých se uzavíráme, tak na jednu stranu je to pravda, my jsme tím obsahem nějakým způsobem jako uzavřený. A na druhou stranu, ale ne tolik, protože na sociálních sítích je daleko větší diverzita vlastně názorů, s níž se vlastně můžeme setkat oproti třeba tomu, když třeba sedíme v hospodě. To znamená, že my jsme vystavovaní daleko větší diverzitě, s kterýma třeba nesouhlasíme. Takže utvrdit se vlastně v nějakých jako názorech svých si myslím, že je daleko těžší. Nicméně umím si představit jako situaci, kdy díky právě tomu vystavení té diverzitě na těch sítích, tak máme tendenci vlastně víc jako nesouhlasit s těma ostatníma a více vlastně zarývat do nějakého toho svého světonázoru.
1: Vy v tom svém výzkumu se zabýváte i tím, jak vlastně vnímáme to slovo my a vlastně i oni. Proč je pro lidi tak přirozené vytvářet ty skupiny a říkat, my jsme takoví, oni jsou zase jiní, oni jsou, já nevím, jací. Na to se budu ptát za pár minut.

0: Adely Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes antropolog Michal Vondruška. My se dostáváme k té otázce, vlastně k vašemu výzkumu, kde se zabýváte i tím, jak vzniká

0: to ono my a oni. Proč jsou lidi vlastně tak přirození v tom, že vytváří ty skupiny, říkat my jsme takový, oni jsou jiní. Proč vůbec je ta kategorizace?
1: Tak ta kategorizace myslím, že je prostě zkrátka běžná pro lidstvo jako takový. Myslím, že od nějaký nejdůležitější revoluce jako historie lidstva, když se lidi naučili vlastně mluvit a začali používat jazyk, tak se začali už nějakým způsobem kategorizovat a žít v nějaký jako organizovaný společnosti, ať už to byly tlupy nebo kmeny. A myslím, že to je nějaká lidská jako přirozenost vytvářet nějaký kategorie a nějaký skupiny. Přece jenom jsme jako komunitní, máme rádi vlastně společnost. Lidi jsou vlastně jako sociální bytosti. Tím pádem je vlastně i pro nás přirozený nějakým způsobem se odlišovat a srovnávat. Takže ta terminologie my a oni je do jistý míry jako nějaký jako soustažný prvek, na základě kterého vlastně my se odlišujeme od těch druhých a aby jsme se vlastně mohli nějakým způsobem charakterizovat my jako nějaká skupina, tak vlastně potřebujeme ty druhý k tomu, aby my jsme to vlastně vůbec nějakým způsobem dokázali.
0: Když ještě zůstanou té jinakosti, mám pocit, že čím dál častěji se stává ta jinakost normou. Omlouvám se, teď asi lehce utečeme od toho samotného tématu nacionalismu a vlastenectví, ale proč mají někteří lidé potřebu se odlišit a být úplně úplnění? A teď nemyslím vůbec otázku nacionalismu.
1: Tak buď to... Těžko jako říct, u mnohých lidí to může být jiný. V rámci toho nacionalismu je to nějaká přirozená tendence nějakého jako partikularismu, kdy vlastně my se chceme odlišovat od těch druhých a vidíme ty druhý jako nějaký nepřátelé. Ale pokud se nebavíme o nacionalismu, pokud se bavíme čistě o nějaké jako odlišnosti, od toho vlastně od nějaké potřeby se odlišit, tak to může vycházet z různých jako individuálních jako faktorů člověka, vystoupit z nějaké jako průměrnosti a nějaké uniformity té společnosti a může vlastně to být na základě jakýkoliv potřeb toho člověka.
0: Když se vrátím k tomu vašemu výzkumu, hovořili jsme o tom, že máme potřebu říkat, my jsme takový, ale kdo jsou vlastně nejčastěji v tom online prostoru? Ti oni. Jsou to politické elity, Evropská unie nebo někdo úplně jiný?
1: To záleží zase jako na kontextu, ve kterém se vlastně díváme na to, ale je to dost jako podobný. Vždycky to oni je nějakým způsobem... ať už nepřítel nebo někdo, kdo nám nevyhovuje, můžou to být různý skupiny lidí, může to být třeba Evropská unie, může to být Brusel, všechno, co vlastně oni zastupují. A může to vycházet vlastně z různých jako kontextů. V Česku to je samozřejmě trošku jinačí než někde jinde, ale vždycky je to o tom najít nějakého nepřítele, který ho třeba neumíme úplně jako pojmenovat a svalujeme vlastně vinu na ty druhý, na ty ostatní, který jako můžou de facto třeba za naše utrpení nebo za naší nespokojenost v té společnosti. Čímž pádem to oni se vlastně mění v závislosti vlastně na různých jako situacích. Nikdy to neznamená to samý.
0: Za pár minut zodpovíme i otázku, kde je vlastně ta hranice mezi tím obyčejným vlastenectvím a nacionalismem.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem našeho vysílání je antropolog Michal Vondruška. Dostáváme se otázce, kde je vlastně hranice mezi obyčejným vlastenectvím a nacionalismem. Můžu mít rád českou historii, českou vlajku, českou hudbu, být hrdý na české sportovce a přitom vůbec nebýt nacionalista?
2: Myslím, že ne. Takhle ta hranice mezi vlastenectvím nebo nějakým patriotismem a nacionalismem může být do značné míry jako odlišný u lidí, kteří to nějakým způsobem cítí. V Polsku jsou třeba lidi na slovo nacionalista velice jako hákliví a působí to, má to slovo samotný má takový jako negativní zabarvení a nemají to moc rádi. Spíš by vám řekli, že jsou jako národověd, čtí, to znamená, že jsou víc jako vlastenečtější nebo patriotističtější. Ale asi většina výzkumníků by vám jako řekla, že pokud máte nějaký vlastenecký rysy, tak se jedná o nacionalismus. Jo, že respektive ta hranice je velmi vlastně jemná mezi nacionalismem a vlastenectvím, nicméně v rámci nějakého jako společenskovědního diskurzu se vždycky asi bude jednat o nacionalismus.
1: Proč podle vás ta nacionalistická sdělení na těch sociálních sítích tak dobře fungují? Je to právě třeba proto, že pracují především s těmi emocemi, s tou hrdostí, strachem, pocitem ohrožení?
2: Strach je určitě důležitá vlastnost v rámci toho šíření toho obsahu, emotivnost vlastně těch videí a vůbec charakteristika, jakým způsobem ty videa jsou vlastně vytvářený, jak lidi vlastně pracujou s tím obsahem, tak čím víc vlastně to video je nějakým způsobem emotivně zabarvený a vzbuzuje různý jako větší jako emoce, tak samozřejmě to má větší dosah, protože ty lidi k tomu víc třeba inklinujou, tím pádem ten algoritmus je do té míry jako tak ovlivněný, že ho začne doporučovat širšímu spektru vlastně, nebo lidí, nebo má jako větší, širší obsah, dosah.
1: Může tady být to nacionalistické sdělení třeba schované i za humorem? Nějaké krátké úsměvné video, ve kterém přijmeme tu představu, že my jsme lepší než oni?
2: Může. My můžeme vlastně nacionalismus vidět úplně všude. Ač byť si to třeba neuvědomujeme, když jdeme třeba po ulici a vidíme viset vlajku, nebo když se lidi nějakým způsobem vyjadřují třeba na tom TikToku, tak tam jsou skryté prvky nacionalismu. Nemusí to být takový ten extrémní nacionalistický obsah. Ale ty tendence jsou tak skryté, že my si je ani někdy moc jako neuvědomujeme. Například třeba když děláme každodenní věci, když jdeme třeba nakupovat a vybíráme si třeba potraviny podle toho, jestli je to třeba česká potravina nebo ne. To je taky typický příklad vlastně nacionalismu, nebo když, já nevím, vybíráme si třeba oblečení na internetu, tak vlastně si můžete všimnout, že každá ta doména má nějaký trošku nacionalistický rys. Například, že je tam jako .cz, .pl. A to už jsou jako náznaky nějakých jako nacionalistických tendencí.
1: Dá se nebýt tedy nacionalistou?
2: No, to je asi jako...
1: Dokážeme se z toho vůbec nějak vymanit, já když teď mluvíme o tom, že to je opravdu všude kolem nás.
2: Je to všude kolem nás a nemyslím si, že každý člověk je jako nacionalista, ale každý člověk nějakým způsobem pociťuje jako to národní cítění. A záleží pak jako na jednotlivcích, do jaký míry tomu věnují jako pozornost. A myslím, že je to nějaká přirozená stránka jako věci.
1: Říká dnešní host dobrého dopoledne antropolog Michal Vondruška.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem našeho vysílání je antropolog Michal Vondruška. Úplně jsem přestala mluvit. Vy v tom svém výzkumu srovnáváte české a taky polské prostředí, jak už jsme zmínili. Co vás v tom porovnání překvapilo? Je způsob, jakým se ten nacionalismus na těch sociálních sítích třeba jinak projevuje v Česku, jinak v Polsku? A je v tom, nebo máme nějaké české specifikum?
2: Každý ten nacionalismus vlastně všude je odlišný do značné míry, má nějaký společný prvky. Třeba když se vezmeme Polsko, tak je to vlastně oproti nám daleko větší země, vychází z různých jako jiných odlišných historických kontextů a je to tam, řekl bych, daleko komplikovanější než u nás, co se týče jako národní identity. Ale dalo by se říct, že co vlastně z toho výzkumu zatím vyplývá, že ten polský nacionalismus je daleko víc vlastně ovlivněný náboženstvím, je daleko víc militantní, je až jako takový heroistický a do značné míry se odkazuje nějakým způsobem k historii nebo k historickým osobnostem, kteří jsou považováni za nějaký jako otce vlastně polského národa. A to je takový hlavní rozdíl asi od toho českýho. V tom českém, ten český nacionalismus je takový více latentní, více jako upozaděný. Nicméně to neznamená, že je jako slabší nebo menší než ten polský. A řekl bych, že ten český nacionalismus působí dojmem takového obyčejného chudáka českého člověka, který byl nějakým způsobem jako podvedený a vyznačuje se do jisté míry nějakým jako antisystémovým smýšlením, silně jako antielitářský, ať už třeba k postavení jako důvěry ve státní instituce nebo k Evropské unii.
1: Které ty situace a momenty, ať už v naší historii nebo v současnosti, nejvíce podporují ten růst toho samotného nacionalismu?
2: Tady bych řekl, že jsou důležitý dvě roviny. Ta jedna jsou krize, jako třeba válka na Ukrajině a ukrajinská vlastně migrace, nebo i dřív v roce 2015, co se týče migrační krize. A tohle jsou vlastně nějakým způsobem společenské události, které velmi jako rezonují v té společnosti. A ta krize otvírá vlastně vypjatost toho, té situace, toho nacionalismu jako takového. Nicméně ten nacionalismus, aby vlastně došlo k takovéhle vlastně krizi nebo k takovýhlemu velkému vlastně nějakému velkému uvědomění v té společnosti, tak musí předcházet vlastně nějaká každodennost, která v nás rezonuje každý den a která utváří vlastně naše myšlení a to jsou právě ty každodenní, jak jsme se bavili už předtím, upomínání vlastně té národní identity, o to, že někam patříme, aniž bychom si to jako uvědomovali, každý den na to jako nemyslíme, jo, že jsme Češi a že žijeme v Česku. Jo, ale tady ty vlastně tendence, které jsou každodenní, které jsou jako téměř skrytý, tak v nás nějakým způsobem rezonujou, které se právě otvírají v rámci nějakých velkých krizí, například třeba potom jako na demonstracích a tak.
1: Když se vrátíme zpátky k tomu našemu původnímu člověku, jak jsem říkala v úvodu, který přijde z té práce, vezme do ruky ten mobilní telefon, začne scrollovat, projíždět ta videa, kde mu ten algoritmus nabízí ten obsah. Jak tohle můžeme ovlivnit, aby se k nám vlastně nevracely ty informace, abychom to vlastně ovládali sami, aby nám to nebylo servírováno? Dá se to vůbec?
2: To je dost obtížný, protože ten algoritmus funguje na základě našich nějakých jako vnitřních jako potřeb toho, že vlastně to téma je nám blízký, ten algoritmus nám to bude víc doporučovat, tímž pádem se do toho víc jako dostaneme a dostat se z toho ven je extrémně jako náročný, bych řekl. Ten člověk si to sám musí nějakým způsobem uvědomit a musí projít nějakou sebereflexí, co vlastně vidí, co vlastně je mu doporučovaný a vlastně bych řekl, že každý člověk by si měl, neměl by vlastně spolíhat jenom na to, co mu je servírovaný vlastně v rámci té platformy, ale měl by být otevřený vlastně daleko větší rozmanitosti vlastně názorů a vlastně i zdrojů, který používá, protože k tomu se váže i to, že spousta lidí dneska vlastně nějakým způsobem se odkazuje na zdroj právě na TikTok nebo na nějaký jako platformy. A vlastně my si musíme uvědomit to, že ne všechno, co je na tom internetu nebo na těch platformách, je vlastně pravda.
1: A to je ten základ.
2: Ano.
1: Proč se na sociálních sítích tak dobře šíří obsah postavený na hrdosti, strachu nebo pocitu sounáležitosti? I o tom jsme si dnes v dopoledním rozhovoru povídali s antropologem Michalem Vondruškou. Já moc děkuju za rozhovor a budu se těšit zase příště na viděnou a naslyšenou. Hezký den.
2: Děkuju, nashledanou.
0: Host Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
1: Život je šatna v kabaretu,

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Nový portál pacienta umožní lepší objednání k lékařům v krajských nemocnicích na Vysočině. Policisté v Brně museli zasahovat proti agresivnímu opelci na stavebním jeřábu. V přípravném zápase přivítá hokejová Třebíč soupeře ze Slovenska. Bude oblačno, je zataženo, v jeho západní části kraje se může přidat i slabý déšť, večer už budou srážky přibývat na celém území. Nejvyšší teploty se ustálí kolem 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Lidé na Vysočině se od září budou moct snadněji objednat na vyšetření v krajských nemocnicích. Umožní jim to nový portál pacienta. Jeho prostřednictvím se nejen objednají, ale zároveň si třeba zkontrolují i svoji rezervaci, aniž by museli do nemocnice telefonovat.
4: Nová služba poběží souběžně do konce roku se stávající e-ambulancí, kterou následně nahradí. Ta funguje od roku 2014 a v současnosti ji využívá přibližně 50 tisíc lidí. Ti se nemusí do nového systému znovu registrovat. Do portálu pacienta se profil nepřenese. Všechny existující objednávky ale zůstanou zachované. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
3: Jihomoravská policie ráno zasahovala u opilého muže na jeřábu v ulici Hlinky v Brně. Agresivní a opilý muž odmítal ze stavebního jeřábu slést. Kolem 6. hodiny ho našli dělníci, kteří přišli do práce. Z jeřábu muže dostala po 2 hodinách až zásahová jednotka s pomocí hasičů, kteří použili plošinu. Pokračuje mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka.
5: Navíc se ukázalo, že muž, který nadýchal téměř 2 promile, je v celostátním pátrání. Po vystřízlivění bude předán policistům vyžadujícího útvaru.
3: Jednotliví ministři dnes začnou jednat o rozpočtu pro příští rok. Na rezortu financí, který má státní kasu na starosti, by se měli scházet během dnešního a zítřejšího odpoledne. Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. S šéfem hnutí a premiérem Andrejem Babišem už ale mají v prioritách jasno.
6: Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury. Tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra, kdy on prostě říká, tady je spousta problémů, ať už jsou to nejen investiční, i ty oblasti těch přístrojů, že jsou nemocnice, kde chybí prostě úplně ty špičkové přístroje.
3: První návrh státního rozpočtu pro příští rok musí být hotový do konce srpna. Srpnové zemětřesení v západní Kolumbii způsobilo škody v přepočtu za zhruba 200 miliard korun. Zemřelo nejméně 289 lidí a přes 4 tisíce jich utrpělo zranění. Oznámil to prezident Abelardo de Espriella, podle kterého se jedná o předběžné údaje. Prezident zároveň nařídil, aby na zasažených místech zůstaly pátrací a záchranné týmy. Otřesy poškodili nebo zničili obytné domy, školy a nemocnice. Víc než týden po otřesu řada lidí zůstává v nouzových přístřežcích. Sport. Hokejové týmy z Vysočiny odehrají dnes v domácím prostředí další přípravné zápasy. Horácká Slavia Třebíč nastoupí proti slovenské Skalici a Dukla Jihlava přivítá extraligovou Mladou Boleslav. Obě utkání začínají v 17 hodin a 30 minut.
2: Počasí.
3: V Jihlavě a Počátkách teď mají 18 stupňů, v Přibyslavi 16. Bude oblačno až zataženo, v jihozápadní části kraje se může přidat i slabý déšť, večer už budou srážky přibývat postupně na celém území. Nejvyšší teploty se ustálí kolem 20 stupňů. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Zpozorněte na silnici 38 ve Stonařově na Jihlavsku. Budete tam objíždět nehodu osobního auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je krátce po 12. hodině a proto můžete volat také studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. Jako každý den i dnes v úterý 18. srpna právě teď začínají písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická i písemná přání.
2: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme splnit dnešní první telefonické přání. Kdo pak se k nám dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, zdraví vás Majka z Jihlavy. A jelikož dnes mají svátek Heleny, tak chci popřát dvěma nositelkám tohoto jména. Přeju všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, pohodu a lásku své dlouholeté kamarádce Heleně Kubíčkové z Dubí u Humpolce a také její dceři Helence. Užijte si dnešní den a připijte si na zdraví se svými blízkými. Vybrala jsem písničku od Hany Zagorové Žízeň po životě. Mm-hmm. Děkuji vám za zahrání a naslyšenou.
1: Nemáte vůbec záč, písničku posílám, k přání se rád přidávám. Mějte se hezky, děkuji za váš telefonát.
2: Děkuji
1: a přeji vám pěkný den.
2: Naslyšenou.
1: No a splníme i vaše přání. Telefonní linka až do 13. hodiny. Vám je k dispozici 22. 155, 49, 99. Přeji vám dobrou chuť k obědu, pokud obědváte, a příjemný a pohodový poslech.
3: Nevím, jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Kousíček úzkostí a básní. Nevím, jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

Tak aspoň další přání, tentokrát z SMSky. I to je varianta, jak můžete psát svoje krátké zprávy sem do studia. Napište SMSku ve tvaru píseň, mezera a váš text ve tvaru, v maximální délce 150 znaků na číslo 900104. Pište bez diakritiky, bez háčku a čárek, jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Zahrajte prosím od Zdeňka Vřeštěla a Denisy Klementové písničku Nic nás nepřipomíná. Děkuji, Jitka. Tak paní Jitko, přání přečteno, písnička připravena.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A tu další bude vybírat paní Květa z Jiříkovic, kterou vítám ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás taky zdravím, pane Jožo. Mám takový přáníčko, v pátek, v sobotu měla svátek Hana Marešová, tak dodatečně jí přeji hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky. Dneska má Václav Culku narozeniny a tak bychom mu taky chtěli popřát hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a rodinný pohody. A ještě má svátek Helenka z Rychnova, tak taky hodně zdravíčka, štěstí, a aby se jí splnilo, co si přeje. A zítra bude mít Ludvík ze Šalavic, tak taky Ludvíku, taky hodně zdravíčka, štěstí a hlavně to zdraví. To ti přeje Květa s Františkem. A necháme zahrát písničku od Nadi Urbánkovi. Mám ráda Žužu. A bylo by to pro všechny regionáky a pro vás, Jožko, do rádia.
1: Díky, hezký den, naslyšenou.
2: Vám taky, naschledanou.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A zavolala, a já jsem za to moc rád, také paní Boženka z Předína. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Joško, tak já bych chtěla, včera měl náš kamarád a regionák Vašek Cůlku ze Studence, tak Vašku, všechno nejlepší s tvým krásným narozeninám, hodně štěstí, zdraví a to přeju já s Pepem. Pak dneska má na svátek Helenka Vítková to, tak Helenko taky všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. A to přeju taky já s Pepem a zítra bude mít náš kamarád Ludvík Smola ze Salavic. Tak Ludvíku taky všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně to zdraví, který hodně potřebujeme. A to si přeju já s Pepem a celá naše velká rozvětvená rodina. A 22. by měla naše regionačka Zdeňka Pečenková Střeště narozeniny, jenže už není mezi námi, taky to pošleme taky do nebíčka. A posílám Joško taky vám do rádia, všem regionákům a všem posluchačům.
2: Vybrala

0: Úterní písničky pro Vysočinu na vaše přání pokračují s dalším telefonátem pana Jardu. Teď zdravím do Vojnova Městce. Dobrý den.
1: Já taky zdravím všechny posluchače a úžasného pana moderátora. A chtěl bych dneska naší krásné Helence a všem Helenkám a jejímu synovi Edovi nechat zahrát písničku Helenka v bazénu. A přejím všechno, ať se mají dobře a všem se daří. Děkuji za zahrání. A
0: já také děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A Helu Dvořákovou samozřejmě kolegyni moc zdravím a mám tady ještě jedno přání s shodou okolností právě k této písničce. Dobrý den, milá redakce, chtěli bychom poslat písničku naší babičce Helence k dnešnímu svátku. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví a lásky, posíláme písničku Já viděl Helenu v bazénu. To ti přejí tvá vnoučata Emma, David, Gáby a Áďa. Máme tě moc rádi. Jiří Cízler přichází.

písničky pro Vysočinu pokračují. Telefonní linka 22 155 49 99, internetové stránky, ty jsem ještě dnes neříkal, vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu, kde si můžete svůj oblíbený song objednat, a nebo SMS-ka, a zní teď čtu, nebo z SMS-ek. Prosím, od Jardy kulatou. A mám dotaz, už jsem ho dlouho neslyšela v rádiu. Děkuji, Soňa z Jihlavy. Paní Soňo, Jarda si užívá léto, volno, dovolené, zkrátka prázdniny, a nebojte, zase ho uslyšíte na konci srpna, nebo tak nějak se zase vrací do písničkového procesu, takže se s ním zase budete potkávat. Teď se potkáte každopádně s jeho písničkou Jarda Hypochondr a kulatá.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, prosím o písničku Eldorado od Valdemara Matušky všem posluchačům i vám ve studiu. Jen tak, pro radost a dobrou náladu. Děkuji, Alena. Valdemara Matušku posíláme. I vaše hudební přání až do 13. hodiny rádi splníme.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Dobrý den, zahrajte prosím všem dnešním oslavencům a všem posluchačům pamětnický duet Bílá pláž. V roce 1982 naspívali Iveta Simonová a Milan Chladil. Děkuji, Jarek z Třeště. Já děkuji panu Jarkovi do Třeště za výběr písničky a my si teď díky tomu můžeme všichni poslechnout.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Zdravím všechny a prosím o zahrání písničky Červená řeka. Díky, Dáša. Tak to je další SMSka, kterou jsem přečetl. No a teď už přichází Helenka Vondráčková právě s výše zmíněnou písničkou. Tak ať se líbí nejen Dáše.

0: Koníčky pro Vysočinu.
1: Už zaznělo, že dnes 18. srpna mají svátek všechny Helenky, ale v kalendáři najdeme spoustu zajímavých dalších informací, třeba narozeniny, respektive datum narození. Dnes má císař František Josef I. narodil se ve Vídni v Schönbrunnu v roce 1830. Narozeniny slaví také známý komentátor Robert Záruba, kromě jiného, a zpěvačka Kateřina Marie Tichá. Tak si teď pojďme pustit. Jste pro? Doufám, že jo. Pokud ne, tak si zavolejte o svůj oblíbený hit 22 155 4999. Tohle je Plamen a Kateřina Marie Tichá. Jí gratuluju.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, zahrajte pro moji manželku Helenu Novákovou z Pleřimova nějakou hezkou písničku od Dalibora Jandy. Všechno nejlepší k jejímu dnešnímu svátku přeje manžel Jarda. No tak posíláme Dalibora Jandu. Doufám, že se bude líbit Helence písnička, co se má stát, to se stane.

Dalibor Janda odchází a končí i dnešní, tedy úterní písničky Pravosočinuty. Zítřejší se chystají, já se na vás opět budu těšit mezi 12 a 13, respektive uslyšíme se už dnes po 18. hodině v rámci Dechovek pro Vysočinu. Do 13. Boniem, Disco Megamix, ve 13. právě s Jaromírem Kulhánkem a po 13. Alex a host. Dnešním hostem pořadu je Michal Pavlíček. Žakulář přeje, hezké odpoledne.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: V době velkého sucha lidé očerpávají víc vody z nádrží a řek. Díky státní podpoře stoupl počet studentů nelékařských zdravotnických oborů. Projektil zasáhl obchodní plavidlo v Hormuzském průlivu. Bude oblačno až zataženo, v jeho západní části kraje se může přidat i slabý déšť. Večer už budou srážky přibývat na celém území. Nejvyšší teploty se ustálí kolem 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Lidé v letošním suchém létě odebírají víc vody, například z nádrží a toků povodí Moravy, do kterého spadá jižní a východní část Vysočiny, letos očerpali o 15% víc vody než v loňském roce, uvedla to mluvčí podniku Jana Kučerová.
5: Přesto nádrže díky akumulované vodě pomáhají nadlepšovat průtoky v tocích a zajišťovat dodávky vody pro vodárenství, průmysl a energetiku. Od začátku roku pustili do toku o 134 milionů kubíků vody více, než kolik do nich přiteklo. Nejvíce toky dotují nádrže Vranov, Nové Mlýny, Dalešice a Vír.
4: Počet studentů oboru Všeobecná sestra díky státní podpoře stoupl o 40%. U dalších nelékařských oborů vyrostl počet studujících o 30%. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Program na navýšení nelékařských zdravotnických oborů spustila vloni minulá vláda. Celkem 12 let podpory má stát vyjít na téměř 13 miliard korun. Ministr Vojtěch chce do budoucna navýšit i počty studentů stomatologie.
6: Plánujeme i další projekty v tomto směru, hlavně v oblasti stomatologie, protože i stomatologové, kterých se tento program netýkal, tak nám stárnou a vidíme, že vlastně stomatologická péče je také potřeba zajistit její dostupnost do budoucna a tu generační obměnu.
4: Neznámý projektil zasáhl nákladní loď při plavbě v Hormuzském průlivu, oznámila to britská námořní služba. Úder způsobil škody ve strojovně a zranil nebo zabil nejméně jednoho člena posádky. Zbývajícím námořníkům pomáhá ománská pobřežní stráž. Kvůli válce mezi Spojenými státy a Íránem zůstává provoz na klíčové námořní trase velmi omezený. Včera Hormuzským průlivem proplulo jen 6 lodí, napsala to společnost Kepler, která situaci na moři monitoruje. Sport. Tenistka Linda Nosková je na Masters v Cincinnati v osmifinále. Wimbledonská vítězka porazila Dánku Tausonovou ve dvou setech. Do stejné fáze mužské části turnaje prošel Jakub Menšík po výhře 6-3 a 6-4 nad Australanem Hidžikatou. Vypadl naopak Jiří Lehečka, který podlehl Francouzi Fisovi ve třech sadách. Počasí. V Třebíči teď mají 19 stupňů, v Novém Rychnově a Vatíně 17. Bude oblačno až zataženo, v jeho západní části kraje se může přidat i slabý déšť, večer už budou srážky přibývat postupně na celém území. Nejvyšší teploty se ustálí kolem 20 stupňů, foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: S komplikacemi a také se zdržením počítejte v brněnském směru dálnice D1 před 92. kilometrem u Humpolce. Došlo tam ke střetu dvou osobních aut.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Alex a host, to je pořad, který začne už za pár vteřin. Dnešním hostem Alex Minářové bude hudební skladatel Michal Pavlíček. Hezký poslech.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
0: únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy to na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého, jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil.
1: No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34 let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to, 30. Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To. A já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, ta tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 20. 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: To dávno vše obecně známý je, že někdo žije a jiný než

0: Jo, a on přinesl krásný texty, to, ne, ne, to bylo jako opravdu skvosty, jo. Že on jiný nemá, ale prostě mě, do toho výběru mi to nesedlo, já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby, tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho novej hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
0: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověk je čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
0: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
0: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku, a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí, a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď poslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: Když jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. Zla. To je ten, to je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanuji po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým opravdu tím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz, nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, tak jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiní lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy, někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Když se snáší déšť, s tmou se

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těchto těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Že jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat a on mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku, jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
0: Je to větší, mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
0: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melír. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkoušíme, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
0: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Hasiči likvidují vosí hnízda jen v případech ohrožení života. ČES plánuje ročně investovat zhruba 6 miliard korun do modernizací jaderných elektráren Dukovany a Temelín. V přípravném zápase přivítá hokejová Třebíč soupeře ze Slovenska. Bude oblačno, ale zataženo, v jeho západní části kraje se může přidat i slabý déšť. Večer už budou srážky na celém území. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Několikrát denně teď vyjíždí hasiči k likvidaci obtížného hmyzu. Jen včera šlo o 6 případů. Jak v dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina uvedla jejich mluvčí Petra Musilová, od začátku prázdnin takových výjezdů napočítali už okolo 400, tedy dvojnásobek oproti loňskému létu. Hasiči přitom likvidují vosí hnízda jen v přesně definovaných případech. Například tam, kde je větší koncentrace lidí, pokračuje Petra Musilová.
2: V těch běžných případech by se lidé měli obrátit na odbornou firmu, která se likvidací vosích nebo stršních hnízd přímo zabývá. Hasiči opravdu nejsou náhradou za tyto služby a nevyjíždějí automaticky ke každému oznámenému hnízdu. Ta pomoc hasičů je na místě především tehdy, když hmyz představuje bezprostřední ohrožení života nebo zdraví osob. Typicky se může jednat o situaci, kdy se hnízdo nachází například u školy, školky, zdravotnického nebo sociálního zařízení.
0: Životnost obou jaderných elektráren v Česku se prodlouží na 80 let z původních 60, potvrdila to společnost ČES. Podle ní pomáhají se zajištěním delšího provozu Dukovan a Temelína hlavně investice do jejich modernizace. Společnost využívá například automatizované roboty na sváření nebo vytváří náhradní díly na 3D tiskárně. Pokračuje ředitel divize jaderná energetika ve firmě ČES Bohdan Zronek.
3: My ročně investujeme do modernizace zařízení nějakých 5 až 6 miliard, tak abychom to zařízení, které postupně dosluhuje, včas vyměnili a když už ho měníme, tak přemýšlíme o tom, jestli by to nešlo trošku efektivněji a třeba výměna průtočních částí turbín. Předpokládáme, že přinese zase několik megawatt navíc na výkonu.
0: Ruský raketový útok na obec Pečenihy v Charkovské oblasti má nejméně 10 obětí. Na síti Telegram to napsal náčelník oblasti vojenské správy Oleh Sinehubov. Úder zranil dalších 8 lidí a poškodil obytné domy, kavárnu, poštu, obchod nebo několik aut. Sport. Hokejové týmy z Vysočiny odehrají dnes v domácím prostředí další přípravné zápasy. Horácká Slavia Třebíč nastoupí proti slovenské Skalici a Dukla Jihlava přivítá extraligovou Mladou Boleslav. Obě utkání začínají v 17 hodin a 30 minut. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Hubenově teď mají 18 stupňů, v Moravských Budějovicích 19. Bude oblačno až zataženo, v jeho západní části kraje se může přidat i slabý déšť, večer už budou srážky přibývat postupně na celém území. Nejvyšší teploty se ustálí kolem 20 stupňů, foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S komplikacemi a také se zdržením počítejte v brněnském směru dálnice D1 před 92. kilometrem u Humpolce. Překáží tam nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré úterní odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina krátce po 14. hodině. Za chvíli vás naučíme péct sladké, kynuté, pruhované, plněné rohlíky. Tuhle pochoutku udělá podle výherního posluchačského receptu po svém mladý cukrář Vojtěch Vrtiška. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V neděli vám Patrik Rozehnal letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o sladké kynuté pruhované plněné rohlíky původně od Žanety Bubnové z obce Polome. Naučíme se je teď dělat s mladým cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně mě nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě Vojtěch Vrtiška. Byl u toho i kolega Patrik Rozehnal.
1: Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
3: Pochoutkový rok.
2: Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
3: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto. Máme krásný bobánek. Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarohovou, s meruňkama.
2: Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem, tady rumík.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák. Cukr, vanilka a citron ještě k tomu.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Je to tak dokonalý? Šup s tím, navál.
2: Bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná.
2: Nějakých takových 10x15. Ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20. No. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty a na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň a teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtěch má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět. Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct. Na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
0: Po sladkých, kynutých, pruhovaných, plněných rohlících se jen zapráší a recept cukráře Vojtěcha Vrtišky tak najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde se můžete inspirovat. Je tam samozřejmě i ten původní recept od paní Žanety Bubnové. A v neděli si připomeneme jiný, který se v roce 2024 umístil na bronzové příčce. Půjde o masový bochánek s doudlebským bramborovým salátkem, který podle svého udělá kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Vpád okupačních vojsk v noci na 21. srpna 1968 doprovázel příkaz šéfa spojů Karla Hofmana k okamžitému vypnutí rozhlasových vysílačů. Druhý díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje tuto sabotáž, ale i to, jak pracovníci vysílacích středisek vysílání na vlnách postupně obnovili. Druhý díl uslyšíte už za chvíli.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: rozhlasu Vlny 68 připravili hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V noci z 20. na 21. srpna 1968 překračují vojska Varšavské smlouvy hranice Československé socialistické republiky. V tu dobu ještě regionální studia spí, ale odpočítávají se poslední hodiny před začátkem rozhlasové štafety krajských studií Československého rozhlasu.
4: Tu kritickou noc na 21. volali z UVKSČ do pražského rozhlasu, aby posílili službu, že vydají v noci prohlášení. No tak tam potom přišlo několik redaktorů, Věra Šťovíčková, Igor Kratochvíl, byl tam jeden hlasatel, Vladimír Fischer, no a najednou volají z toho UVKSČ, že jim nadiktujou tu zprávu.
1: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Zaznělo v 1:55, tedy 5 minut před rozkazem vypnout vysílače.
4: A potom volali z toho ústřední zprávy spojů, tam byl vrchním soudruh Hoffman, že se musí vypnout všechny vysíleče, takže se vysíleče vypnuli.
3: Jenže redaktoři, technici i další zaměstnanci rozhlasu věděli, že Československo je obsazené, rozhlas musí informovat. A tak se rozhodli zapnout vysíleče.
4: Oni zavolali na Strahov, aby se všechny vysíleče zase zapojili.
3: Na Strahově nemohli sami rozhodnout o znovu zapnutí vysílačů a tak přišlo rozhodnutí. Zavoláme soudruha Dubčeka.
4: A on to teda nevzal soudruh Dubček, ale vzal to soudruh Smrkovský. A soudruho, máme zase zapnout vysílačky? A ten Smrkovský mu říká, ano, jsme okupovaní.
5: Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky.
3: Řada obyvatel Československa se o obsazení dozvěděla až ráno po probuzení. Stejně tak i řada hlasatelů. Karel Sedláček se to dozvěděl z telefonu jen necelé 2 hodiny před obsazením studia na Vinohradské.
4: 7:30 telefon. Co tomu říkáš? Já říkám, co se děje? Pusí rádio a slyším Šťovíčkovou a Jezdinského. Slyším střelbu.
3: 8:45 sovětští vojáci samopaly umlčují hlavní studio na Vinohradské. Okupanti si myslí, že mají vyhráno, jenže se přepočítali. V tu samou minutu spouštějí rozhlasáci v zázemí záložní plán, který byl připraven pro případ války. Štafetu okamžitě přebírá tajné studio. Když Sověti po 9:00 odříznou i to, vysílání si jako kolík v závodě předávají krajská studia po celé republice. Systém funguje jednoduše a geniálně. Technici propojují republiku přes železniční dálnopisné linky, armádní spojovací vozy i utajené kabely. Jako první přebírají otěže České Budějovice, Liberec, Ústí nad Labem, Brno a Ostrava. Zásadní roli sehrává Plzeň. Už odpoledne 21. srpna přebírá koordinaci celostátního vysílání.
6: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
7: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.

0: Krátce po půl třetí posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Leskovice na Pelhřimovsku zažili jen dva dny před koncem druhé světové války obrovskou tragédii. Nacisté obec vypálili a kdo z jejich obyvatel včas neutekl do lesů, toho zavraždili. Události se dotkly i rodiny dnes 18-letého Zdeňka Dvořáka a rozhodl se o nich zjistit co nejvíc.
2: Na zahradě pod pergolou v Kámeni sedím se Zdeňkem Dvořákem. Dáváte dohromady historii obce Leskovice. Proč zrovna Leskovice?
3: Moje rodina pochází z Leskovice. Nebo tam furt žije. Mě dějepis bavil už na základce.
2: Na stole před námi leží velká složka. Jak jste začal?
3: Po mých příbuzných, který to zažili, a chtěl jsem toho vědět víc a víc. Do Pelhřovského archivu jsem zašel.
2: Pojďme představit tu leskovickou historii na příběhu jedné rodiny.
3: Je to vlastně mojeho dědy sestřenice a je to její příběh, který prožívala jako 13-letá holka. A já jsem ji ještě zastihl roku 2023. Tehdy mi bylo asi 13 nebo 12 let a už jsem to sepsal.
2: Na co si konkrétně vzpomněla?
3: Vypráví, že byla klidná sobota toho 5.5.45 a v ranních hodinách zazvonil nečekaný telefonát z Pacova. Byl pokyn, aby ty leskovičtí obyvatelé začali ozbrojovat ty ustrašený Němce, který utíkají na západ. Ty Němci byli ochotní vyměnit ty zbraně za jídlo.
2: Němci byli potom zavření v nějakém domě, odzbrojení. Co se dělo?
3: Potom někdo vykřikl, že Němci jdou. Přijali dvě nákladní auta a tady to potom paní Peňázová popisuje, že oni zůstali v baráku s maminkou společně. Vypráví, že se chtěli schovat do jejich stodoly, ale z druhé strany Němci dveře vyrazili, takže napadlo jít k sousedovi přes zeď. Potom šli do naší chalupy, kde byla její babička s dědou a babička s dědou se schovali do lesa s mojím pradědou a prababičkou.
2: To byla jediná možnost, protože Němci určitě šli chalupu od chalupy. Cílem bylo vypálit Leskovice, což se také stalo. První den nevypálili všechno, ale nevzdali to Němci.
3: Ano. Nastoupili to 6.5.
2: Vaši příbuzní stihli utéct do lesa.
3: Ano, ale my jsme měli to štěstí, že vyhořela jenom stodola a chlévy, ale náš barák nevyhořel.
2: Ten masakr květnový Leskovice nevratně změnil.
3: Jsou asi tři chalupy dochované.
2: Nevypalovali jen prázdné domy, Němci mstili se i na obyvatelích.
3: Když našli někoho v chalupě, tak ten dopad hodně tragicky. Zejména rodina Pavlů, dvě dcery byly údajně znásilněny. Tatínek byl přibit na vrata a upálen.
2: Kolik lidí Němci zavraždili?
3: 25 lidí.
2: Jsou pohřbení přímo v Leskovicích?
3: Po té tragédii byli na hřbitově v Moravě a v Nový Cerekvi.
2: Teď už tam nejsou v těch hrobech.
3: Byly ostatky přesunuty do toho památníku, co je teďka v Leskovicích. U toho hrobu čekala jedna paní, který zemřel manžel. V ten den, co ho zavraždili, měl na sobě prsten. Ona tam čekala na to vytahování těch ostatků z těch rakví a ona ho tam našla, ten prsten. Takový zajímavý příběh.
2: Z Kámene Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Pacovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Sobotní díl představí Františka Kovářika, nestora československé kinematografie. Dnes ho mnozí znají jako roztomilého profesora Hrbolka z filmu Marečku, podejte mi pero. Přezdívali mu svatý muž. Uslyšíte o jeho americkém snu, letech v Chicagu, kde se živil v tiskárně, kuchyni i u řezníka, než se vrátil domů za herectvím.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Před vznikem Osvětiny a Majdanku existovaly jiné tábory smrti. Jasenovac, Livno, Jadovno. Na území Jugoslávie se na jaře 1941 odehrávala genocida, která šokovala i nacisty. Nedělní příběh nás zavede za duchovním z moravských Loštic, který neopustil své věřící ani tváří v tvář smrti. Stal se mučedníkem a světcem.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Český rozhlas Vysočina, písně.

0: Krátce před 3:15 posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teď je s námi taky meteorolog Petr Minstr. Já vás zdravím, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Je znát, že se ochladilo, tak jak moc vysoko vystoupaly dnešní odpolední teploty?
2: Dnešní teploty už se dotkly i 21 stupňů, bylo to na úplném jihovýchodě v Dukovanech, jinak maxima mezi většinou 17-20 stupni, ale to už máme také za sebou, i když ještě odpoledne nekončí, tak díky zatažené obloze a sem tam i nějakým slabým srážkám se teď v teplotách pohybujeme mezi 15-18 stupni a teplej už nebude. Naopak bude přibývat srážek, i když zpočátku to budou jenom drobné srážky, ne na celém území. Třeba teď je to spíš takový pás širší zhruba kolem D1, tak od toho severozápadu budou přibývat srážky v těch večerních hodinách a v podstatě večer a noc bude propršená, zataženo samozřejmě zůstane a srážky ty budou končit až v druhé polovině noci, po půlnoci a k ránu dokonce začne se protrhávat také oblačnost. Do té doby ty teploty zůstanou nebo poklesnou jenom málo na 15-12 stupňů.
0: Zítra, už jste říkal, že k ránu ty srážky přestanou, tak zítra přes den bude taky ještě pršet, anebo už bude spíše slunečno?
2: V drtivé většině už pršet nebude, oblačnost se bude protrhávat na to oblačno odpoledne, dokonce i polojasno, ale více slunečnější bude jižní část. V těch odpoledních podvečerních hodinách se může nějaká přehánka, řekněme, přesunout přes severní část kraje, protože pršet potom více bude v těch východních a středních Čechách, takže těsně kousek od Vysočiny. Nicméně ty srážky budou potom přibývat až v průběhu zase noci na čtvrtek, takže jak jsem zmiňoval, většinou pršet zítra přes den nebude a teploty budou skokově výš 25-28 stupňů.
0: Počasí předpověděl Petr Minstr, děkujeme, mějte se hezky, na naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, pod sluncem sedlo

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Na Českém rozhlase Vysočina krátce před 15. hodinou posloucháte Dobré odpoledne. A taky se vás zeptám, jestli soutěžíte s naším zámeckým letem, protože šanci máte každý všední den dopoledne krátce před 10. hodinou. A jestli jste nás dnes dopoledne neposlouchali, máme tu pro vás právě teď aspoň pozvánku na jeden z našich zámků. Jaký to bude tentokrát, prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Silvie Pospíšilová.
3: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
4: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles, protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
3: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
4: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
3: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
4: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalu, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
3: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
4: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že si ji nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kapli, aby se mohla chodit přímo modlit.
3: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
4: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
3: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
4: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tedy trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
3: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
4: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
3: Plně vám rozumím.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smrt burleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunyady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: 15 hodin.
5: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Kraj Vysočina dostal pokutu za špatné uzavírání smluv na likvidaci léků. Policisté při noční honičce v Havlíčkově Brodě pronásledovali partu nezletilých zlodějů alkoholu. Slovenská opozice tvrdí, že silniční kamery byly napojené na ruská čísla. Premiér Fico obavy zlehčuje. Zítra očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Kraj Vysočina musí zaplatit pokutu 120 tisíc korun. Podle antimonopolního úřadu pochybil při zakázce na sběr a likvidaci nepoužitých léčiv. K původní smlouvě totiž vedení kraje uzavíralo dodatky bez výběrového řízení. Od roku 2003 vybraná firma svážela léky z téměř 50 lékáren, postupně se ale jejich počet zvýšil na víc než 130. Smluvní dodatky navíc postupně zlepšovaly podmínky pro dodavatele. Rozhodnutí je pravomocné, vedení kraje se rozhodlo mu nebránit a pokutu tak musí zaplatit. Noční honičku se 4 mladíky v kradeném autě řešili policisté v Havlíčkově Brodě. 17-letý řidič bez mentora před nimi ujížděl městem až ke kolejím tratě na Humpolec, kde s autem uvízl. Vyšetřování navíc ukázalo, že stejná skupina nezletilých chlapců před jízdou vykradla kiosek v Poděbabech.
6: Auto ujíždělo policejní hlídce a skončilo na kolejích, odkud se parta pokusila utéct. 17-letý řidič má průkaz pro jízdu s mentorem, auto si ale půjčil bez vědomí rodičů a bez dospělého doprovodu. U jeho spolujezdců navíc policisté zjistili alkohol. V autě pak našli přes 10 lahví destilátů, které skupina předtím ukradla z kiosku. Čtveřici teď hrozí trest za krádež. Terezie Málková, Český rozhlas.
4: Další bezpečnostní problém mají na Slovensku nové silniční kamery, u kterých se už dřív potvrdily ruské součástky. Podle opozice byly napojené na 12 ruských telefonních čísel a dalo se do nich dostat na dálku. Hnutí Progresivní Slovensko se odvolává na posudek bezpečnostního úřadu. Kvůli jeho zjištěním podává trestní oznámení a žádá odvolání ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka.
7: Kamery podle opozičního poslance Petra Bátora obsahovaly nezdokumentovaný modul, který nebylo možné odstranit nebo přeprogramovat.
8: Tak si představte, že napíšete zprávu na jedno telefonné číslo, zadáte heslo a cez tento mechanismus máte kompletný přístup ku kamere.
7: Národní bezpečnostní úřad už minulý týden upozornil na slabé zabezpečení a možnosti vzdáleného ovládání kamer. Podle premiéra Roberta Fica jsou ale obavy přehnané.
9: Já se chytám za brucho, keď tu někdo mi rozpráva, že dvě cestné kamery mají ohrozit bezpečnost Slovenské republiky.
7: Ministerstvo vnitra už nechalo obě testovaná zařízení odstranit. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Sport.
4: Odložená utkání pátého kola fotbalové šance ligy Jablonec Ostrava a Hradec Králové Plzeň se odehrají ve středu 9. září, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Jablonec a Hradec Králové si nechali zápasy odložit kvůli účasti v závěrečné části kvalifikace evropských pohárů.
5: Počasí.
4: V noci bude převážně zataženo se slabým deštěm a teplotami kolem 13 stupňů. Zítra očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Přidá se slabý, v průběhu dne mírný jihozápadní až západní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Nehoda nákladního auta překáží na silnici 38 u Moravských Budějovic. Policie je na místě, dávejte tam pozor.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Krátce po 15. hodině dál posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Učitelé, studenti a nebo třeba zdravotníci na 4 týdny mění profesi. Oblékají maskáče a uniformy a na vojenské

0: Vojenské akademii ve Vyškově trénují střelbu, taktiku nebo orientaci v mapě. Výcvik budoucích členů aktivní zálohy přiblížíme v našem vysílání zhruba za 15 minut.
1: Dobré odpoledne s Martinem.

0: zdraví.
1: Na co je potřeba myslet, když se člověk nakazí salmonelou?
2: Tak jako u každého průjmu, nejen toho infekčního, je potřeba myslet především na to, že člověk s průjmem ztrácí mnoho tekutin. Může dojít k dehydrataci, k odvodnění organismu, a to tak vážnému, že člověk může ztrácet vědomí. V extrémním případě ohrožuje na životě. Navíc přitom, když někdo zvrací, ty tekutiny do něj prostě nedostaneme. Nesmíme to podceňovat a dostat nemocného včas k lékaři na infuze, aby tekutiny šly rovnou do žíly.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Někteří učitelé či studenti mají o letních prázdninách prakticky jedinou šanci absolvovat výcvik aktivní zálohy. Instruktoři Vojenské akademie ve Vyškově pro ně připravili speciální zkrácený 4denní kurz. Absolvovat je jich chce zhruba 70 rekrutů.
1: Pořád mět tu kamufláž nachystanou, aktualizovanou a i třeba pod tím nějakým šátkem nebo pod tou kuklou pod rukavicama.
2: Rotmistr Petr Peštuka rozdává četě pokyny, jak se má zamaskovat. Pak se všichni musí rychle rozdělit do 3 skupin a vyrazit do zákoutí výcvikového prostoru Březina a zkusit maskování v praxi.
3: 6, 5.
2: Dvojice žen, které pracují v akademické sféře, klečí naproti sobě a vzájemně si natírají obličeje maskovacími barvami. Postup mi nastěňuje rekrutka Hanka.
4: Černou barvou uši a nos, aby se ty kontury obličeje zrušily, a potom zelenou vlastně na zbytek obličeje, a potom ještě vnitř, tak jak je vlastně ten maskovací vzor, tak se ještě dají černý prvky do obličeje, jako na tváře, čelo a podobně.
2: O kus dál se zase pod vrstvu barev snaží skrýt obličeje 2 studenti. Od Romana Sapíka a Davida Kopřivy chci vědět, co je motivovalo strávit prázdniny v uniformě a posloucháním rozkazů.
5: Chtěl jsem toho zkusit, co moje tělo vydrží.
6: A jak to zatím vypadá?
5: Velmi dobře, zatím všechno drží. Baví mě to, těším se na střelbu, těším se na taktiku, to mě baví.
6: A já se musím zeptat, jako jestli vám není příšerná horko v tom všem, co máte na sobě.
5: Zvyknete
7: si. Už jsme si zvykli docela, no.
5: Potu je tady opravdu hodně.
6: A motivovalo vás, že jsem přihlásil?
7: Chtěl jsem si to vyzkoušet. Můj otec je voják z povolání. Tak jsem chtěl vědět, o čem to je. Abych nemusel poslouchat to,
5: že ty jsi nebyl
7: na vojně.
2: Zkouškou je pro některé účastníky, například pro učitelku občanské výchovy Karolínu Kovářovou, třeba i všudy přítomný diskomfort.
8: Překvapilo mě toho spousta. Hned první den sprchy, kde nebyly vlastně ani žádné předěly, celkově vlastně ta pravidla.
2: Na motivování dokončit kurz jsou všichni. Ne všem se to ale povede, připouští instruktor Tomáš Krištof.
9: Nejčastěji lidi odchází a nezvládnou ten kurz kvůli nějakému úrazu nebo nemoci. Jsou samozřejmě i lidi, kteří to vzdají z nějakých osobních důvodů. Pro nás za naši rotu to bývá průměrně 10%.
2: Účastníci výcvik zakončí slavnostní přísahou. Alena Hesová, Český rozhlas.

0: Máme půl čtvrté, vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Nadáváte na zdražování? No, tak o vzrůstu cen o 400% bude v dnešním Bejvávalo mluvit Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Dovedete si představit zdražení o 4000%? Asi ne. A přesto se to i u nás dělo. Za války. Čísla mám z té první světové. Vojenský konflikt, to nejsou jen zmařené životy, zničená obydlí, tma, zima, ale i zpustošená celá města či vesnice, nedostatek všeho a nouze o jídlo. A to i tam, kde se zrovna nebojuje. My teď prý máme válku takzvaně za dveřmi a tak si přejme, ať tam zůstane. Pro ilustraci si kromě všech těch dalších zel řekněme, jak válka umí zamávat s cenami. Za takzvané velké války se po nějaké době úplně rozpadlo zásobování obyvatelstva potravinami. Nic nebylo. Hlad vrcholil a ani přídělový systém už nefungoval. Ani na potravinové lístky se nedalo sehnat téměř nic. Vláda sice stanovila maximální ceny, nikdo nesměl podle tohoto nařízení prodávat dráž, ale toho nikdo nedbal. Třeba kilo cukru u nás před válkou, tedy v roce 1914, stálo 90 haléřů. V roce 1918 ale 20 korun, tedy 22krát víc. Kilogram vepřového masa byl před válkou za 1 korunu a 20 haléřů. O 4 roky později stál 40krát víc, takže 50 korun. Kdybychom to převedli na současnou situaci, kdy kilo vepřového na guláš stojí dejme tomu 150 korun, ať se to lépe počítá, tak 40násobné zdražení by pro nás představovalo cenu 6000 korun za kilo masa. No a zítra o tom, jak vyzrát na noční můry.
1: Bejvávalo.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vládo, řekni fór.
1: Ptá se pacientka pana doktora. Helejte, prosím vás, proč jsem musela mít 5 minut vyplazený jazyk, když jste se mi na ně ani jednou nepodíval? Protože jsem potřeboval v klidu dopsat aspoň ten recept.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Někteří učitelé či studenti mají o letních prázdninách prakticky jedinou šanci absolvovat výcvik aktivní zálohy. Tak to se omlouvám, toto téma jsme už probrali, teď jsou tady Dobroty Dáši Kubíkové, takže pojďme na nějakou tu pochoutku. Léto je stále v plném proudu, i když teda vedra polevila a trošku se nám zatáhlo a ochladilo. A možná se nám díky tomu opět bude chtít do kuchyně a pustit se do nějakého pečení něčeho dobrého. Dnešní tip je na perfektní punčový dort, a to ve variantě pro dospělé s alkoholem, ale i bez něj pro děti.
2: Sladký a vláčný zákusek, který jemně voní po alkoholu, to je už léta letoucí oblíbený punčový dort. Upéct se dá i doma. Stačí umět základní piškotové těsto. 4 žloutky ušleháme s cukrem, přidáme 4 lžíce oleje, prošleháme, postupně přisypeme 4 lžíce polohrubé mouky a nakonec opatrně sníh z bílků. Jak doladit piškotový korpus, mi poradil účastník soutěže Peče celá země. Martin Šlenc.
3: Ten klasický nálev na punčák se dá udělat krásně dobrý a zajímavý. Já na to používám ovocný pyré. Dá se v cukrářských potřebách koupit, dokonce se dá koupit i malý půllitrový skleničky toho pyré, takže nemusím kupovat velkou drahou. A kombinuju, že si upeču základní piškotový korpus, to může být v podstatě libovolný. Nařežu si ho podle toho, jestli dělám dort nebo jestli chci udělat řezy. A ty pláty máčím jednu část v ostružinovém pyré. To znamená, ostružinový pyré nařídím trošku vody. Můžete si dát alkohol, můžete si dát punčový aroma. On mi to ten korpus i krásně zabarví do takový tmavě červený. A druhý vrsty kombinuju mango marakuja, víc manga a smíchám mango marakuja a do toho zase já třeba používám marakujový gin do jedné části, nebo se dá použít zase rum nebo nějaký jiný alkohol. A super je, když to děláte pro děti, tak vynecháte z těch vrstev alkohol a jsou jenom ovocní složky a je to vlastně punčák pro děcka. Na léto vychlazený, šťavnatý punčák ideální. Když mi zbyde trošku ostružinového pyré, tak si z něj udělám cukrovou polevu. Moučkový cukr, 2-3 lžičky toho pyré zbytku ostružinovýho a je krásně tmavě červený vršek toho punčáku. To je můj tip na skvělej letní punčový dort.
2: Martin Členc má na punčový dort i další vychytávky, které učí ve svém speciálním kurzu. No a my si můžeme vyzkoušet jeho základní rady. Tak dobrou chuť!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 16 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Pelhřimovskou nemocnici povede Alexandr Filip, který je ředitelem i v Jihlavě. V Česku chybí krev, pravidelní dárci v létě odjíždějí na dovolené a prvodárců je málo. Soud v Německu poslal Ukrajince do vězení za špionáž pro Rusko. Zítra očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nového ředitele bude mít od 1. listopadu Pelhřimovská nemocnice. Krizového manažera Michala Kozára, který zařízení vedl od letošního února, nahradí Alexandr Filip. Na sociálních sítích to oznámil hejtman kraje Martin Kukla z hnutí ANO. Filip je v současnosti i ředitelem Jihlavské nemocnice.
3: Podle hejtmana Martina Kukly má Alexandr Filip za úkol zajistit plynulé předání vedení, stabilní provoz a pokračování připravených projektů. Zároveň ujistil, že Pelhřimovská nemocnice i nadále zůstává samostatnou organizací. Od užší spolupráce s Jihlavskou nemocnicí si slibuje lepší sdílení zkušeností i odborného zázemí. František Jirků, Český rozhlas.
1: Ústav hematologie a krevní transfuze se potýká s nedostatkem krve. Ten je každoročně spojený s odjezdem dárců na letní dovolené. Ústav pravidelně zveřejňuje takzvaný krevní barometr. Dárci, kteří jsou v systému, dostanou upozornění, pokud je zrovna jejich krev potřeba. Podle přednosty ústavu Jana Loužila je dlouhodobě málo krevních skupin 0 a A. Vedle pravidelných dárců chybí i prvodárci. Loužil připomíná, že darovat krev je možné od 18 let.
4: Horní hranice se udává až 65 let, je to pak i na posouzení lékaře. Ten člověk by měl být v podstatě v dobrém zdravotním stavu. Jsou určité prostě omezení třeba, když někdo má nějaké zásadní onemocnění, tak také většinou na těch webových stránkách máme zmíněno, co třeba se neslučuje s darováním.
1: Německý soud poslal 30-letého Ukrajince na rok a čtvrt do vězení za špionáž pro Rusko. Informoval o tom stuttgartský vrchní zemský soud. Další dva obviněné Ukrajince zprostil viny. Policie tři muže zadržela loni v květnu. Státní zastupitelství tvrdilo, že poslali z Německa na Ukrajinu dva balíčky s aktivovanými GPS lokátory. Cílem mělo být zjištění tras a následné poslání výbušnin. Příkaz akci měla dát ruská tajná služba. Sport. Basketbalista Ondřej Balvín si vyzkouší další angažmá v Asii. Po Číně a Japonsku bude hrát bývalý reprezentant na Tajvanu. Klub TSG Ghost Hawks oznámil příchod českého pivota na sociálních sítích. Počasí. V noci bude převážně zataženo se slabým deštěm a teplotami kolem 13 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Přidá se slabý, v průběhu dne mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: K nehodě nákladního auta došlo na silnici 38 u Moravských Budějovic. Dávejte tam pozor a opatrně na silnici 130 u Golčova Jeníkova. Havaroval tam cyklista.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, jsem tu ráda.
1: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří. Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, protože to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postranní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu, krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No, no to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud či z domova?
1: Ne, já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu, poměrně nedlouhou a jednoduchou, přes Žižkov dolů z kopečka, zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem. Tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, teď nic neslyšíš. On nevěděl, kdo ho dal. A teď, jak byl nervózní chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všetně nahoře Karel Efa na scénu. A vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel Efa na scénu. A Karel Efa rádio na uchu, no, obchází. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtí, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na svém. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, kdy vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se, nakouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on stupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já jsem říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu. A tou zasádrovanou flákal v podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu a řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno nevěděl, absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem, ono mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, no, ale říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci a říkává pan režisér Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřený o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. Co se mi začalo líbit? A ten se zase otočil zpátky pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty blázně, tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel doposlechnout to utkání, ne, to by se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se ptá, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Pokračuje Humoriáda, dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
5: Já vám děkuji.
4: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
5: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No, to.
3: Nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
4: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
3: No tak naštěstí tu máme toho krtka, čili metro. Kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, a kam s vaším hlasem, Honzo?
4: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
3: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
4: Zdravíčko, díky, naslém.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
3: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
5: Děkujeme.
7: A stála bych si Krampola a Šimka.
3: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
8: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
5: Já vás taky. Ještě víc možná.
8: Líbí se mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
3: Růža
8: z Rychnovska, nashledanou.
5: Děkujeme vám.
3: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači. Tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
5: Dobrý den.
9: Dobrý den, i vám, Pavle, a hlasuju pro pokračování Ačko.
3: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
10: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Virášku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
11: Dobrý večer.
10: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
11: To je brácha. My jsme dvojčata.
10: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
11: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
10: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
11: Děkuji, vyřídím.
10: A rozumíte si s bratrem?
11: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala v moubení. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úroně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
10: Pardon, co jste říkal?
11: Vy mě neslyšíte?
10: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
11: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
10: Ne, soudru Vyrážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
11: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby

0: A taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žárlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli, ano. A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám hůďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům, všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem, ty holčičko, teď si nebo si sedni, on bude lepší, když si budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
1: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se.
1: Ano, bylo to finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: byli tací, byli tací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si na, je na to už čas v mém případě,
1: jim to spočítat,
2: abych udělala trošičku jako takovou inventuru a nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Mm-hmm. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto
2: ano,
1: chvíli.
2: Ano, ten vybraný nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Snáda Zimík vás stále zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnutí.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No jo, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.

0: Zapsáno, Stando, mějte se.
1: Děkuji vám, naschle.
0: Naschledanou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádnici.
0: A my našeho humorníka.
2: Děkuji, děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka a jinak jsem hrozně rád, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to Polina si ví, velice šikovný pán a uměl. No, takových je škoda, že nejsou, že?
3: Díky, mějte, doufám, že tatínek poslouchá.
2: Doufám, no děkuji, děkuji, naschle.
0: Děkujeme, naslyšenou.
3: Naschle.
0: Dobré odpoledne.
4: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví Alena Sněžice, já vás zdravím a zdravím Pavlinku.
3: Pavle, děkuji.
4: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
0: Zapsáno.
4: Mějte se moc hezky, Pavlinko, ale taky Pavle.
0: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
0: Zapsáno. Děkuju. A posloucháme odpověď.
3: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
0: Například v Humoriádě.
3: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
0: No je čas.
3: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
0: No pojďme na to hned.
3: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam doved. Ale doved mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního, krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, oči do kořán rozčen, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snaží u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
6: Křížíšek.
3: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby jdi do toho, nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo. Ten čtyřlístek, víte, mě to do dneska dělá potíž.
0: Ale tak, už ho říkáte dneska v Humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
3: A je znát, že to je čtyřlístek?
0: Jo.
3: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
0: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda, něco občas bývá asi.
3: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět. Nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
0: Takže?
3: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu. A ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
0: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád. Víte, dá se to tak neskromně říct?
3: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
0: Výborně.
3: Upřímný vyznání. Mm-hmm.
0: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
7: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
8: Mohy. Zatím je to katastrofa.
7: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
8: Mě ne. vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do Železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
7: Můžete to nějak vysvětlit?
8: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před Železnou nedělí sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
7: Jak je to možné?
8: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když Železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
7: Jako kdo?
8: Brablenci.
7: Brablenci.
8: No brablenci, vy neznáte brablenci?
7: Neznám.
8: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
7: Aha. Ferda Mravene.
8: No, no když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
7: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
8: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železité neděli při revizi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
7: Papiňák z dovozu, jaký typ máte na mysli?
8: Ešu za pištělka. Víš, co je smutný, soudru redaktore?
7: Nevím.
8: Já ti řeknu, co je smutný.
7: Co je smutný?
8: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kuberíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
7: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
6: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
4: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš, tady jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
5: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a po laně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí například třídy, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam schromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo. A hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Constance, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
3: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
4: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
3: Výborně. Bezvá, tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
4: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
3: Může být.
4: Jak jsem to... Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balce s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
3: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
4: A vrať se nám v pořádku.
3: Krásný den.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Vrtulníky Venom a Viper se postupně budou vracet do provozu. Policisté při noční honičce v Havlíčkově Brodě pronásledovali partu nezletilých zlodějů alkoholu. Příští rok by mohly platy pracovníků ve veřejné sféře vzrůst podle ministra Juchelky nejvíc za poslední roky. Zítra očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později i přeháňky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Armáda začne postupně připravovat vrtulníky Venom a Viper k návratu do provozu. Rozhodl o tom velitel vzdušných sil Petr Tománek. Vrtulníky začnou znovu létat, až projdou mimořádnými kontrolami a až budou jejich posádky proškolené. Provoz vrtulníků armáda pozastavila po tragické nehodě na konci července v Náměšti nad Oslavou. Stroj se při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil při přistávací manévru z výšky asi 50 metrů. Jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci byli zraněni. Příčina nehody stále není definitivně známá. Noční honičku se 4 mladíky v kradeném autě řešili policisté v Havlíčkově Brodě. 17-letý řidič bez mentora před nimi ujížděl městem až ke kolejím tratě na Humpolec, kde s autem uvízl. Vyšetřování navíc ukázalo, že stejná skupina nezletilých chlapců před jízdou vykradla kiosek v Poděbavech.
4: Auto ujíždělo policejní hlídce a skončilo na kolejích, odkud se parta pokusila utéct. 17-letý řidič má průkaz pro jízdu s mentorem, auto si ale půjčil bez vědomí rodičů a bez dospělého doprovodu. U jeho spolujezdců navíc policisté zjistili alkohol. V autě pak našli přes 10 lahví destilátů, které skupina předtím ukradla z kiosku. Čtveřici teď hrozí trest za krádež. Terezie Málková, Český rozhlas.
3: Platy učitelů, zdravotníků nebo policistů by měly v lednu stoupnout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pracovníci ve veřejné sféře si podle něj polepší nejvýrazněji za poslední roky. Domluvil se na tom s ministryní financí z hnutí ANO Alenou Schillerovou. Podle Juchelky mají jasno také o důchodech.
5: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda, například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
2: Sport.
3: Odložená utkání 5. kola fotbalové šance ligy Jablonec Ostrava a Hradec Králové Plzeň se odehrají ve středu 9. září. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Jablonec a Hradec Králové si nechali zápasy odložit kvůli účasti v závěrečné části kvalifikace evropských pohárů.
2: Počasí.
3: V noci bude převážně zataženo se slabým deštěm a teplotami kolem 13 stupňů. Zítra očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později i přeháňky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Přidá se slabý, v průběhu dne mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 134. kilometru u Měřína. Silničáři tam uzavřeli odstavný pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po 17. hodině začíná úterní den v kraji na Českém rozhlase Vysočina. A my se v něm s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou vydáme do Polné na Jihlavsku. Najdeme tam takzvaný Jiříkův kámen. Co to vůbec je a jak vypadá, to nám kolegyně za malou chvíli poví v našem vysílání.
2: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Několikrát denně teď vyjíždí hasiči na Vysočině k likvidaci obtížného hmyzu. Jen včera šlo o 6 případů. Od začátku prázdnin už takových výjezdů zaznamenali kolem 400, tedy dvojnásobný počet v porovnání s loňským létem. Jaké potíže s vosami mají třeba popeláři, uslyšíte v reportáži po 17:30. Lidé v letošním suchém létě odebírají víc vody z volných zdrojů, například z nádrží a toků povodí Moravy, do kterého spadá jižní a východní část Vysočiny. Letos odčerpali o 15% víc vody než v loňském roce. Uvedla to mluvčí podniku Jana Kučerová.
2: Od začátku roku pustili do toku o 134 milionů kubíků vody více, než kolik do nich přiteklo. Nejvíce toky dotují nádrže Vranov, Nové Mlýny, Dalešice a Vír.
1: Nového ředitele bude mít od 1. listopadu Pelhřimovská nemocnice. Krizového manažera Michala Kozára, který zařízení vedl od letošního února, nahradí Alexandr Filip, který současně řídí i Jihlavskou nemocnici. Oznámil to hejtman kraje Martin Kukla z hnutí ANO. Životnost jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně se prodlouží z původních 60 na 80 let. Potvrdila to společnost ČES. Podle ní pomáhají se zajištěním dalšího provozu elektráren, hlavně investice do jejich modernizace. Pokračuje ředitel divize jaderná energetika ve firmě ČES Bohdan Zronek.
3: Třeba výměna průtočných částí turbín předpokládáme, že přinese zase několik megawatt navíc na výkonu.
1: Kraj Vysočina musí zaplatit pokutu 120 tisíc korun. Podle antimonopolního úřadu pochybil kraj při zakázce na sběr a likvidaci nepoužitých léčiv. V původní smlouvě totiž uzavíral bez výběrového řízení dodatky, které postupně zlepšovaly podmínky pro dodavatele. Rozhodnutí je pravomocné, vedení kraje se rozhodlo mu nebránit. Téměř naplněnou kapacitu mají o prázdninách psí hotely na Vysočině. Potvrdili to oslovení provozovatelé. Chovatelé do nich před cestou na dovolenou odkládají zvířata různých ras i velikostí. K tématu se podrobněji vrátíme v reportáži po skončení tohoto zpravodajského souhrnu. Hokejové týmy z Vysočiny odehrají další domácí přípravné zápasy před začátkem nové sezony Maxaligy. Horácká Slavia Třebíč nastoupí proti slovenské Skalici a Dukla Jihlava přivítá extraligovou Mladou Boleslav. Obě utkání začínají v 17 hodin a 30 minut. Tolik zpravodajský souhrn dne a Jaromír Kulhánek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde v tento čas taky vysíláme Den v kraji. Psím hotelům pomalu končí hlavní sezona. Během letních prázdnin mývají často naplněné kapacity. Majitelé psů je obvykle zamluvají hned po tom, co si zamluví dovolenou pro sebe. Například v Břevnici u Havlíčkova Brodu se tamní hotel zvládá postarat o skoro 40 psů najednou.
1: No, máme tady zděný a tady dřevěný kotce. Ty dřevěny jsou většinou pro takový ty psy, co dělají menší bordel nebo tak něco, jsou takový vidější.
2: Provází mě zaměstnankyně psího hotelu Barbora mezi kotci, kterých mají asi 40. Část z nich se nachází venku, část uvnitř. Pro psy, kteří nejsou zvyklí na lidi, mají ubikace oddělené.
1: Máme dva kotce, kde se vlastně dá jenom propustit, nebo jsou, bojí se cizích lidí, nedá se na ně sáhnout, taky pro ně máme. Ale většinou se to zvládá všechno pěkně. I když se trochu bojí na začátku, tak to potom jde. Tam zrovna máme Boniface, právě tamhle v tom kotci vzadu, který je, nedá se k němu jít. No. Majitelé si ho tam dovedou, pak si ho zase odvedou a se to tak, oni tam jsou vlastně, tamhle jsou propustní dveře a on se jenom pustí, vyběhne si, vyčurá se, co to dá.
2: Doplňuje Barbora. Aktuálně je v hotelu ubytovaných asi 26 psů. Většinou se jedná o stálé návštěvníky, pokračuje zaměstnankyně.
1: Tak takhle v sezóně míváme tak okolo těch 30 a jinak mimo sezónu je to do 10 většinou zhruba. Pak máme i nějaký nový samozřejmě, lidi, kteří jedou třeba nečekaně nebo nějakého pejska, nebo s tím vypadne hlídání.
2: Hotel je populární i mezi majiteli psů menšího vzrůstu, kterým kotec nevyhovuje. Podle další zaměstnankyně hotelu Lenky je ubytovává přímo majitelka hotelu ve svých soukromých prostorách.
3: Když jako tam jsou nějaký velký psy a ten pejsek se vysloveně bojí, tak se právě dává do těch soukromých prostor paní Boháňkovi. Protože tam mají opravdu klid, můžou si hned vyběhnout na zahrádku a tak je to tam pro ty malý pejsky takový příjemnější.
2: Psí hotel pravidelně každý rok využívá i majitelka yorkshireského teriéra Rickyho Kristýna.
4: Moje segra má taky psa a většinou tam chodí spolu s Rickym. Nevím, jestli se tam úplně těší, ale po každý vrtí otasem a všechny tam vítá.
2: V Česku je aktuálně necelých 200 hotelů pro domácí zvířata. Na Vysočině službu nabízí jednotky podniků. Kromě psů je v hotelech často možné ubytovat i kočky nebo malé hlodavce. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Vypálená obec a 25 nacisty zmasakrovaných lidí. To prožívali Leskovice na Pelhřimovsku jen dva dny před koncem druhé světové války. Dramatické události se rozhodl probádat a zaznamenat mladý amatérský historik Zdeněk Dvořák. Povídat se s ním budeme nad fotografiemi, dopisy a dobovými texty, které dokládají konkrétní příběhy leskovických rodin.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde právě teď také vysíláme Den v kraji.
1: Regionální stopař.
0: Jiříkův kámen, tak tuto malou skalku najdete na kopci Homole v Polné na Jihlavsku. K tomuto místu se váže i zajímavá pověst o králi Jiřím z Poděbrad a dnes tu stojí i sochy, které ji připomínají. A přímo na kopci je už i náš regionální stopař Adéla Zachová. Adélo, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer. Jak už bylo zmíněno, kopec Homola, kde právě stojíme, navštívil i český král Jiří z Poděbrad. A ten podle pověsti často zastavoval na Polenském hradě. A jednoho letního dne projížděl lesem z Jihlavy směrem k Polné a chtěl si odpočinout právě na vrcholu tohoto kopce. Tam se mu měl zjevit i tajemný stařec. Mělo jít o bájného předka rodu Kunštátů, který se podle pověsti objevoval vždy před důležitými událostmi. No a Jiříkovi oznámil, že na hradě Kačina probíhá sněm a hledá se muž, který by dočasně spravoval českou zemi. Jiřík se na sněm vydal a opravdu byl zvolený správcem země.
0: Říkali jsme, že na kopci se nachází i nějaké sochy. Jedná se třeba právě o Jiřího z Poděbrad.
2: Ano, ten tu samozřejmě nemohl chybět. Dále je tu i vyobrazený stařík, o kterém už jsem mluvila. A to stvárnění těchto postav je spíše takové pohádkové, skoro bych až řekla naivní. A abych blíže popsala ty postavy, tak král Jiří má na hlavě korunu, v ruce drží meč, no a poutník má zase dlouhé bílé vlasy, vousy a železnou hůl. A sochy jsou vytvořené z kovů, cihel, betonu a jsou opravdu obrovské, protože měří skoro 2,5 metru. No a také si to můžete prohlédnout a přečíst i tabuli, kde je celá pověst o králi Jiřím.
0: A na závěr nám ještě řekni, jak se na Jiříkův kámen dostaneme.
2: Přímo od zámku v Polné se vydáte po zelené turistické značce kolem rybníka Peklo až k rozcestníku, který je pod kopcem, no a pak už budete stoupat nahoru k Jiříkově kameni.
0: A do Polné na Jihlavsku zavítal i náš regionální stopař Adéla Zachová. Díky za pozvánku a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký podvečer.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Dnes byl hostem Dobrého dopoledne Michal Vondruška, který se zabývá nacionalismem na sociálních sítích. Došlo i na otázku, proč se tak dobře šíří obsah založený na strachu, hrdosti nebo pocitu sounáležitosti. A může půl hodina projíždění videí na sociálních sítích změnit to, jak vnímáme Čechy, cizince nebo třeba Evropskou unii?
1: No, nemyslím si, že by z vás vyloženě TikTok udělal nacionalistu. Myslím, že musíte mít předpoklady, ať už prostě zkušenosti ze života nebo jakýkoliv aspekty, které vás ovlivňují, které ovlivňují váš světonázor. A je dost pravděpodobný nebo vlastně jistý, že ten TikTok funguje jako podprahově a do jisté míry vás to může jako ovlivňovat, nicméně není to hlavní faktor, který by z vás toho nacionalistu nebo vlastence vlastně udělal. Musíte proto jako člověk vlastně mít nějaký předpoklady, nicméně může vás to ovlivňovat tak, že do nějaký té bubliny vlastně tak zapadnete, že se zkrátka můžou ty tendence přiostřovat.
2: Dobrá, tedy může to být i tím, že dejme tomu se u nějakého videa zastavím, dám mu ten like, nebo se na něj opakovaně budu dívat, což si vlastně ten systém zapamatuje a pak mi následně začne servírovat ten podobný obsah. Jak moc může tohle být silné pro mě, protože mě to může utvrzovat v tom nějakém mém původním názoru a přesvědčení?
1: Ano, vlastně tím, že my jsme vystavovaní tomu algoritmu de facto, tak už tím, že se zastavíme třeba nad nějakým videem, tak to samozřejmě ten algoritmus se na základě tady ty interakce, jako jsou lajky, jak dlouho strávíme vlastně u nějakého videa, tak to ovlivňuje ten algoritmus a tím pádem ten podobný obsah nám to potom víc doporučuje, ale přirozeně se zastavujeme u toho obsahu, který je nám nějakým způsobem blízký. To znamená, že už to zase opět musí v nás nějakým způsobem rezonovat a potom samozřejmě ten feed vlastně toho algoritmu máme takovej, jaký máme. Nicméně ty interakce jako samotný ten algoritmus my neznáme, my nevíme, do jaký míry to vlastně jako funguje. Můžeme se vlastně o tom nějak jako bavit, můžeme to nějak jako pozorovat. Nicméně ten algoritmus je vlastně jako, dá se říct, firemním tajemstvím.
0: My vás zítra pozveme na další ročník oblíbeného festivalu Jazz na Roštejně. O tom, co návštěvníci zažijí v jedinečné atmosféře hradu Roštejn, si bude Hela Dvořáková povídat s kastelánkou hradu Kateřinou Rozinkovou. Tak si poslechněte Český rozhlas Vysočina i zítra po 11. hodině.
3: Den v kraji.

0: Na Českém rozhlase Vysočina vysíláme Den v kraji. No, jsou všude a někde se dají taky těžko odehnat. Jedná se o vosy. Popelářům v Jihlavě dokonce komplikují práci. V popelnicích na bioodpad si často dělají i celá hnízda. Služby města Jihlavy, které se o svoz odpadu starají, proto žádají obyvatele, aby popelnice nenechávali otevřené.
1: A teď se nacházíme na Kosově, tady v zástavbě rodinných domů a tady právě občané mají ty 240.
2: Martin Málek, mluvčí služeb města Jihlavy, přichází k popelnici na bioodpad.
1: Když ji otevřeme, tak tady už vidíte, že se opravdu vosy nacházejí a tady tyhle boční díry na odvětrání tudyma se tam dostanou. Už je období, kdy se ty vosy začaly rojit a prostě zelenina, ovoce, šlupky od melounů, od brambor, květák, prostě tyhle všechny věci je lákají.
2: Služby Jihlavy proto obyvatele požádali, aby popelnice nechávali otevřené.
1: Z toho důvodu, že jednak naši pracovníci by to nebezpečí viděli a jednak, že snad třeba se tam nebudou tak rojit, jako když je to uzavřený a jim je tam dobře. Dokonce jsme se setkali i s tím, že tady vidíte ze spoda, tady si třeba vosy udělali hnízdo. A jak tam šáhli rukou, tak v podstatě je popíchali. Jo.
2: A jak často třeba takový problém řešíte?
1: Právě dneska jsme řešili ten problém, že kolegové se vůbec nemohli dostat k vývozu těch popelnic, protože tam byl velký roj, takže tam musel přijet jejich kolega s hasičákem a doslova ty vosy zmrazit. Je to nebezpečný a letos se zdá, že těch vos je daleko více než v loni.
2: Častější výjezdy k odstranění nebezpečného hmyzu potvrzuje i mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.
3: Likvidace obtížného nebo nebezpečného hmyzu vyjíždíme v posledních dnech i několikrát denně. Od začátku prázdnin evidujeme přes 400 zásahů, což je dvojnásobek oproti stejnému období loňského roku.
2: Nejedná se ale o nejvyšší číslo. Například v roce 2024 měli krajští hasiči za stejné období takových výjezdů přes 700. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: krátce před 6:45 posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A v našem vysílání je taky meteorolog Petr Minstr. Zdravím i vás.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat na to, hej, jaká bude noc na zítřek. Přes den se docela ochladilo, tak bude chladněji i v noci.
2: Už teď jsou ty teploty poměrně nízko, od 15 do 18 stupňů, samozřejmě ještě budou klesat do rána na 15 až 12 stupňů, nebude to ale velký pokles, protože obloha zůstane zatažená, stejně jako teď, srážky ty budou přibývat od západu, severozápadu, jich nás čeká směrem na Vysočinu poměrně dost a ve formě občasného deště nebo trvalejšího deště budou pokračovat až do druhé části noci, po půlnoci tedy budou postupně ubývat a k ránu se bude také protrhávat oblačnost.
0: Zítra přes den se nějaké srážky ještě objeví anebo bude už slunečno?
2: Bude to spíše výjimka ve večerních hodinách a spíše v té severní části. Ráno při tom protrhávání oblačnosti bude převažovat potom oblačno, v odpoledních hodinách dokonce polojasno, to spíše v té jižní polovině, protože na severu bude o něco málo více mraků a právě se tam v těch pozdějších odpoledních nebo večerních hodinách může objevit nějaká odnělá přeháňka. Teploty ty ale vystoupí na 25 až 28 stupňů, takže mnohem více než dnes. No a večer později a v noci potom bude skoro jasno. Vítr ten zůstane jihozápadní nebo západní do 20 km za hodinu.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Petr Minstr. Díky za to, mějte se hezké, naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina dospíval Honza Kalousek a tím také končí dnešní Den v kraji. Po 18. hodině vás čekají dechovky pro Vysočinu, kde si můžete vybrat vaši oblíbenou dechovkovou píseň a prostřednictvím našeho vysílání taky někomu poslat. Dnešním průvodcem vám bude kolega Jože Kolář.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Nový portál pacienta umožní lepší objednání k lékařům v krajských nemocnicích na Vysočině. Stát i v příštím roce převezme všechny poplatky za obnovitelné zdroje energie. V Záporoží vybuchl dron a zranil zaměstnance okupované jaderné elektrárny. Jeden člověk zemřel. Zítra očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Lidé na Vysočině se od září budou moct snadněji objednat na vyšetření v krajských nemocnicích. Umožní jim to nový portál pacienta. Jeho prostřednictvím se nejen objednají, ale zároveň si třeba zkontrolují i svoji rezervaci, aniž by museli do nemocnice telefonovat.
3: Nová služba poběží souběžně do konce roku se stávající e-ambulancí, kterou následně nahradí. Ta funguje od roku 2014 a v současnosti ji využívá přibližně 50 tisíc lidí. Ti se nemusí do nového systému znovu registrovat. Do portálu pacienta se profil nepřenese. Všechny existující objednávky ale zůstanou zachované. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Domácnosti a firmy nebudou muset platit za obnovitelné zdroje energie ani příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s ANO s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Společně řešili rozpočet na příští rok. Stát letos na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 1,40 miliard korun. Naopak šetřit chce Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Na autobusové zastávce, využívané zaměstnanci Ruskem okupované jaderné elektrárny v Záporoží, vybuchl dron, zemřel jeden člověk. Dalších nejméně 15 lidí je zraněných, z toho 3 vážně. Uvedla to Mezinárodní agentura pro atomovou energii s odkazem na ruské vedení elektrárny. Informovala také o útocích v průmyslovém areálu. Žádné ohrožení jaderné bezpečnosti ale nebylo hlášené. Rusko obsadilo záporožskou jadernou elektrárnu z kraje invaze na Ukrajinu před 4 lety. Obě strany se od té doby vzájemně obviňují z útoků na zařízení. Sport. České volejbalistky se v Brně připravují na páteční vstup do domácího mistrovství Evropy. Zahájí ho zápasem proti Řecku. Ve skupině se pak utkají ještě s Rakouskem, Ukrajinou, Bulharskem a Srbskem. A právě úřadujícím obhájkyním stříbra podlehl národní tým v generálce na šampionát 0-3 na sety. Smečařka Helena Grozer přesto hodnotila závěrečnou přípravu kladně.
4: Protože šlo o velmi dobrého soupeře, který nás ještě k tomu čeká v neděli, takže myslím, že to byla skvělá příprava pro nás. Vždycky je dobrý mít možnost se před tak velkou akcí připravovat proti nejlepším, takže myslím, že to se povedlo. Počasí.
2: V noci bude převážně zataženo se slabým deštěm a teplotami kolem 13 stupňů. Zítra očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Přidá se slabý, v průběhu dne mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná, nehody nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A
0: Dechovky pro Vysočinu mají své pevné místo ve vysílacím schématu Českého rozhlasu Vysočina každý den mezi 18. a 19. hodinou. Nejinak je tomu i dnes v úterý 18. srpna. Já vás zdravím od mikrofonu, přeji příjemný a pohodový poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99.
1: Dechovky pro Vysočinu

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: No a pojďme se podívat, kdo se do dnešních Dechovek dovolal jako první. Hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer, tady Jindří z Deče. A chtěl bych nechat zahrát pro snachu, která měla sobotu, svátek, a pro manželku, ta má dneska narozeniny, a Pepu Zelenýho a kamarády Dechovek.
1: Výborně.
2: Já bych nechal hrát nějakou hezkou písničku.
1: Malý Hošík Černovlasý je připraven a věřím, že se bude líbit. Mějte se hezky, naslyšenou a také gratuluji. Hezký večer. Není vůbec zač.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená, což znamená, že budeme plnit další telefonické přání. Koho vítám ve vysílání? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Hanka z Koječína. Pane Kolář, prosila bych písničku pro Helenku Žejškovou, těmu z jejímu svátku, přeju jí hodně zdraví, štěstí, lásky. A tu písničku, co jste vybral, je i pro vás.
0: Hospodka malá, to je tak, kterou jste chtěla nějakou hospodskou, tak doufám, že tahle se bude líbit. Mějte se hezky, také zdravím
1: paní Helenku.
0: Nemáte vůbec zač, ať se písnička líbí. Naslyšenou.

Do dechovek pro Vysočinu se můžete zapojit hned několika způsoby. Buď telefonní linkou 22 155 4999 nebo přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz formulář dechovek pro Vysočinu a nebo napsat krátkou textovou zprávu. Ve tvaru píseň, mezera a váš text v maximální délce 154 znaků, bez diakritiky, bez háčků a čárek, a to všechno poslat na číslo 90 01 04. A už čtu SMSku, prosím, zahrajte bratrovi Edovi do Třebíče, Petrovičtí hasiči, děkuji, Jarka. Posíláme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: A další přání je z našich webových stránek vysočina.rozhlas.cz, formulář Dechovek pro Vysočinu. Dobrý den, milá redakce, chtěli bychom poslat písničku naší babičce Helence k dnešnímu svátku. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví a lásky, posíláme písničku Jen ve snách od Žadovějáku. To ti přejí tvá vnoučata Emma, David, Gáby a Áďa. Máme tě moc rádi. Děkuji za hezké přání, písničku posíláme, k přání se přidáváme.

0: poslouchat. A dneska mají svátek Heleny, tak já bych jim všem poslal písničku, a je to i pro Helenu Pokutovou Hýnovou, je to zpěvačka kapely Keramička a je to také kapelnice Waldaufinky. A písnička je i pro Helenu Valentovou do Havlíčkova Brodu a posílám to i Heleně Kovandový do Pelřimova. Takže milé Heleny a Uršulo, já vám přeju mnoho štěstí, hodně, hodně zdraví, pohody a ať se vám splní téměř všechno, co si přejete. Vybrali jsme s Joškou písničku, která se jmenuje Helena. Je to vác, zahraje nám to Vysočinka z Brtnice a napsali Jarda Hájek. Joško, doufám, že se zase někde uvidíme. Ahoj, díky.
1: Budu se těšit, mě se hezky a písničku posíláme. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Na svém telefonu vyťukala telefonní číslo 22 155 49 99 do studia Českého rozhlasu Vysočina také Majka ze Skály a já jí díky tomu mohu přivítat v našem vysílání. Hezký podvečer.
1: Děkuji za milé přivítání, zdravím vás, pane Jožo, děkuji ještě jednou, bylo to velmi milé a já bych dneska poslala hudební pozdrav manželům Matějkovým z Dobré Vody, se kterými jsme se seznámili v Dobrohostově v neděli při Dechovkách. Setkání s nimi nás velmi potěšilo. A vybranou písničku posíláme také Slávce do Třebíče a všem ostatním dechovkovým přátelům. A zahraje nám Vysočinka Teče potůček bublavý. Mm-hmm. Za všechno děkuju, pane Jožo, a zase se brzo ozvu. A díky moc

0: Další telefonické přání plní dechovky pro Vysočinu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Iva z Kojčína. Já bych chtěla popřát všem hezký večer, když trošku upršený, a chtěla bych to nechat zahrát písničku všem dechovkářům, který poslouchají rádi, hlavně tady sousedům Pavlíčkovým, paní Janičce, i Letiaksům do Skály, do Dubí, Jirkovi Prokopovýmu, ještě dodatečně Aničce Krupaurový, která měla svátek a já jsem to nestihla. A oni byli taky blázní, takže dodatečně si jí přeju všechno nejlepší. A všem, kdo poslouchají a mají dechovku rádi. Děkuju moc, že jste mě vzali do vysílání a zase někdy nashledanou.
0: Nemáte zač, Římovský můstek s kapelou Veselka je připraven a věřím, že se všem výše zmíněným bude líbit.
1: Děkuju vám.
0: Není zač. Hezký večer a
1: naslyšenou. Vám taky nashledanou.

0: Plechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také Pepou z Batelova, který je v našem vysílání. Ahoj.
2: Ahoj. A ahoj všichni, kdo mě znají. A už jsem se vrátil z lázní, takže už můžu zavolat z Batelova zkrátka.
1: Ano, výborně.
2: A dáme si tam od batelovské muziky Zahraj nám kapelo a pošlu to manželce Janě, Jardovi Doračit, Slávek Novák z Dolní Cerekve, Věra a Mírek Jesovi z Batelova, Jarda Reitermann, Láďové, Čejka, Drápal, který nám hlídají naše krásné náměstí. Potom Bohouš Pízasčenková, Jirka Doležalu, Jirka Kaňkovsku a vzpomeneme i na zpěváka batelovské muziky Františka Venkrce a na souseda Jendu Přecha. Tak to vše a pustíme to.
1: Jdem to pustit. Díky moc, Pepo, měj se hezky a budu se těšit zase brzy naslyšenou. Ahoj.
2: Ano.

0: Dechovky pro Vysočinu plní vaše přání každý den mezi 18. a 19. hodinou i teď. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Marie z Jihlavy. K dnešnímu svátku to, co se přeje. Zdraví, štěstí, spokojenost a radost ze čtyř vnuček. A to chci popřát naší sestře paní Hele Lhocké z Lukavce u Pacova. Přeji to sestry Marie, Lída a Hana. Děkuji za zahrání.
0: Vybrala jste písničku Pozemský ráj, k přání se přidáváme, no a písničku pochopitelně posíláme v podání dechové hudby Antonína Votavy. Tak ať udělá radost, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.

0: Dorače zdravím Jardu s jeho přáním. Ahoj.
1: Ahoj, Ježko. Nejprve pozvánka na Lácranku z Kobylí, která bude hrát v neděli od 14 do 19 hodin k tanci a poslechu v Třebeticích. A s tím samozřejmě souvisíte písnička, kterou jsme vybrali spolu. Jmenuje se Kobylské vínečko a zahrají Lácranka, jak už jsem říkal. Mm-hmm. Já tu písničku pošlu Verče a Marii do Pelřimova. Ježko, písnička je pro tebe. Měj se hezky, hezký večer a naslyšenou zase.
0: Měj se krásně, Lácranku posíláme, se všem líbí. Naslyšenou, ahoj.
1: Ahoj.

Dobrý den, zahrajte prosím písničku Bojanovským frajárkám pro stále usměvavou paní Petru Pažourkovou z Bochovic k jejímu včerejšímu svátku. Peťo, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohodu v práci, radost z vnučky a hojnost božího požehnání. To ti přejí manžel Lubomír, Denda s Tehouškou, Ondra, Áďa, Marcela, mamka a taťka, Pažourkovi z Rudíkova a Nekudovi ze Šumavy. Děkuji, hezký den, napsal Lubomír Pažourek přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, formulář Dechovek pro Vysočinu. Tak já se k přání moc a moc přidávám a Bojanovským frajárkám tuhle písničku posílám samozřejmě v podání kapely

Za necelé 4 minuty, respektive za 4 minuty a pár vteřin, přesně řečeno, tady bude už 19. hodina, přihlásí se zprávy s Jaromírem Kulhánkem a to znamená, že dnešní dechovky pro Vysočinu jsou na svém závěru. Poslední přání. Dobrý den, zahrajte pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle nějaký krásný valčík. Děkuje Béďa. Tak já jsem přemýšlel, jaký krásný valčík zvolit takhle nakonec a pak mě napadlo, že jsem vlastně psal na svůj facebookový profil, že dnes 18. srpna si připomínáme narození císaře Františka Josefa I. Tak si dáme trošku starší valčík, ale velmi známý. Doufám, že se bude všem líbit. Pojďme zakončit dnešní dechovky pro Vysočinu na krásném modrém Dunaji. Jste pro? No, doufám, že ano. Každopádně další dechovky pro Vysočinu zase zítra mezi 18. a 19. hodinou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Velhřimovskou nemocnici povede Alexandr Filip, který je ředitelem i v Jihlavě. Díky státní podpoře stoupl počet studentů nelékařských zdravotnických oborů. Soud v Německu poslal Ukrajince na rok a čtvrt do vězení za špionáž pro Rusko. Zítra očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kluhánek. Nového ředitele bude mít od 1. listopadu Pelhřimovská nemocnice. Krizového manažera Michala Kozára, který zařízení vedl od letošního února, nahradí Alexandr Filip. Na sociálních sítích to oznámil hejtman kraje Martin Kukla z hnutí ANO. Filip je v současnosti i ředitelem Jihlavské nemocnice.
2: Podle hejtmana Martina Kukly má Alexandr Filip za úkol zajistit plynulé předání vedení, stabilní provoz a pokračování připravených projektů. Zároveň ujistil, že Pelhřimovská nemocnice i nadále zůstává samostatnou organizací. Od užší spolupráce s Jihlavskou nemocnicí si slibuje lepší sdílení zkušeností i odborného zázemí. František Jirků, Český rozhlas.
0: Počet studentů oboru všeobecná sestra díky státní podpoře stoupl o 40%. Dalších nelékařských oborů vyrostl počet studujících o 30%. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Program na navýšení nelékařských zdravotnických oborů spustila vloni minulá vláda. Celkem 12 let podpory má stát vít na téměř 13 miliard korun. Ministr Vojtěch chce do budoucna navýšit i počty studentů stomatologie.
3: Plánujeme i další projekty v tomto směru, hlavně v oblasti stomatologie, protože i stomatologové, který se tento program netýkal, tak nám stárnou a vidíme, že vlastně stomatologická péče je také potřeba zajistit její i dostupnost do budoucna a tu generační obměnu.
0: Německý soud poslal 30-letého Ukrajince na rok a čtvrt do vězení za špionáž pro Rusko, informoval o tom Stuttgartský vrchní zemský soud. Další dva obviněné Ukrajince soud zprostil viny. Policie tři muže zadržela vloni v květnu. Státní zastupitelství tvrdilo, že poslali z Německa na Ukrajinu dva balíčky s aktivovanými GPS lokátory. Cílem mělo být zjištění tras a následné poslání výbušnin. Příkaz akci měla dát ruská tajná služba přes prostředníky v Mariupolu. Sport. Basketbalista Ondřej Balvín se vyzkouší další angažmá v Asii. Po Číně a Japonsku bude hrát bývalý reprezentant na Tajvanu. Klub TSG Ghost Hawks oznámil příchod českého pivota na sociálních sítích.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně zataženo se slabým deštěm a teplotami kolem 13 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Přidá se slabý, v průběhu dne mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná, problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme probírali chyby, které našla jazyková poradkyně Dagmar Magincová v médiích. Pojďme v tom pokračovat. Tak další nesmysly z českých médií. Strana se potápí k zemi. Toto sousloví jste našla. Je to celé nějaké nesmysl. Jako spíš klesá ke dnu, ne?
2: Může se i potápět ke dnu.
1: Ano.
2: Takže možná chtěli říct, že strana klesá k zemi, aby to bylo odkaz na ty preference klesající.
1: Taková drobnůstka. No ale co už není drobnůstka, diagonálně odlišný pohled. To je něco jako, nebuď takový suvenýr, že jo, místo
2: tak,
1: suverén.
2: Tak. Nebo jak říkala moje babička, Dalmácie jako decimálka.
1: Takže diagonálně odlišný pohled určitě mělo být diametrálně odlišný pohled. Možná si ta slova vysvětleme.
2: Diametrálně znamená zcela, naprosto úplně, takže tam se myslí úplně odlišný pohled, tak jak to má být, jenomže ta diagonála tady použitá, která je podobná hold, znamená úhlopříčku, takže tam to smysl moc nedává, ale díky tomu jsem zjistila, což jsem nevěděla, že diagonála je taky pojem, termín z účetnictví. A je to takový ten proškrtnutý řádek, aby se tam už nesmělo nic připsat.
1: Aha, a vy jste řekla slovo hold, mimochodem to se píše s T na konci a ne s D, vzdáváme hold.
2: Přesně, vidíte, podívám se, kde to kdo spletl.
1: A ještě jste šmejdila v časopisech a viděla tam dvě slova, sousloví zocelit brázdy. Tak to nevím, jak by se to dalo udělat, zocelit brázdy. Co tam mělo být původně?
2: Patrně šlo o scelení pozemků a jak se scelovaly a vznikaly ty lány. A tam se mimochodem píše S na začátku. No a pokud mělo jít o ty brázdy, tak ty se zase rozorávaly. No takže zocelení, což znamená učinit něco pevným jako ocel, sem hodně nepasuje.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Příjemný večer. Právě je čtvrt hodinky před 8 hodinou a jsem moc ráda, že jste s námi. Lačera te šukar šuniben. Dnes se společně vydáme na 2 kulturní akce. Nejprve do Brna na Biskupský dvůr, kde se konaly oslavy romské hrdosti Romipen. Potom se přesuneme do Prahy na romský bašavel.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman a píseň Kelavas. Brněnský spolek Romani Hub o víkendu pořádal už 7. ročník oslav Romipenu, oslav romské hrdosti na Biskupském dvoře. Součástí programu bylo také slavnostní předání cen literární soutěže Romipen. Během programu, který pokračoval až do pozdních večerních hodin, se na pódiu vystřídalo několik tanečních souborů a kapel. Jiřího Daniela ze spolku Romani Hub oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste jeden ze zakladatelů organizace z Romani Hub, která sídlí v Brně. Čemu vy se věnujete?
2: Sociální práci v terénu, sociálnímu poradenství, právnímu poradenství, komunitní práci v terénu, můžou za námi lidé chodit do kanceláře, máme sídlo na Cejlu, lidé se ptají, jak můžou požádat o bydlení, školství, děláme doučování s dětmi, aby zvládali lépe výuku v základní škole, pracujeme s předškoláky, pracujeme s lidmi, jak zpracovat životopis, jak komunikovat na úřadě, jak si požádat o něco, co mě trápí, nebo jak řešit svůj problém. To je náš základ. Komunita, rozvoj komunity a znalost, jak na koho se obrátit v případě problému nebo řešení problému.
1: A součástí vaší organizace je organizování oslavy Romipenu. Jsme na 7. ročníku.
2: Ten Romipen máme rozdělený na dvě akce. Ten květnový Romipen je začátek nebo zahájení Romipenu jako takového celého. Ten se dělí na dvě části. Slavnostnější, to je v té budově na Husové, u Červeného kostela Brně. A druhá část je volnější, kde je ukázka toho, té romské tradice, kultury, což je tanec, hudba, zpěv, ukázka romské literatury a podobně. Tak květnová akce je v tom společenském domě a tam jsou zvány romské osobnosti známé z celé republiky. Spisovatelé, úředníci, politici, podnikatelé, kteří se pohybují mezi Romy, kteří se pohybují politicky jako zastupitelé a podobně. A tito lidé o sobě hovoří ve slušnosti a je možnost se dotazovat a ty dotazy vznášejí děti základních škol, kteří jsou diváky. Plus teda další VIP hosté, kteří si zaslouží u toho být, jsou to různí známé osobnosti z veřejného života. A žáci základních škol a středních škol se mohou ptát těchto lidí, jak se k tomu dostali, co je k tomu vedlo, jestli to bylo těžké, jak bojovali s tím, že jsou tmavší.
1: Říkáte, že se vás ptají, jaké je vůbec být Romem v České republice, nebo vůbec být Romem?
2: Já říkám na rovinu, že v České republice být Romem, tím tmavým Romem, anebo opáleným, teď jsem přijel z Turecka, tak je to trošku potíž. V obchodech, v tramvaji, všude možně. Ale jsou i lidé, kteří vás berou, to jsou ti lidé, s kterými žijete v okolí, já bydlím na vesnici, jsem v zastupitelstvu a já mám neromku manželku, 33 let, dělám tanec folklorní české lidovky pro české děti. Takže to není o tom být Romem, to znamená mít odbornost na práci s romskou komunitou. To není o tom, to je o tom, jací jsme a jací jsme my Romové a jací jsou lidé v majoritě.
1: Jsme v Brně, jsme na Moravě a zde jsou tradice. Je tady specifický folklor na Moravě. Vy sám máte kroj nebo jste vystupoval v nějakém moravském souboru?
2: Dříve jsem tančil hromadu let v souboru Drán, Lidový Drán, takže jsem měl kroj. Dneska mý dva synové, Jirka ten starší, má taky kroj. Má cimbalovou muziku, hrajou lidové moravské písně. Adam, ten přebírá pomalu listě po mně, ten lidový soubor, který máme u nás na vesnici. Já kroj už nemám, já mám jenom tu lidovou vyšívanou košili a dělám vedoucího teďka dětem z druhého stupně.
1: Té tradiční lidové moravské muzice, tam jsou podobné prvky k tance, zpěv, tak jako u Romů.
2: Když se podíváte tady na ty mladé kluky, jak dělají ten romský čapáš, ten čapáš, kdyby se zpomalil, tak je to podobné verbunku. Jožka Kubík, nebo i moravský primáš, Rom. cymbálovou muzikou. Takže jak říkáte, tam ty prvky jsou.
3: Dámy a pánové, pohodlně se usaďte.

0: Dospívali Tessy a Refiu. Je s vámi Urma Vakeren. Pěkný večer. Dnes vám představíme 19-letého rapera z Jablonce nad Nisou, který si říká Young D. Ve své tvorbě kombinuje moderní rap s melodickými prvky. Čerpá ze svého života a zkušeností mladé generace. Vystupuje po celé České republice a má za sebou několik vydaných skladeb. Na romském bašavelu, který pořádala městská část Praha 4 v sobotu v centrálním parku na Pankráci, ho oslovil Dušan Vagaj. Jak se k rapu dostal a co ho při tvorbě inspiruje, nám prozradí právě teď.
1: Pamatuju doby na to, kdy to vůbec nešlo, a dneska dívej den pomalu up.
2: Bylo mi to bylo, když mi bylo tak 6-7 let a můj strejda, mámy brácha, on dělal jako rap, poslouchal právě 50 Centa, jako Rytmuse a tak. Od té doby, jak jsem to viděl u něj, tak od té doby jakoby nějak se mě to chytlo. Začal jsem jakoby to napodobovat, snažil se jako dělat prostě taky ten rap, nějaký freestyle, že hledal jsem nějaký různý instrumentály, beaty, na který se dá rapovat a zkoušel jsem to.
3: Takže strejda byl taková inspirace?
2: Jo, dost.
3: A studuješ?
2: Nestuduju, ani jsem nestudoval, jakoby byl jsem na střední, moc mi to nešlo na té střední, tak jsem se pak dal na holiče, protože mě bavilo stříhat, zajímal jsem se vždycky nějak o to, o ty účesy a tak.
3: Takže barber?
2: Jo, takže dělám barbera teďka v takovém barbershopu v Jablonci.
3: Jak se dá skloubit barber s rapem?
2: Mně přijde, že jako dost těch barberů jakoby jsou v té rapové komunitě. Jo, třeba Lucky s Rytmusem nebo jako různý slovenský barber, jsou jakoby s těma raperama. Takže si myslím, jakoby, že to je dobrá kombinace, jakoby barber, rap.
3: Co tě na tom zpěvu nejvíc baví?
2: Asi to, že to jsem já, že to jde jakoby za mě a srdíčka.
3: Jakože se našel v té hudbě?
2: Jo, že to je jakoby něco, jako z čeho se může člověk vypsat prostě. Může tam dát jakoby kus sebe, něco ze sebe, jako ze svého života, zkušeností, pocity nějaký.
3: Co ti říká romská hudba?
2: Kultura. Mí kamarádi prostě mají rádi romskou hudbu, že když se baví, chodím i na nějaký různý festivaly nebo tak.
3: Dneska vlastně jsi vystupoval, sklidil jsi s obdiv mladých lidí. Co ti to dělá, když vidíš ty diváky, kteří jsou pod tebou a řvou tvoje jméno?
2: Dáváme to sílu, motivaci, mi to dělá dobře, jako dobrý pocit na srdci.
3: Jak dlouho rapuješ?
2: 7-8 let, věnuju se tomu aktivně třeba 6.
3: Skládáš svoji hudbu, děláš svoje texty?
2: Texty mám svoje, instrumentály, beaty mi dělají různí producenti, nebo kupuju od jako z různých stránek, že jo.
3: Vystupuješ převážně na festivalech?
2: V klubech většinou, no. Pár jako festivalů, takhle jako romských, jsem měl pár akcí, ale spíš jakoby preferuju víc ty kluby. To je takový víc osobnější.
3: Měl jsi už vystoupení s někým známým? Tvůj sen vystoupit s někým hodně slavným rapérem?
2: Asi nemám. Až to přijde, tak to přijde samo, si myslím. Tam vidím tu cestu se posouvat, zlepšovat se. Měl jsem vlastně koncert s pražským rapérem Elbojem a Dorianem. Pak ještě jsem měl show s Dolarem Princem z Prahy a se Sladčávem, který byl na třetím místě v Dumek v rap, v takový rapový soutěži československý.
3: Jaké je to postavit se vedle takového člověka a je docela hodně známý?
2: Určitě je to respekt. Vlastně vážím si toho, že takový člověk jako by si mě všiml a dal mi tu možnost se ukázat.
3: Tahle hudba všeobecně je o ulici, když to takhle řeknu.
2: Jo, jakoby je to, já jako neříkám, že žiju ulici, ale je to takový ten prostě život kluka, prostě kluk ze sídliště, z paneláku, který žije svůj život nějaký.
3: Co bys si chtěl do budoucna dělat, nebo kde se vidíš do budoucna?
2: To nedokážu říct, zatím se snažím posouvat tu hudbu, zvyšovat ty levely a uvidíme, kam mě ta cesta zavede.
0: A jsme v závěru dnešního Uroma Vakeren. Savorenge tumenge manga v Budbacht, Zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V České republice by se příští rok v lednu měly navýšit platy ve veřejné sféře. Drogový gang z Hradecka dodal na černý trh pervitin za několik milionů korun. 7 lidí už policie obvinila. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jižní Moravě až kolem 29 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Platy učitelů, zdravotníků nebo také policistů by měly v příštím roce v lednu stoupnout. Dnes to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pracovníci ve veřejné sféře si podle něj polepší nejvíce za posledních několik let. Domluvil se na tom s ministryní financí z hnutí ANO Alenou Schillerovou. Podle ministra Juchelky mají jasno také o důchodech.
3: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda, například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
2: Jednání ministra práce a sociálních věcí a ministrně financí by mělo pokračovat tento týden ve čtvrtek. Dopravní podnik města Olomouce včera zahájil celkem ve 20 vozidlech městské hromadné dopravy provoz terminálu na nákup jízdenek platební kartou. Do konce srpna je pak umístí i do dalších zbývajících vozů. Olomouc byla přitom posledním krajským městem v republice, kde si cestující nemohli jízdenku takto zakoupit, říká primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
4: Konečně jsme se zařadili mezi ta krajská města, která jdou s dobou. My samozřejmě jsme to chtěli už delší dobu. Ten proces trvá někdy od roku 20, takže doufám, že i zkušební provoz prokáže, že všechno je v pořádku a můžeme osadit všech 200 vozů těmito validátory.
2: Na Královéhradecku skončil několikaměsíční zátah na skupinu výrobců a dílerů pervitinu. Policie obvinila celkem 7 lidí a hlavním podezřelým teď hrozí až 12 let vězení. Dva obvinění jsou ve vazbě. Na černý trh dodala zadržená skupina pervitin zhruba za několik milionů korun, upřesní policejní mluvčí Karolína Hinková.
5: Výroba drogy probíhala na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Jedna z laboratoří měla být zřízena také v objektu společnosti, která měla oficiálně registrovanou vědecko-technologickou činnost a měla sloužit jako krytí pro dovoz a nákup chemikálií. Sport.
2: Kapitán fotbalových Pardubic Vojtěch Patrák si v sobotním prvoligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz. Východočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. Příští týden čeká 26-letého útočníka operace.
1: Počasí.
2: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojedinělý déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu ubývání oblačnosti až na polojasno, většinou ojedinělé v severní polovině republiky místy přeháňky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29, vítr mírný od jihozápadu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 27 z Žatce směr Plzeň opatrně při průjezdu Jesenicí. V dalším úseku přes město hlásí motoristé vyteklý olej z kamionu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že je to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy to na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
0: kdy tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak bylo, nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak, pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: Hmm. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let, dobře
1: počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to, 30. Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No my to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte nebo hrajete jí dodnes. Kamil Střihavka jí stále...
1: To si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
4: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije a jiný

píše cestu do oblak. Zatím však ještě jedeme po zemi. Šedej tunel si zdobíme růžemi.

0: jakkoliv. Když si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přines krásný texty. To bylo jako opravdu skvosty, jo. Protože on jiný nemá. Ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou a my jsme se potom spřáteli a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto a dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme si blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem a byl jsem takový jako trošku

0: vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale, tak, ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s

0: lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď poslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hajadla.
1: To je a i tento případ?
0: To je tento tak. případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňu básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima stotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
1: Se podařilo. Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla.
0: Zla.
1: To je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
0: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanovi po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým opravdu tím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
1: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku první napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili, ne,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, že. Jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, takže jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Se snáší déšť, s tmou se kří.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilele. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, mi se líbí všechny, které si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu. A vlastně, jo, takže, ale mě to bavilo to zudebňovat. Jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný. No.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
0: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
0: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký mení. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
0: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice chybí krev, pravidelní dárci odjíždějí na dovolené, prvodárců je málo. Jeden z testů u nakažených klientů lázní v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu přehánky. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy Sotouny Hasilem, pěkný večer. Pražský ústav hematologie a krevní transfúze se stále potýká s nedostatkem krve. Ten je každým rokem spojený s odjezdem dárců na letní dovolené. Ústav pravidelně zveřejňuje krevní barometr, tedy přehled toho, které krevní skupiny jsou aktuálně nedostatkové. Dárci, kteří jsou v systému, tak získají upozornění, pokud je zrovna jejich krev potřeba. Podle přednosty ústavu Jana Loužila je dlouhodobě málo krevních skupin 0 a A. Vedle pravidelných dárců chybí také mladí prvodárci. Loužil připomíná, že darovat krev je možné od 18 let.
4: Horní hranice se udává až 65 let, je to pak i na posouzení lékaře. Ten člověk by měl být v podstatě v dobrém zdravotním stavu. Jsou určité prostě omezení třeba, když někdo má nějaké zásadní onemocnění, tak také většinou na těch webových stránkách máme zmíněno, co třeba se neslučuje s darováním.
3: Jeden z testů u nakažených klientů v Preznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. Ty se šíří rychle a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici stále čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření. Potvrdila to mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
5: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
3: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů se v lázních objevil před minulý víkend. Celkový počet nemocných se dostal na více než 110. Od neděle už nepřibyl žádný nový případ. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili. Zájem o výstavbu krytého plaveckého bazénu zjišťuje od obyvatel města Semilská radnice. Bazén chce vybudovat v přístavbě u tamního sportovního centra. Teď si nechává zpracovat ekonomickou analýzu potenciálu od brněnské Masarykovy univerzity. Lidé mohou sdělit svůj názor v dotazníku online.
6: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno, většinou ojedinělé, na severu republiky místy přehánky, výjimečně bouřky, maxima mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 34 Třeboň Jindřichův Hradec pokračuje vyšetřování nehody. Ve stráží nad Nežárkou u odbočky na Příbraz havarovalo osobní vozidlo. Brzdí se v zatáčce, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná pořad Zlatá láska, příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
7: Vítejte ve světě velkých příběhů.
8: Uslyšíte o lásce vyčekané. 20letý mladík jel za svou milou na motorce, havaroval a skončil nadlouho upoután k lůžku.
7: V nemoci se postupně zamiloval do jiné. Do té, která o něj pečovala, starala se a pomohla mu postavit se znovu na nohy.
8: Zrodila se láska, která časem oba dva spojila pevným poutem. Neumí žít jeden bez druhého.
7: Jak napsal Vladimír Páral, láska znamená porazit čas.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes manžele Janu a Pavla Pitauerovi. Jemu je 82 let, ona už oslavila 83. narozeniny.
0: Mají tolik energie, zájmů a úsměvů jeden pro druhého, že bychom jim mohli všichni závidět.
1: Žijí v rodinném domku se svou dcerou uprostřed Třeště na Vysočině, kde je navštívil Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vítáme vás.
4: Vy budete Jana.
3: Ano.
4: A vy budete Pavel.
5: Ano, bylo.
3: Je to tak. A to je Míša.
4: Tak vy jste spolu 59 let, jestli se nepletu.
3: No, ve spolu roku 60.
4: A Míšu máte jak dlouho?
3: Míšu máme teprve 6, protože jsme si ho brali na inzerát, že mu zemřel pánček a že by musel do útulku. A bylo mu 7, tak jsme si ho vzali. No.
5: Pojďte dál.
4: Já vám předám kytičku, Jano.
3: Děkuju moc. Tak, pojďte. Já jsem to tady musela zavřít, aby... Míšo, opovaž se, aby si nedal... Taky první.
4: Jo, takhle, tady je nachystáno pohoštění.
3: Tak, aby ho nepochutnal.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, turistice a lidem s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 65 lety, když jako studenti stejného oboru jezdili autobusem do Jihlavy na pedagogický institut.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Pavel je o rok a půl mladší, ale protože je říjnový, tak šel do školy později, takže já už byla o 2 ročníky vejš, na tom pajdáku, nežli on. No ale stejným autobusem jsme jezdili, ale nic víc.
5: Náhodou jsme se potkali v tím pajdáku, ale to už bylo dost pozdě.
3: Měl úplně jinou, než jsem byla já. A jel za ní, to si pamatuje, do Vlašimi.
5: Jo, to si pamatuju.
3: A na Pioníru jel, potom přes Jihlavu zpátky, nekoukal, no a byl tvrdý bourák. A byl v nemocnici, pak přišel domů, no a prostě mě ho bylo líto, tak jsem za ním došla jako navštívit nemocného. Prostě jako spolužáka, no a tím to začalo.
4: Co se stalo, že jste se vyboural?
5: No, neopatrnost a na mašině jsem spadl, hotovo. Zůstal jsem tam ležet, ani nevím jak. Takže nemám tušení, jak se to vlastně stalo, ani nevím, s kým jsem se setkal, nic. Říkáte, to je opravdu, mě to uteklo.
4: Kam vás odvezli, do jaké nemocnice?
5: Do Jihlavy. A tam jsem zůstal ležet na fleku a tím to pro mě skončilo. A budu muset zkrátka žít s tím, jak jsem vlastně tam zůstal.
4: Zůstaly nějaké následky, nebo jste se z toho dostal?
5: No, zůstaly následky, dost velký. Noha v čudu. Koleno nový, no a jináč ale nic, jako myšlení mi zůstalo stejný, naštěstí. Stalo se, nedal se nic, žijeme dál, jináč to nejde.
4: No a když se u vás takhle začala Jana trochu zajímat, starat, měla trochu obavy, tak jak jste to vnímal, když vás takhle navštěvovala nejprve jako spolužačka?
5: Jako spolužačka, já jsem byla pořád jako spolužačku. A její vlastnosti, teda ty, vlastně mě přesvědčili, že teda asi ta spolužačka nebude.
4: Jaké vlastnosti to byly?
5: No, ta obětavost vlastně ke mně, protože nebo ona nemohla vědět, jak to dopadne všechno. Já jsem taky nevěděl, jak to dopadne, protože doktoři mi říkali, když jsem se vlastně trochu dával dokupy, tak já jsem chtěl sportovat, já jsem sportoval. Tak říkal, že tam budu sportovat. Vy budete rád, když budete chodit, mi pronesl doktor. No a to mě teda s odpuštěním naštvalo. Říkám, ne, já nebudu jenom, že budu sportovat. Já budu hrát tenis, no, na kolo jsem začal jezdit, A zkrátka jsem začal čím dál tím víc ten klub zatěžovat. Naštěstí teda jsem měl doktora, který jako to s tím uměl chodit, no a dal mě dokupy. 100% mě dal dokupy. Tak jsem skončil s tím, že jsem chodil 50 km bez problému.
4: No jste bojovník?
5: Bojovník snad ne, ale chlap, který když něco umane, tak to musí dělat.
3: Ano, je to tak.
4: No a když tehdy vy jste se dozvěděla, jaká je prognóza nebo jakou šanci na uzdravení dávají doktoři tehdy Pavlovi, tak jak jste to vnímala?
3: No já to brala spíš tak, že mě potřebuje.
4: Kdy vy jste si tak jako z toho ošetřovatelství začali víc věřit a kdo dřív třeba poznal, pocítil, že by z toho mohlo být víc než jen pacient a spolužačka sestra?
3: No to už potom, já vlastně byla hotová, že jo. Tenkrát se chodilo na umístěnky, takže do té nejmenší vesnice, která tady byla. A institut, jako ta naše vysoká v uvozovkách, končila v Jihlavě, takže Pavel jako už to tam nemohl, protože ztratil rok tím úrazem. A už nemohl spadnout do nižšího ročníku, protože nebyl. Takže pak chvilku jako zůstal prostě tak, že škola je nedodělaná, to dělal pošťáka, dělal prostě všechno možný. No a pak to dálkově dotahoval jako v Brně, musel dojíždět do Brna. To už jako, když já jsem byla v těch Kalištích, tak za mnou jako jezdil a tam už to bylo trošku jinak, no.
4: No ale to se chci zeptat, proč tam začal jezdit? Co ho tam táhlo? Tak vy jste se nějak uzdravil teda a co? A řekl jste si, ona ta Jana asi bude hodná holka, stálo by za to trochu o ní zjistit víc, pojedu do Kaliště, nebo jak to bylo?
5: Takhle, já jsem Janu znal vlastně ze školy, znal jsem ji tady z Čeště a věděl jsem, že v ní něco je a proto jsem s ní taky začal chodit. A to opravdu přijde samo od sebe. To není, jak si bývá láska na první pohled. To je láska vlastně, já to řeknu možná špatně, vyčekaná. Že čekáte od ní to, co ona vám dává.
4: Takže tak nějak jako zasazený cit, který roste, zvětšuje se a v jednu chvíli poznáte, že ten člověk o vás
5: to
4: stojí.
5: To pro mě znamená. To už vidíte z jejího chování, z jejího vlastně postoje, nejenom ke mně, ale i k lidem okolo. Takže pak už s odpuštěním nemáte, já to řeknu špatně, a nemáte jinou šanci, než si vít.
4: Kdy vy jste poznala, že se rodí nějaký cit, že už to není jenom starost spolužečky, zájem, ochota pomoct, ale že už se tam třeba rodí nějaká láska, cit?
3: No, když jsme, to už pak bylo skoro vlastně po roce, když už chodil, když už jsme jako chodili. No a teda jako tady někde za městem, někde na mezi, já měla krásný červený paleto. No a tak tam jako došlo asi k té první puse. No a já jsem pak přišla domů a zjistila jsem, že paleto je ocená, kterým jsme teda jako tak nějak se opřeli. No, no tak tam už to potom začalo.
4: Platí tady, že něco špatného pro něco dobrého?
5: 100%.
3: Určitě, 100%. Určitě. No.
4: Co se tak v člověku odehraje v tu chvíli, když si dáte první pusu?
5: Vděčnosti. No to se nedá vyjadřit. To je úplně samo od sebe. Naraz se to objeví a je konec. A nemůžete dělat proti tomu nic, kdybyste chtěl.
4: Prostě přišla láska.
5: Přesně tak nějak, no.
3: No je to tak, no. Je to tak. No a od té doby vlastně si nedovedem představit, že bychom byli jeden bez druhého, protože my jsme tak nějak jako, když se otočíme zpátky, tak jako si říkám, jak jsme to stihli. Protože jako kantoři jsme měli dramaťák dětský, dělali jsme tady turistiku. Pak když se otevřely hranice, tak jsme teda byli hladoví po tom poznat něco za těma kopečkama. Takže jsme jezdili, nabalila se na nás parta cyklistů a se školou jsme dělali zájezdy do ciziny, ale vždycky spolu. Vždycky prostě
5: nikdy. To nesuslal jeden z druhého. Vždycky ten jeden něco dělal a ten druhý to dělal s ním. Nejde to dělat samostatně, když jste dva.
4: No ale to je hezké, že jste na to přišli už tehdy, že si to nesete celým životem, protože to je přece princip, to, že dva jsou spolu, že se mají rádi, ne?
3: No jistě, samozřejmě. Vždycky prostě jako spolu, no.
4: A... Skoro slzíte, ano.
3: Protože já od něj tohle slyším možná prvně.
4: A to je hezké.
3: No je to pravda, je to tak, no, protože říkám, my jsme celý život byli vlastně takový parťáci, že jo, který to táhli spolu a nějak jsme si to ani nepotřebovali říkat. Jo, bylo to v nás, bylo to prostě tak nějak samozřejmý, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a Pavel Pitauerovi z Třeště na Vysočině.
2: Na jaře roku 1963 si Pavel ošklivě zranil nohu při jízdě na motorce. Z Jany se během léčení vyklubala citlivá ošetřovatelka, která zasáhla srdce svého pacienta.
1: Dnes už si jeden bez druhého nedovedou představit žádnou chvilku. Dá se poznat láska i v očích?
3: Dá, určitě jo. To, když se na ní podíváte, tak to vidíte, jaká je pořád. A furt stejná. A nezmění se to, ten charakter se nezmění u toho člověka. A já už tenkrát jsem zřejmě musel poznat, že to takhle dopadne. Naštěstí to dopadlo opravdu tak, jak jsem si představoval. Viď?
4: Je to tak.
5: Kdy jste začali tedy uvažovat o té svatbě? Čí to byl nápad?
4: No ne, do toho jako přišlo to, já měla těžce nemocnou maminku. A tak jako když už víceméně to tak dozrávalo k tomu, že bychom se vzali, tak maminka zemřela. Takže tím jsme to jako o rok, jsem říkala, nebudu se vdávat až po roce, takže tím jsme to jako o ten rok jako protáhli, no, pak jsme se teprve vzali.
5: Musel jste si počkat.
3: Já jsem počkal. Počkal jsem strašně rád a neprohloubil jsem.
5: Byl větší čas na to si pak tu svatbu třeba takhle naplánovat, připravit ji lépe?
4: Plánovali jsme tenkrát nic velkého. Já když jsem teď viděla svatbu vnučky a srovnávala jsem ji teda s naší svatbou, tak prostě tak my jsme odjeli oba, jako, nebo já jsem měla spíš tak týtelči, kde jsem teda byla na gymnáziu, nebo na 11. letce tenkrát. A takže obřad byl v Telči, svadební hostina v hotelu v Telči a tady jako v tomhletom baráku, který teda je náš, tak jsme měli nájemníky. Takže s tou přípravou té svatby mi vlastně pomohla ta paní, co tu bydla. My jsme měli velice dobrý vztah k sobě. No a ten její manžel byl číšník právě tady v Třeckém hotelu. Takže jediná jeho reakce pak byla, víš, ta svatba v té Telči byla hezká, ale tu hostinu jste si měli udělat u nás ve Spoláku. Ta svíčková v té Telči se nedala jíst. Takže to byla jako reakce. No a já vím, že jako jsem měla strach, že si poničím šaty, tak říkám, půjdu do auta jen tak, auto stálo přes ulici. No a právě ta paní, co tu bydleli, paní Matoušková, říká, neblázni, máš krásný kabát, tak jen si na sebe hoď kabát, no zaplať pánu, že jsem ji poslechla. No tak a začalo to tím, že jsme nasedli do auta, auto řidič už teda startoval, já říkám, a já nemám kytku. Takže kytka byla u nás ve sklepě, tak Pavel vyletěl z auta, že teda jde pro kytku. No a tatínek říká, no ne, to v žádném případě, to by přinášelo smůlu, ty se vracet nesmíš. Tak šel pro kytku on, takže kytka se zachránila. No pak byl teda obřad v té Telči, no.
5: Byli jste rozechvělí, těšili jste se, kdo byl nejvíc dojatý třeba?
4: No rozechvělí asi jo, protože přece jenom je to takový jako zásadní krok v životě, no asi takhle jsem to brala.
5: Měla Jana závoj?
3: Měla, to jo.
5: Prstýnky nosíte i dnes?
4: Máš prstýnek?
3: Mám, druhý.
4: Ne, já mám druhý.
3: Ty máš druhý.
5: Jak to?
4: No, to bylo, v únoru byla svatba a někdy v červnu jsem byla s dětma na výletě. No a hráli jsme, říkali jsme tomu hrdě volejbal, no prostě pinkanou. Prstínek mi byl volný a skončil v trávě. No a celá třída ochotných dětí tu trávu podupala, aby ten prstínek našla, ten už se najít nedal. Takže prstínek leží někde u die v trávě a zatím z něj nový jako nevyrostly. No a my jsme si ty prstínky prostě nechali dělat tenkrát v Praze. Teď já jsem přijela domů a říkám tak, jsem bez prstínku. No tak co, tak sjedem do Prahy, tam nám udělají prostě ten samej. No ale museli jsme to tutlat před mým tatínkem, protože ten věřil, že když jsem přišla o prstínek, že bych přišla i o něj. Takže ten se v životě nedověděl, že mám náhradní prstínek. Prstínek, no.
5: Možná, že ten ztracený prstínek někdo našel a přinesl mu to štěstí.
3: Kdyby to bylo tak. Přál bych mu to. A kdyby mu přinesl takový štěstí jako nám, bylo by to krásné.
5: Jano, přece jen svatební den, pro tu holku možná i den vysněný. Nechyběla vám tam ta maminka?
4: Chyběla. To víte, že jo, strašně moc. A i když ta paní Matoušková se snažila, no, tak to jako, to nešlo. No. Bylo to jiný, než bych je tam měla oba, no, ale tak tam byl aspoň tatínek. No. Tam byli spolu.

0: I po té svatbě jsme to uklidili společně.
1: Vy jste říkala, že vlastně jste si i na ty intimnosti počkala až na tu svatební noc. Tak jste byla vychovaná.
2: Mm-hmm. Tak to bylo, no. Tak to bylo a krásný, když teda už jsme zapadli až sem. Jako svatební cesta jako taková, ne, my jsme to ani nebrali jako svatební cestu, ale nikam jinam tenkrát, kam se mohlo. Takže jsme z cestovní kanceláří mládeže pak v létě, svatba byla v únoru, a v létě jsme jeli, a to byl krásný okruh na tehdejší poměry, Moskva, tehdy Leningrad, Helsinki, Varšava a domů. No a byl tam mladičkej manželský pár proti nám. Já se vdávala ve 24, ty byly tak o 4 roky, o 5 možná mladší. A ty vedoucí organizátoři věděli, že oni to mají jako svatební cestu. Jenomže nějak asi z toho chování usoudili, že ta svatební cesta je naše. Takže zatímco oni spali ve společných místnostech, my měli vždycky dvoužák. No a pak 9 měsíců po této cestě, tak byla Lenka. No.
1: Tak z pohádky.
2: Takže to vyšlo.
1: Jste rádi, že se máte?
2: Jsme rádi, že se máme, a řekla bych to ošklivě, lepší už to nebude, takže musíme být rádi, že je to takový, jaký to je.
0: To je. A doufám, že to zůstane dál. Že se nebude nic kazit, že to zůstane stejný, jaký to je teďka.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zlatá láska.
2: Jen 3 měsíce dělí manžele Janu a Pavla Pitauerovi od oslavy diamantové svatby.
1: Brzy poté první poznali krásu a tíhu rodičovství. Jak už kdysi jeden americký lékař řekl, rodičovská láska je jediná bezpodmínečná láska na světě.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kolik dětí máte?
4: 2. Na Honzu jsme čekali, ten je po 7 letech, protože já jsem, kromě toho, že teda byla Lenka, tak jsem si ještě vyrobila žlučníkový šutry. Prvně jsem to 4 roky říkala, nějak to zvládnu. Pak byla operace a po operaci ne, porod ne dřív, až minimálně 1,5 roku. No tak jako Honza byl až po 7 letech po Lence. No.
5: Takže... tak je dobrý kluk. Tak je fajn kluk, jak Lenka.
3: Nebyl o ně nikdy strach, ať už o zdraví, o existenci nebo něco takového, protože ten mateřský strach nebo otcovský může přetrvávat léta a v podstatě i do dospělosti.
4: No, u Lenky jednou, proto měla mimoděložní těhotenství a oni na to nepřišli. A zkrátka, že je to ledvinová kolika, no zanedbalo se to. No pak teda s velkýma bolestma ji odvezli, to už byli kluci malí. Takže já měla ty 2 kluky na krku a telefon nějaký mobilní ještě ne, tak to jsem do školy šla telefonovat večer. No a když mi primář řekl, tak jsme vám ji teď zachránili, ale šlo o minuty, tak to hezký nebylo, no, ale pak měla ještě 2.
3: Ale to asi člověku projede tou hlavou celý její život?
4: Určitě, no. A teď ty 2 malí kluci, nebylo to pěkný, no. Ale dali jsme to. Ty kluci mě potřebovali, takže to jako bylo důležitý a dali jsme to, no. Zase jsme se o sebe museli opřít, no. Zase jsem musela slyšet, prosím tě, neblbněj, to bude dobrý, no. A i když jsem tomu nevěřila, ale pomůže to, no, jako.
3: Bylo v životě něco, co ověřilo sílu toho vztahu, že si musíte vzájemně pomoct, nebo najednou, že člověk cítí, že od toho druhého má strach? A co by se stalo, kdyby tu nebyl, nebo...
4: Jsem se snažila si to nepřipouštět, ale když byl teda na ty operaci, to koleno přišlo až potom, on to byl následek toho úrazu, ale bylo to až teď už, tak jsem věděla, jako ta narkóza, že je tam dlouhá a to, tak to jako bylo tak tu. Ale pak, když už jsem ho viděla, že je zase dobrý, tak to bylo v pohodě, no.
5: Dajte, když si věříte, tak musíte věřit tomu, že všechno dobře dopadne. I teďka, když to vezmu, dopadlo to dobře? Dopadlo to výborně. A doufám, že tohle zůstane.

0: Tomáš Garrigue Masaryk to nádherně vystihl slovy. Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.
1: S obdivem k Janě a Pavlovi jsme po Patriku Rozehnalovi poslali malý dárek. Za jejich upřímnost, lásku a vzor, který nám dávají.
0: Bude to pro ně překvapení.
2: Jste připraveni?
3: No, já jsem připraven na všecku.
2: S Janou.
4: Tak, no jsme.
2: Je to drobnost, která by měla potěšit ty vaše společné okamžiky. Co si tak odpoledne dopřáváte spolu?
3: Botlone.
4: Kafe.
3: Kafe.
4: No.
2: A co si ho udělat do těchhle hrnečků?
4: Ježiš, ty jsou krásný.
3: Zlatý.
4: Zlatý.
3: Pasík, zlatý slavě.
4: To je paráda.
3: Ty, ale radši mě nedávej do ruky.
4: Do ruky.
2: Myslíte si, že se rozbijou? Když tak dáme nové, kdyby náhodou vám to upadlo.
3: To by bylo škoda, zase ne.
2: No a to není jediná věc, tak to máte na kávu. A pak, abyste si samozřejmě i ten náš pořad Zlatá láska, ale i jiné, mohli poslechnout v dobré kvalitě, v té nejvyšší dnes, co je, tak pro vás máme digitální rádio.
4: Ježíši, a za co? To si nezasloužíme.
2: Že si to Jana zaslouží.
3: To se zaslouží všechno. A i mě.
4: Je krásný. A budem s tím u mě zacházet?
2: Já myslím, že jo. Knoflíky jsou na všech rádích stejný.
4: Tak jo. Tak jo. Takže děkujeme. Děkujeme moc. A říkám, to jsme si nezasloužili vůbec.
2: Je to za ten příběh, co jste napsali, a vy jste ho dnes ještě tím povídáním rozšířili. Tak o to víc jsem přesvědčen, že si nejen tohle rádio zasloužíte, ale i tu lásku svých bližních, zájem okolí a vděk těch, kterým dáváte možnost procházet turistické trasy, jezdit na výlet s vámi, prostě být vám na blízku. Vy si to zasloužíte.
4: Děkujem, bylo to hezký.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Jana a Pavel Pitauerovi v sobě chovají krásnou lidskou lásku, ale také radost z pohybu a poznávání krásných míst.
0: Už jako mladí spolu zakládali v Třešti pobočku klubu českých turistů a od té doby až dodnes patří k takzvaným značkařům. Ano, i po 80 chodí přírodou a obnovují turistické značky.
1: Stejně tak milují cyklistiku. A protože rádi dělají věci společně, chtěli i do pedálů šlapat spolu. A tak si už kdysi nechali postavit tandemové kolo.
3: A šlo to pěkně. A šlo to donedávno ještě úplně výborně.
4: Ještě loni
3: jsme byli na tandemu. No. My jsme na tandemu procestovali celou Evropu. Ty povídej, kde jsme šli byli. Já se to nepamatuju.
4: Já to vemu jinak, kde jsme nebyli. Bulharsko, Rumunsko, Albánie, Bosna, Hercegovina, Belgie. A to jsme jezdili něco jako s Tesovkou samozřejmě, ale sami, že jsme si to vychytali. No a pak se na nás nabalila parta, takže už nám cestovky dělali zájezdy pro nás a jezdili jsme prostě jako takhle. No a asi 7 let už zpátky, to jsme měli jako opravdu tandem na elektriku, no, elektrokolo.
2: Vy jste vlastně, dá se říct obrazně řečeno, celý život Pavlovi dýchla na záda.
4: Tak. No to jsou naše takzvaní dobrý kolegové z turistiky, kteří říkají, že si nás neumí představit jednoho bez druhého. Jo, že prostě ne, to, že prostě
3: to
4: nejde.
3: To ani nejde. Teďka to už si člověk zvykne na to, že když jede sám, tak mu něco schází vzadu. Tam nikdo nešlape. A taky vám nikdo nenadává. Protože když jedete s manželkou, tak ta vás pořád. Jeď rychlej, jeď pomalej, a my teda jeď pomalej, to bylo hlavní. Prosím tě, brzdi. My tam máme těch 60 nebo 70, brzdi. A říkám, prosím, jdi jen pomalinku, nic. No,
4: no je kaskadér.
3: No to mi říká furt. A přitom jsme se na kole vymlátili akorát jednou.
4: No.
3: Víckrát ne.
4: Stálo to za to.
3: A ještě furt plánujeme dopředu. Znovu a znovu plánujeme. Pořád zkrátka máme cukání se někam dostat, něco se podívat, něco uvidět. Teďka nedávno, nebo ne, v nejbližší budoucnosti, má nám přijít nová mašina, která teda, protože Jana řidičák nemá, ale řídit bude. To je jako jo. To je mašina dělaná tak, že má dvě sedadla, má pohon jak elektrický, tak benzínový, jo. Takže tak doufám, že se budeme vyjíždět i na tom. Čekáme teďka každou v podstatě chvíli, měsíc maximálně, já myslím, že by nám to přišlo, už proto dělám garáž, a že budeme jezdit nad tím a budeme jezdit dál zase. Že se podíváme zase jiným způsobem do té přírody.
6: Vy jste pořád tak akční.
3: Hledajte, teď nám je těch 1,80, no. Ale to ještě není konec života. Ještě se pokračuje dál, furt se musí pokračovat dál. Jináž to nejde. Když nebudete akční, umřete stejně. A umřete aspoň takhle pořád v činnosti. A pořád tam budete mít tu osobu vedle sebe.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 60 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete tak dlouhý čas.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom téměř diamantový pár Jana a Pavel Pitauerovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek. Ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Na jaké straně jste se vzájemně drželi za ruce nebo chodili vedle sebe?
4: Většinou já jsem ho měla jako... Já byla po pravý ruce Pavlovi.
5: Ale většinou teda jde jen po pravý straně moji. No.
3: Kam jste ji poprvé vzal? Pozval?
5: Já ji akorát snad přemluvil na ten tenis trošičku, ale to opravdu jenom tak zkratkově. Jináč ne.
4: Já si myslím, že jsem s ním poprvé šla na tenis, aby se mi předvedl, jak to umí.
3: Jak vám šeptal do ucha?
4: No, občas, no.
3: A jak vás oslovoval takhle, když vám šeptal do ucha?
4: No do dneška, když je to jako fajn, tak Jani.
5: Janičko.
3: Kdy naposledy jste něco vyvedli a neřekli jste to dětem?
4: No to, když jsme bourali, jsme museli říct, to jsme řekli. To, když se nám tak něco povede, co se nám povíc nemá, tak si říkáme, že to nemusí nikdo vědět.
5: Něco provedl nějakou kravinu, tak to řeknu. I před dětma, mě to nevadí.
3: Jaký je nebo byl váš tajný zlozvyk?
5: No. To byla řekla Jana, já teda nevím.
4: Kouřil. Když jsme se poznali, tak kouřil.
3: No takže jste měl zlozvyk.
5: No to jako jo, kouřil, ale pak jsem si uvědomil, že jsem blbec, tak jsem přestal kouřit.
3: Kdyby měla Jana volný den, jak si myslíte, že by ho strávila? Prostě kdyby byla sama a měla si nějak vyplnit den nějakou činností. Co by to asi tak bylo?
5: Knížku a četlavy. Knížku, luštění.
4: No, asi bych se šla projít s naším pejskem. Pak bych si asi luštěla sudoku.
3: Jak dlouho by to vydrželo, než byste jí scházel?
5: Strašně dlouho.
4: No a pak už by mi byla dlouhá chvíle a říkala bych, kde je.
3: Co děláte, když nespíte? Když to v noci nejde?
4: Ono to většinou jde.
5: Pospí dřív než já. Ta lehne, spí.
3: Jakou barvu laku na nehty používá Jana?
5: Žádnou. Já jsem nevěděl nikdy, že by si nalakovala nechty.
3: Nikdy?
4: Nikdy. Ne.
3: Nikdy jste neu...
4: Ne, v životě ne.
3: Co váš muž nejvíc schraňuje nebo opečovává?
4: No, byly to včeličky. To bylo to, co ho bavilo moc. No.
5: To je vášeň. Ty včely jsou vášeň, jo. A je to krásná vášeň, protože včela se vám vždycky byl větší. Někdy jsem vstával, že jsem si třeba sedl k úlu a poslouchal jsem se, jak ty včely tam v tím hučí. To je překrásný pocit.
3: Kdy jste se poprvé políbili veřejně, nejen tak sami v soukromí, ale před někým třeba?
4: Až o svatbě.
3: Fakt. Neříkejte, že jste se líbali poprvé až na svatbě veřejně.
5: No to určitě ne, ale kdy předtím, to fakt nevím.
3: Jak jste svou ženu škádlil?
5: Normálně přitichnu k sobě, pohladní po zadku, hotovo. Jo, to už je prostě takovej přirozený.
3: Rituál.
5: Ano.
4: Kolem ramena přitahoval k sobě.
3: Jak byste popsala to, jak Pavel líbá?
4: Hezky. Hezky. Jinak to říct neumím, no.
5: Normálně nastaví pusu, dostane pusu, pohledím je u toho, to je to, nic extra. ale je to příjemný, je to milý. Víte, že to dělá, protože jí to dělá radost. Mě je jedno, jestli je teďka těch 80 nebo víc než 80, tak ona ví, že určitě ví, že to je z radosti, že je to proto. Když jdeme spát, tak poslední věc, kterou děláme, se políbíme. Posledně ještě.
2: Jana a Pavel Pitauerovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají, čeho si jeden na druhém váží.
1: A jaký je jejich recept na šťastné manželství? Které tři věci v něm nesmějí chybět?
5: Tolerance v každém případě, jo, protože každý něco vymyslí, blbýho třeba, ale ten druhý to musí tolerovat, když mu to neteroruje, dělá blbost. Čiže tolerance tam musí být.
4: Musí se mít lidi rádi, jinak by to nešlo. A do třetice, já nevím.
5: Musíte mít zázemí. To je další věc, kterou musíte mít. Jistotu, že to zázemí tam je. A zázemí v rodině, nejenom teda manželce. Čiže bez toho to nejde.
3: Proměňuje se ta láska s věkem?
4: No tak trošku určitě, ale jako to základní zůstává pořád. No.
5: Z začátku to máte spíš do té erotiky. A potom postupem času jde to do té něžnosti. Do tom, že se jí dotknete. Vůbec tak, kdykoliv to nemusí být na prsa nebo jinde, jo? Zkrátka, že se jí dotknete, že se jí pohladíte. To je krásný. Kolikrát, když jdeme jenom vedle sebe a Jana dělá v kuchyni a já procházím okolo, tak ji tam pohladím. Ta ruka má tam, kde sama. Přirozeně. A je to jedno, jestli ji pohladím po rameni nebo po zadku, přes prsa. Je jedno, a je tam ten pohyb je automatický, který tam je a který by vás zvykne sám. To se nenutíte k tomu. Na nás to přijde, jdu okolo kuchyně, pak ji pohladím.
3: A je v tom člověku přitom ještě nějaké takovéto milostné a láskyplné chvění?
5: Je. To děláte, protože to vás těší a jí taky. To za ní cítíte.
4: Pořád prostě si člověk uvědomuje, že patříme k sobě a že to jako jinak nechcem. No. A přitom, když pro toho druhého něco dělám, tak je to i pro mě potěšení, není to nějaká zátěž. Okolo toho se to točí vlastně všechno a je to potřeba, no. Bez toho to nejde.
3: Co byste si pro svou ženu ještě přál? Pro ten váš vztah nebo její cit?
5: To vydrželo většině, což není možné. No to se nedá. Vím, že kdybych odešel já první, tak já nebudeš, budeš ještě nešťastná. A když by to bylo obráceně, tak budeš šťastný zase. Já. To ten život ztratí smysl. A asi teda já nevím, bych si to přivolovat, ale asi by sám člověk nikdy nezůstal dlouho. Už ten život by nebyl takový, jak je. To by byla katastrofa. Smysl, ztratil by ten život pro mě smysl. Něco by se ztratilo, co by se nedalo nahradit.
3: Jsou ty duše propojené?
5: Jsou. Určitě jo. A nikdy by člověk asi neudělal něco, co by tomu druhému ublížilo.
3: Šla byste do toho znovu?
4: Určitě.
3: A milujete ho?
4: Pořád. To...
3: Jak moc jí milujete?
5: Moc. To se nedá říct. To nejde.
3: Jste rád, že ji máte?
5: Jsem.

0: Jana a Pavel měli málo kdy příležitost říci si, jak silný a neochvějný cit k sobě chovají. Poznali, že láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky.
1: Jak prohlásil Michelangelo Buonarroti, láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu.
0: Ten krásný cit nám byl dán, abychom ho prožívali naplno, učili ho své děti a všechny okolo. Vystoupejte i vy do výšin čisté lásky. To vám přejí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: V České republice stále roste zájem o studium zdravotnických oborů. Příští týden se mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zájem o studium na všeobecnou sestru se v České republice stále výrazně zvyšuje. Loni na obor nastoupilo téměř 1900 studentek, je to zhruba o 40% více než předloni. Vyplývá to z aktuálních dat ministerstev školství a zdravotnictví.
3: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
3: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
5: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
3: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou v pondělí 24. srpna po jednání vlády. Potvrdil to dnes ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle něj by výše minimální mzdy mohla stoupnout na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce korun. Vyplývá to z chystaného nařízení vlády. Téměř 16 kilogramů kratomu našli policisté v autě v Dolní Novosadské ulici v Olomouci. Na místo vyjeli v pondělí pozdě v noci kvůli informaci o napadení ženy. Ta se podle policistů ale chovala nervózně a neustále pohledem kontrolovala zavazadlový prostor svého vozidla. Uvnitř bylo 25 balení kratomu v černém pytli, říká policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
6: Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami ve stádiu pokusu, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Prvotním oznámením ohledně fyzického napadení se policie také zabývá.
2: Kratom je psychomodulační látka. Od loňského roku se může legálně prodávat dospělým v licencovaných obchodech. Prodej v automatech je zakázaný. E-shopy mohou mít pouze kamenné obchody. Nadace města České Budějovice podpoří v příštím školním roce vzdělávání a vědu. O finanční příspěvek mohou do poloviny letošního října požádat středoškoláci a vysokoškoláci s trvalým bydlištěm ve městě nebo ti, kteří v něm studují.
7: Podporu můžou získat studenti s nadprůměrnými studijními výsledky nebo ti, kteří žijí v nepříznivých sociálních podmínkách. Peníze je možné použít například na jízdné, stravné, školní potřeby a pomůcky, učebnice, na náklady spojené se studiem v zahraničí nebo s poplatkem na soutěže. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková na turnaji v americkém Cincinnati končí ve třetím kole, když podlehla domácí Kýsové 0-2 na sety. O postup do osmifinále turnaje začne už za několik desítek minut bojovat další Češka Sára Bejlek, a to proti Alexandrovové z Ruska.
0: Počasí.
2: V noci na středu čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojediněle déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy až polojasno. Většinou ojediněle v severní polovině republiky místy přehánky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra většinou 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až kolem 29. Vítr mírný, od jihu západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha se zpomaluje před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu. Je tam krátká kolona se zdržením kolem 5 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčel se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobrá, poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte? Banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozplýval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. Dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo protože mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický ranní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou ranní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat jako ti ranní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem, nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vytrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30 nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00. Tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila.
Nespokojil se už se vstáváním o 4:30. Posunul je na 4:00 a pak dokonce na 3:45 hodinu. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli před tím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 4 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice, kdykoliv mezi 2:00 a 4:00 hodinou ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k 0. Tak je to s těmi časními vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především, posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem, ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu

0: představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
1: Ano, ano, do černého sametu, ano.
0: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy alžbětínskou éru?
1: Co to?
0: Alžbětínskou éru, slečno.
1: Ano, ano, jistě.
0: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
1: Tak než...
0: Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v černém sametu je dokonale směšný. Za Shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani a mečky se na ní zahledím.
1: Ano.
0: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
1: Fantastické.
0: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce a sděluji obecenstvu křečovitými za škopy svých zad. Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
1: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia teď. To je revaluace Hamletova významu.
0: Můžete tomu říkat tak i tak.
1: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
0: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
1: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. A pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
0: Něco jako jsem já.
1: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro rádio teď Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
3: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavého jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pochopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
4: No dobrá, tak jenom stručně.
3: Takže, ten hrabě dostal dopis.
4: Moment,

0: jaký hrabě a jaký dopis?
1: No, ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
0: Od jakého Porfíria?
1: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš? Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
0: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu a kdo má koho zabít?
1: No, chystají se přece zavraždit Demonia.
0: A kdo přinese ten dopis?
1: Přece ten Demonio.
0: Ten Demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
1: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
0: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
1: Co? Co máš jedno? Zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
0: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
1: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde, člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
0: Moment, jakého zase Františkána?
1: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
0: Kdo je to zas Pio?
1: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
0: Aha.
1: No. A tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají? Jo, tu papežskou bulku, no. To je nejspíš taková nějaká karetní hra. Aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom... Sakra. Ty jsi mě úplně poplet. No... Ne, to je všecko špatně. To je v obráceně, ten Pio vůbec není chytrý, ale úplně slabomyslný, prohnaný. Je ten Doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho Demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu Dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi. A...
0: Ale jak ho k tomu donutí?
1: Tak to ví, že má Demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio. Teda, ten si myslí, že má Porfíria. Teda, jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
0: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten Dože?
1: No, Demonia.
0: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
1: Jo.
0: Tak dál.
1: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle...
0: Jak?
1: Jak? No, jsem říkal, ne?
0: Aha.
1: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom dominu.
0: Kristovi rány, ty ale dovedeš člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
1: No, aby to zmařila přece.
0: Aby zmařila co?
1: No, aby zmařila celou tu intriku.
0: To ji nemůže zmařit bez domina?
1: No to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, Dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
0: Jo, a takhle ji neodhalí.
1: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia della Sterola.
3: To jí ale naletěl, co?
0: Kdo je ta nová dáma?
1: Kdo, Lucia?
0: No.
1: No tak ta tě je ohromná, kamaráde, to ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho... Plná, no.
0: Tak aspoň plnoští jela, ne?
1: Co? Sakra, už jednou. Nedělej si z toho legraci.
0: Promiň.
1: Zkrátka, je to sestra té hraběnky di Carantaratta. No,
0: Taratta, jo.
1: Proto taky ten frafrakolíko, že jo? Ne, tak to není. Ne, ničí sestra není. Sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
0: Chápu, kdo by nechtěl.
1: Že? No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
1: No, už to chápeš, vidíš.
0: No, úplně. Vystupuje tam Dože a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
1: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
0: Ne. Jen se nenamáhej. Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
1: Jo.
0: Takhle. Pio má v hrsti Porfíria a Demonio má v hrsti Pia
1: no?
0: A Dože je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
1: Tak.
0: Všechno je mi to úplně jasný.
1: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
0: Jo.
1: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
1: A to by člověka vzal čert!
4: Co se stalo?
1: Ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
4: Ukáž? Pokračování v příštím čísle.
2: Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforizmy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock. Stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v jílmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje, podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv, právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutálili je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.

0: Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále úterý 18. srpna se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma vysněná dovolená. Budu se vás vyptávat, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepodařilo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu ve škole? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Musím říct, že si o to napsal jeden z vás posluchačů, tedy o toto téma. Je to v České republice, tedy ten vysněný váš dovolenkový čas, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Podělte se s námi o vaše sny a touhy. Telefonovat můžete jako vždy na telefonní číslo 731 800 900 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní vysněná dovolená. Dovolená je zkrácený název pro dovolenou absenci, tedy nepřítomnost zaměstnance na pracovišti. Pro mě představuje vysněnou dovolenou cesta kamkoliv. Miluji cestování po rodné zemi i po vzdálených končinách. Ráda jsem četla cestopisy a obdivovala cestovatele Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. Pro mě jsou to v této oblasti největší cestovatelské legendy. Kdo dnes v noci promluví jako první na čísle 731 800 900? Tou první volající je paní Věrka, která nám volá od Prachatic. Dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věrka. Já bych vysněnou dovolenou jsem zažila asi teď během 14 dnů, když jsem měla vysněnou dovolenou s přítelem, kterýho jsem teda našla po příbuzným, který mi dal dohromady,
0: ano.
1: Tak jsem druhý den hned jela na rande.
0: Ano.
1: Takže jsem si těch 14 dní užila, že jsem byla všude možně. Takže první týden jsme byli, jeden den jsme byli v Německu, v Rakousku, v Německu jsme se vykoupali, v Německu, pak v Rakousku se vykoupal přítel, pak jsme jeli na farmu, tam jako je, že tam ze farmu za Hajtmilí 17 kilometrů je tam jako chrám a tam se můžete pomodlit jako diskotéka, je to tam v Německu a prostě tam vaří, tam mají dvě krávy, podojí krávu, mají mlíko, z mlíka udělají tvaroh, šláčku, máslo.
0: Všecko domácí.
1: Mají tam jako farmu, takže tam pěstují mrkev, lilek, petržel, všechnu zeleninu, co prostě rajčata, papriky, okurky. My jsme tam právě v sobotu byli podívat.
0: Ano.
1: Tak jsem to tam všechno prohlídla a hned by se tam odstěhovala. A můj přítel právě, ten tam asi 3 roky vařil, nebo pomáhal v kuchyni, mají nádobí, zeleninu.
0: Ano,
1: tak,
0: ano.
1: Já ho mám tady u sebe, jo, kdybyste mi nevěřila, tak můžete dát i tohle.
0: Zdravíme.
1: A prostě se mi tam tak líbilo, že jsem jeden den říkám kamarádce, hele, chceš jít se mnou, Lenko, tam se v životě nepodíváš, nebo nevím teda, jestli podíváš, ale prostě tak jsem vždycky vzala někoho sebou. Takže v pondělí jsem vzala někoho jiného, ve středu zase na vejlet někoho jiného a prostě se mi tam na té farmě líbilo, že jsme do toho chrámu šli, bylo to do 11 hodin, a tam byla jako chrám, v chrámě taková jako diskotéka, ono je takový pobožný je to, že tam sedíte na takové desce a prostě se modlíte, přitom děti tancujou, ty malí, ty větší, jo, a prostě to tam je takový, jídlo tam máte o 2 hodin, bez masí, co vlastně vypěstovali, to uvařili, takže tam můžete nabrat, co chcete, pití a pak zase na večer v 9 hodin nebo v 10:30 prostě jako večeře. A setkají se tam lidi z Indie, z Egypta, já prostě všechny
0: ze všech
1: státy
0: koutu.
1: Jsou tam.
0: Ze Rozumím.
1: Všech koutu světa. A je to každou sobotu a neděli v tom, jak se to jmenuje, v tom místo? Celebarch.
0: No tak děkujeme za tip, děkujeme paní Věrko.
1: No a pak jsem jela vlastně, jeden den jsme jeli do Plzně na snídaně s Novou, tam byla Borhiová a z toho na lovu. Pak jsme byli jeden den u přítele jsem chtěla najít, ale v Budině na Dohří on nám řekli, že umřel na Vánoce, tak to bylo pro mě smutný, tak jsme zase jeli někam jinam. V Temelíně, jak se to jmenuje tam? Tak prostě jsme takhle projeli s tím přítelem.
0: Kus republiky.
1: Kamarád taky umřel a on ho vozil. A když právě, že umřel, tak jsme ho pořádně oslavit. Zapili a teď vozí mě ten kamarád z Prachatic. Takže mě vozí na vejlety, kam potřebuju, nebo potřebuji nutně doktora a nemám nikoho po ruce, tak prostě on má volno, tam je to odveze, nebo všude možně takhle, no po vejletech.
0: No
1: a on právě umí dobře německy, takže vozí lidi do Německa, nebo když marodí, tak prostě něco v Německu prostě vyřídí. Práci jim najde, nebo takhle.
0: Bezvadný, Věrko, děkujeme za vaše vyprávění o dovolené vysněné. Je dobře, že jste si ji užila. Přeji krásnou dobrou noc. Omlouvám se, paní Věrko, přečtu ještě zprávu, kterou napsal pan Franc. Procáral jsem Evropu od severu na jih, včetně britských ostrovů a na východ až na Krym a dnes už nemám zájem. I kdyby jsem měl vše extra, tak to znamená soukromý aeroplán, 50-hvězdičkové ubytování, vše samozřejmě gratis, tak pouze zvednu na takovou nabídku pro středníček z chaloupky, podle jsem v Bílých Karpatech, zdraví noční linku Franc. Ten božehnaný ráj na zemi jsem našel zde. Minulý týden jsem měl, tak říkajíc, úmrtí v rodině. Zdivočelý šofér mi zde porazil srnu. No tak to teda, to chápu, to chápu, pane Franci, že to tak prožíváte. Teď, když jsem jela na noční linku, tak mi přeběhla přes cestu kočka a já jsem brzdila, co to šlo, protože bych asi nepřijela na noční linku, kdyby, nedej bože, jsem kočičku přejela, tak já bych z toho měla takové trauma, jela bych k veterináři a podobně. Prostě taky, chápu to. Prostě zvíře, to je jako člověk. Máte to jako přátelé, ty vaše srnky a všechna zvířatka, co tam jsou. Teď už další písnička. Karel Zichná bude zpívat. Kola Pop Music se točí dál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si budeme povídat o vaší vysněné dovolené. Vyptávám se vás, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to přesně nepovedlo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Je to u nás doma, tedy v České republice? Nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Co mi k tomu řekne paní Staňka? Tuším, že z Bohumína, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, paní Aničko, zdravím vás i posluchače. Určitě jsem toho neprocestovala tolik, co pan Franc, ale něco jsem viděla. A po čem toužím? Po Kutné hoře. Velice ráda bych se tam ještě letos podívala, dali mi zdraví.
0: Ano.
1: A nevím, čím to.
0: Něco vás tam láká, že jo? To člověk nedokáže popsat.
1: Nedokážu to právě popsat. A i když jsem se vracela z kteréhokoliv evropského jako státu, anebo, já nevím, i afrického státu, jo, nikdy jsem nikam jako neměla takovou touhu jet jako do té Kutné hory. Mě už dneska neláká, já nevím, tamhle západočeský trojúhelník. Mně stačí, poněvadž žijí v pohraničí, tak mně stačí tady bratrské Polsko.
0: Ano.
1: Tady Vyslu, jo, a i tyhle ty příhraniční jako městečka. Ale to už si tam připadám jako doma. Jo, ale ta Kutná hora mě, to je magnet, to mě přitahuje.
0: Musím říct, že Kutná hora je opravdu krásná. Mám ji taky ráda. To musím říct, že já jsem se tam poprvé dostala, to mě bylo asi 25 let, a byla jsem jí úplně okouzlená. Takže vás naprosto, paní Staňko, chápu.
1: Tak já vám děkuji, paní Aničko. Tak říkáte, že je to dar, jo, ta touha, tedy vidět tu Kutnou horu.
0: Určitě, určitě, bude se vám líbit. Přeju krásné zážitky. Dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, mějte se hezky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Přidám k paní Stance zprávu od Marušky. Milá paní Jano, ráda jsem četla knihy Taylora Bradfordové, toužila jsem vidět vřesoviště Irska, ledovce Norska, hrob Krista, Izrael. Jsem tak ráda, že jsem si své sny splnila. Zájezd Izrael, průvodce Rus s hlasem Magovájeva, když zavelel na kolena, všichni klekli i bezvěrci. Loď na velryby v Norsku, zážitek s mořskou nemocí a norská polévka, zážitek na celý život, úžasné vřesoviště v Irsku, pohádka. Zážitkový zájezd s Toskánskem. Paní Chládková, už dlouho se neozval pan Erik, prosluněný Vancouver, vzpomeňte ho, tak vzpomínám. Také vzpomínám na Láďu, ten tomu vždy dal korunu, měl vás velmi rád. Maruško, to máte pravdu, já jeho taky. Pan Láďa byl jeden z těch posluchačů, kteří vám vykouzlí úsměv na tváři, a když za mnou přišel, už jsem to tady několikrát zmiňovala, na vystoupení, ať už to bylo na některém z náměstích, nebo když jsme jezdili s rozhlasovým pořadem Humoriáda na cestách po divadlech, tak mě to vždycky udělalo radost. Víte, já to říkám vždycky, když někde máme vystoupení, přijďte se podívat, ráda vás uvidím, abych věděla vlastně, pro koho mluvím, protože takhle teď tady ve studiu vidím před sebou monitor, vidím před sebou, já nevím, dva monitory dokonce, ale nevidím ty tváře, které jsou někde doma, ať už ležíte v posteli nebo sedíte třeba v křesle a posloucháte noční linku, tak jsem ráda, když se za mnou přijdete podívat. No a to bych mohla využít. Sice mi jednou pan posluchač psal, abych si tady nedělala reklamu. Vy jako víte, že já ji opravdu nedělám často, a když už si ji udělám, tak to musí mít nějaký smysl a souvisí to s Českým rozhlasem. A tak jsem moc ráda, že vás mohu, vážení posluchači, kdo jste třeba blízko Prahy nebo budete mít chuť a náladu, tak vás pozvat 7. října od 19 hodin do divadla Semafor. A já to považuji za velkou čest, protože samozřejmě jsem musela požádat pana Suchého, jestli mě do Semaforu vůbec pustí, protože on si musí vybírat, koho do toho divadla pustí a koho ne, protože pro mě je to ikonické divadlo. A já jsem šťastná a mám to pomalu, jako kdybych jela, já nevím kam, protože pro mě to má velký význam, že budu zpívat svůj koncert právě v Semaforu. Budu tam mít i hosty, na které se velmi těším a souvisí všichni s mojí jakoby prací, to znamená s těmi lety, co jsem prožila s muzikou, tak tam budu mít několik zpívajících hostů a dva mluvící, tak se na to opravdu moc těším. A ještě snad mohu říct, kdyby někdo měl zájem, takže lístky si můžete koupit přímo v divadle Semafor, anebo samozřejmě přes internet si je zakoupíte rovněž na stránkách Semaforu. Tak snad mi to někteří nebudete mít za zlý, že jsem to řekla, ale na druhou stranu si zase mnozí píšete o to, abych řekla, kde budu zpívat, kde mě můžete slyšet a vidět. Tak na tenhle koncert prostě se těším, zároveň se toho bojím, protože to je velká zodpovědnost, ale teď už dost o mně, protože dnešní pořad je o dovolených a je to o vás. Tak já budu ráda, když se ten další volající dovolá a bude povídat o tom, co by si přál, anebo co se mu už povedlo, co už prostě viděl a má určitě nějaký sen, co by vidět chtěl. Já cestuju velmi ráda, tak těch snů je tolik, že to se nedá za jeden život stihnout. Teď už ale kapela Elán, Zalúbení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Olina z Kopřivnice se budu vyptávat na jeho vysněnou dovolenou, kam by se rád podíval, či kde se mu líbilo. Krásný dobrý večer, pane Oline.
1: Já vás zdravím, posluchače. No, s tou dovolenou asi takhle. Mám dvě místa, které bych chtěl, ale už je asi nenavštívím. Je to do Kanady někde, nějakému jezeru, kdyby tam byl nějaký srub a tam bych byl. Třeba rok, dva, ale v mým věku se to asi opravdu nesplní. To je jedna věc. Další věc je Nový Zéland, a to z důvodu včelařského.
0: Ano.
1: Protože manukový med, prostě zajímalo by mě, jak to tam je, kde to tam je, co to tam je, odkud to je. Plus teda to včelaření novozélandské. To jsou takové dvě místa. Co jsem teda jako si splnil kdysi dávno,
0: ano,
1: že jsem byl na Bajkalu.
0: To musela být nádhera, pane Oline.
1: No, tak nádhera. Prostě jezero, to tam se říká, že to je vlastně třetina sladké vody na země kouli. Ta rozloha opravdu, myslím, 1600 kilometrů na délku. Šířka je od 40 do 80 nebo do 160, nevím přesně už. Hloubka taky to už taky nevím, ale vím, že v některých místech tam jezdí lodě, nabírají tam vodu, kterou používají do akumulátoru, to znamená, že to je na úrovni destilované vody. Průhlednost té vody je tam 40 metrů, což se měří pomocí takového vyleštěného disku, který se spouští na provazu nebo na laně. A jak jsou pořád ty odlesky, takže v 40 metrech zjistili, že ta voda je tak krásně průzračná. My jsme tam byli v červnu, zrovna den mých a kamarádových narozenin, a koupali, tak to se nedá skoupat, protože ta voda byla studená. Tam totiž je ta setrvačnost obrácená. Tam dlouho na tom Bajkalu jsou kry nebo led, a zase než to zamrzne, tak je tam dlouho jako voda bez zamrznutí. Paní, která tam nás doprovázela, že jsme řekli, že se chceme koupat, tak jsme sumašetší neboli zbláznění, protože tam se nikdo v tu dobu nekoupe. A tak my jsme se připravovali na to už trošičku díl. Prochovali jsme se ve studené vodě, ale opravdu jako do vody jsem šel jako chlapec. Vycházel jsem z vody jako dívka.
0: Jo, ledárna, ano.
1: Opravdu to bylo studené, no tak jako. Ale zase jsme tam zažili třeba tu jejich saunu, takovou tu klasickou, s těma metličkama, s těma borovicovýma větvičkama, a potom skočit do toho Bajkalu a zase ven, no prostě bylo to úžasné. Takže to byl jeden takový splněný sen. A ještě bych chtěl takovou poznámečku k té paní, co mluvila o té Kutné Hoře, že tam něco táhne.
0: Ano.
1: Mám známou, která byla, nebo nebyla, to není postižení, ale prostě měla taky touhu navštívit v Rakousku jeden hrad. Nevěděla proč, prostě její přítel říkal, tak se tam pojďme podívat. Tak tam na to začali. Ona ho procházela a teď přišla do takového místa, kde byl řetízek přes dveře, jako nesměl se dál, teď tam zůstala stát. A tam byla nějaká komůrka pro služku.
0: Ano.
1: A ona se najednou rozbrečela, měla prostě pocit, ona věděla, že tam už někdy byla. To znamená, její kamarádka, která se zabývala trochu tou ezoterikou, tak mi řekla, že pravděpodobně tam v minulých životech některém
0: byla.
1: Tam opravdu byla. Takže možná ta paní do té Kutné Hory je taky,
0: patří, že jo?
1: Taky jede z toho důvodu, že tam jí táhne něco z toho
0: z minulosti.
1: Nevím, to je můj takový jenom taková poznámečka.
0: Takže děkujeme.
1: To bylo asi všechno.
0: Děkujeme, pane Oline. Dobrou noc do Kopřivnice.
1: Mějte se moc krásně, děkuji vám za prostor. Naschledanou.
0: Já už jsem to tady taky několikrát říkala, tak jako paní Věrku to táhne do Kutné Hory, tak já to mám takhle s Perucí, že jo, na Lounsku. Prostě, když jsem byla malá holka a s rodiči a s tetou a se strýcem jsme jezdili po hradech a zámcích, protože my jsme auto neměli, ale teta se strýcem ano, a protože teta si vždycky přála holčičku a měla dva kluky, tak nás prostě takhle brali s sebou. A když jsme přijeli tehda do Peruce na zámek a prováděla nás průvodkyně, tak já jsem věděla určité věci. Než ona to řekla, tak já jsem říkala, ano, tamhle to je, tohle. A naši říkali, prosím tě, jak to můžeš vědět prostě? Takže, pane Olene, jenom potvrzuju, že něco takového je. A já k tomu zámku mám prostě úplně takový vztah, že tam musím každý rok jet. Musím si jít k dubu, tam si s dubem popovídat, potom si musím jít ke studánce, kde Božena prala prádlo, jak se teda v té pověsti praví, že jo, kdy kníže Oldřich ji pojal potom za svoji manželku. A já tam takhle každý rok vždycky jedu a jsem tam prostě šťastná. Takže něco mě tam táhne, je to pro mě prostě magické místo, které pro mě má nějaký význam. Tak pokud máte i vy takové místo, nebo se chcete někam podívat, tak teda, a ještě jste tam třeba nebyli, tak neváhejte a zavolejte na číslo 731 800 900. Pan Lukáš ze Sušice mi napsal, tak já letos byl v Chorvatsku v Pule. Byl jsem se podívat i v Itálii a líbilo se mi v Chorvatsku Jadranské moře, ale bylo slané, na večeři v hotelu byly mořské ryby, lososy, chobotnice a mušle s těstovinami a v Rakousku v okolí dálnice A10 byly krásné hory Alpy.

0: že taky mě tam něco táhne. Teď už další písnička, Hana Zagorová nám bude zpívat Zdá se.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kam by se ráda vypravila na dovolenou paní Veronika z Rakovníka, nebo sní o nějakém koutě ve světě, kde ještě nebyla a chtěla by se tam podívat, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Krásný dobrý večer vám i všem posluchačům. Janičko, já jsem rádio Střední Čechy region, poslouchám ji 16 let. Už 16 let vás znám a mám vás hrozně ráda a vzpomínám na začátky, kdy jste jezdili, kdy se nás tady sešlo v Rakovníku 6, 7, 8.
0: Na náměstí, že jo, pamatuju si to.
1: A kdy byl Patrik rozehnal, jak moderovat a tam někdo prostě byl na pódiu, snažil se a jak prostě...
0: Nikde nikdo.
1: No a přijede Janička Chátková, jak ty tam přišla, jak ty to rozveselila, roztančila, hned bylo veselo, prostě to byly začátky. Potom prostě člověk poslouchá Ivetu Chlumskou.
0: Ano.
1: Jako to jsou pro mě věci, které jsou nezapomenutelné, protože znám Ivetu 16 let, je už opravdu, to je vlastně, já jako můžu říct, mě 60 ve 16, tak to už je 50, 40, 45 let.
0: To už je kus života.

0: Ano.
1: No a s rádiem, s vaším rádiem. A mám pořád tu propisku, když jsme se setkávali prostě na různých akcích po Jebradech.
0: Ano.
1: A, ale to tak jak, jako hrozně si toho vážím vás, celého rádia, a pro mě je to prostě splněný sen, protože jste na mě hodní a prostě já jsem těžce nemocná, teď mám problémy s nohou, takže ráda bych toho 7. října do David, v Davicích je.
0: Ano, ano, je. Ano, přesně tak. Ano, z Václaváku, že jo, bohužel se museli tehda přestěhovat, no ale už jsou tam dlouho.
1: No ale ráda, protože jsem na Praze 6 bydlela, asi 38 let, no jsem bydlela v Praze 6, takže vím, že jsou, kde jsou Davice, jsem tam pracovala v knihovně.
0: Mm-hmm.
1: Takže jestli to bude možné 7. října, a ještě si to zjistím, tak bych ráda přijala se podívat.
0: Tak to bych byla moc ráda, paní Veroniko.
1: Ráda. A ještě teda ještě řeknu jednu věc, splnila jsem si svůj sen, já jsem ráda lyžovala.
0: Uh-huh.
1: A to, takže jsem byla v Kaprunu, v Zell am See v rakouských Alpách. A tak jsem si to krásně užila sama, měla jsem pejsky doma, to, ale ty jsem dala, aby se mě někdo pohlídal, a byla jsem asi 4 týden v Kaprunu lyžovat a bylo to nádherné a svítilo sluníčko, krásně upravené sjezdovky, to byla ještě taková ta doba, taková veselější, kdy nebyly tyhle hrozné věci, které se dějí. A takže to byl můj sen. A již nebudu dál, ale nechci to nějak kazit, takže mám vás hrozně ráda.
0: Děkuju.
1: Ráda vás poslouchám. A pokud to bude jenom trochu možné, tak určitě toho 7. října se objeví.
0: A já vám budu držet palce, aby to s tou nohou dopadlo dobře. Hodně zdraví. No, ať je to...
1: se hezky a všem posluchačům přeju hezký večer a děkuju vám.
0: Dobrou noc, děkuju taky, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Předám k paní Veronice zprávu, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od pana Aleše, a ten nám napsal: měl jsem 2 skromná přání a ta jsem si splnil. Už za totality jsem snil o tom, že jednou snad navštívím muzeum Guerre d'Orsay v Paříži a projedu se po Grossglocknerhochalpenstraße. Splnilo se mi i víc, navštívil jsem Louvre i Versailles, jakož i Salzburg a Berchtesgaden. Jinak jsem se za těch 35 let od revoluce nikde nebyl, byly důležitější výdaje. Ale jeden nesplněný sen vezmu si do hrobu, a tím je Čína. Adoruji Čínu pro její fascinující historii, jedinečné a unikátní přírodní krásy, fantastickou architekturu, neskutečné tradice, moderní techniku a úžasné technologie. Jsem takový soukromý sinolog, knih a publikací věnovaných Číně mám neskutečné množství. Ale to bych tam musel strávit několik let a to by byla extrémně drahá dovolená, napsal Aleš. Aleši, děkuji i vám za příspěvek do noční linky. A teď už k vám míří písnička Michala Tučného. Já světem táh jen tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o vaší vysněné dovolené, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepovedlo. Jestli sníte o nějakém koutě ve světě už od mládí, jestli vás k tomu třeba inspirovaly hodiny zeměpisu či dějepisu, vyptávat se na to budu i pana Jaroslava, který nám volá z Pelhřimova. Dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, paní Janíčko, zdraví posluchače noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté si poslouchá. A já čemu tíhnu, mám rád Vysočinu, kde bydlím, a je tady krásně v té republice, jako ta Vysočině, tam se rád vracím taky na Jižní Moravu, na Pálavu. Tam je nádherný kout, ty pasohlávky a ten okolo toho Jižní Moravy.
0: Vidíte, pane Jaroslave, a tam jsem jenom projížděla, Pálavu vůbec neznám, takže to mám ještě resty.
1: Škoda.
0: Jsou to resty. A Morava vůbec. Já moc jí neznám, jenom tak vždycky z nějakých sálů. Takže mi moje přítelkyně, která pochází z Moravy, tak říkala na podzim. Tak, jedeme na Moravu a já ti kus ukážu.
1: Mikulov.
0: Těším se.
1: Zámek tam.
0: Ano.
1: Určitě to stojí za to. A co bych teda chtěl poznat asi ty Spojené státy, nevím, jestli jste tam někdy vybyla.
0: Jako byla třikrát.
1: A country muziku, no, vidíte. Buď ten Texas, to by nějakou, možná Mexiko, nějak takhle, jakoby, nějaký tohle nešvil přímo.
0: Mám štěstí, že tam mám kamaráda, zrovna shodou okolností teď s manželkou jsou u mě na návštěvě. Dva týdny jsou v Čechách, pak ještě jedu někam po Evropě.
1: A žijou kde?
0: Žijou v Kalifornii, žijou. Ale toulala jsem se po několika státech. Vždycky, když jsem tam byla, tak jsme vyrazili a toulali jsme se právě po všude možně, abych trošku poznala přírodu a tak. Takže
1: no
0: to byla krása.
1: Já vím, že vy taky tu muziku country hrajete.
0: Tak.
1: Máte to ráda.
0: Ale pane Jaroslave, tam nemusíte do Nashvillu. Já jsem úplně byla vyřízená, protože ať jsme přišli, kam jsme přišli, kde hrála nějaká v uvozovkách obyčejná country kapela, tak já jsem úplně brečela dojetím, protože hráli skvěle. Prostě je to jejich, tak jako je u nás lidová muzika, ta naše, tak prostě pro ně je to ta country muzika a je to úžasný.
1: No, poslouchal jsem teď před chvilkou Petra Kocmana, mám asi na jiném rádiu zase.
0: Ano, ano.
1: Vy jste taky ho mám jako kamaráda, že si povídáme o té muzice, jaký je country, těle mi duší, jak já.
0: To je pravda. To je pravda. No, moc děkuju, pane Jaroslave.
1: Tak jo.
0: Zdravím do Pelhřimova.
1: Hezký zbytek léta. Posluchačem široko prožívajte ve zdraví ty konec prázdniny děti všichni.
0: Děkujem. Dobrou noc. František ze Židlochovic mi napsal: dobrý večer, přátelé noční linky, samozřejmě bych se rád podíval po celém světě, ale v mém věku to už není možné, takže to nepřipadá v úvahu, ale co bych ještě stihl, tak to by bylo možné navštívit ještě Řecko, kde jsem pracoval. Rád bych si prohlédl díla, která jsem tam postavil. Svoje díla bych určitě poznal, hlavně podle komínů, kdy Řekům se nedařilo postavit rovné komíny. Nějak se jim to zkrátka nepodařilo postavit. Takže děkuju i vám, Františku. A teď už další písnička. Lucie Bílá nám bude zpívat Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které se vás vyptávám, kde byste si přáli strávit dovolenou, anebo co se vám třeba podařilo. Měli jste nějaký sen navštívit nějakou zemi nebo místo a podařilo se to. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Elišku a já musím prozradit, že jsme si rychle ke konci písničky stačili říct, že paní Eliška, naše věrná to posluchačka, bude slavit ve čtvrtek narozeniny. Tak jsem jí popřála všechno nejlepší, paní Eliško, hlavně hodně zdraví.
1: Já vám děkuji, Janičko, a zdravím všichni posluchače. A já jsem ráda, že se známe. My jsme se viděli dokonce třikrát.
0: Ano, v Olomouci.
1: A miluju vaše písničky, protože když je mi tady trošku tak smutno, tak si pustím vaši písničku. A jsem spokojená a ráda, takže vás ráda poslouchám a chtěla bych se trošku zmínit o mojí dovolené.
0: Ano.
1: Protože byly doby, kdy jsme jezdívali na ty poznávací zájezdy a to ještě manžel byl, tak jsme byli dva na to a cestovali jsme pomalu po celé Evropě. Bylo to nádherný, ale nejvíc jsem se, nevím proč, jsem se tam nějak zakoukala do toho ostrova Elba.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsme se plavili po moři parníkem a dokonce jsme tam asi dva dny byli, tak jsme si to trošku prošli, vykoupali jsme se v moři a mně se tam strašně moc zalíbilo.
0: Mm-hmm.
1: Takže vždycky jsem se, mám hodně fotografií o tam, a vždycky jsem se těšila, že ještě se tam jednou dostanu, ale bohužel, nejde to už. A tak ráda na to vzpomínám, protože jsem byla ráda, že to ještě jsem, to už nebylo těch 70, ale já jsem ještě pracovala a ten podnik, ten mě všude sebou vzal. Takže já jsem s nima poznala tolik krásných chvíl v Evropě.
0: Hmm.
1: Takže ráda na to vzpomínám a můžu být ráda, že jsem toto užila.
0: Určitě.
1: Takže mám pořád ještě v mojich 93 letech na co vzpomínat.
0: No
1: už je to pryč.
0: To je pravda.
1: Tak, už je to pryč. Ale vzpomínky, to já mám ze všeho nějakou vzpomínkový předmět, tak se ráda vždycky potěším a nebo ty fotografie vždycky už, takže pořád tím na cestách si říkám. Takže
0: paní Eliško, říká se, že vzpomínky nám zůstanou a to je pravda. Já často přemýšlím o místech, kde jsem byla. Je teda pravda, že pro mě zatím je utajená Afrika. Já, jak miluju zvířata, tak jsem moc chtěla jet do nějakých těch parků a vidět zvířata. Už jsem málem cestovala a přišel do toho covid. Tak snad se mi to ještě podaří, paní Eliško. Taky bych to ráda navštívila.
1: Vy jste ještě mladá, vy to ještě zvládnete, takže bych vám přála, abyste si to trošku užila, protože dneska už člověk se někdy aj bojí jet někam. Takže
0: Rozumím.
1: Ale, takže je to báječný, ráda na to vzpomínám a vzpomínám ráda na vás a myslím
0: Děkuju.
1: Na vás, na vždycky se dívám na vaši fotografii, mám ji tady vystavenou.
0: Paní Eliško, víte, jak mě to těší. Jako, já jsem tak šťastná, jako, to je asi největší štěstí pro toho, kdo něco dělá, že jo, pro lidi, tak to je ta největší odměna a to si nevymýšlím, to tak je. Mě třeba udělala dneska radost paní Jitka, ta mi napsala, já jsem to vůbec nevěděla, že moje kamarádka Maruška Formáčková, spisovatelka, byla na rozhovoru u Xavera v televizi a že tam o mně mluvili a já říkám, co říkali, co mě pomlouvali, dělala jsem si legraci a ona mi napsala, paní Jitka tak krásnou zprávu, že já jsem měla hned nádherný den a musela jsem jim oběma zavolat, Marušce i Xaverovi, a poděkovat jim. Protože od kolegů to ještě o to víc potěší, když je nějaká příznivá zpráva. A já, paní Eliško, moc děkuju vám. Děkuju.
1: Já taky. Já jsem dokonce tady u mě byla Jaruška ze Zlína.
0: Ano.
1: A uviděla tu fotografii a říkala, jak to, že tam nemáte mě, já mě ještě žádnou nedala.
0: Tak to jí pozdravujte, Jarušku, jestli zase přijede ze Zlína. Tak dobrou noc, paní Eliška, moc krát děkuju.
1: Já taky a mějte se pěkně a hodně zdravíčka.
0: Vám, paní Eliško, a krásné narozeniny. S rodinou si to užijte.
1: Děkuju. Děkuji moc krát a mějte se moc a moc pěkně. Nashledanou.
0: Dobrou noc. Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou poslala paní Dana. Také využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janě, a všechny posluchače. V horkém létě mě láká Skandinávie. Tam trávil v Norsku téměř rok mladší syn ve Stavangeru během doktorandského studia. Miluji Itálii, kolébku křesťanství. Tam jsem byla 4x i s dětmi u moře a v Benátkách, napsala paní Dana. Paní Dano, děkuji i za váš příspěvek. Celkem to chápu, tu Skandinávii. Kamarádka tam má provdanou sestru, teď se vrátila v pátek, tak mi hned telefonovala a říkala, Jani, zatímco vy jste se tady pekli, tak nám tam byla zima, sestra mě musela půjčovat teplé věci. Takže se tam krásně ochladili, no ale jako nevím, jak teď u vás, paní Dano, ale dneska v Praze teda opravdu vedro nebylo, takže už se schlazujeme i tady u nás doma v České republice. Jinak Skandinávie opravdu nádhera. Příroda krásná. Pravda, je to už kolik. No, psal se rok 92 a 3, kdy jsem pobývala zhruba tak celkově asi 3/4 roku v Norsku a musím říct, že jsem moc ráda, že jsem to zažila, protože ta příroda je skutečně kouzelná, takže vám rozumím. Další písnička v tom, Karel Černoch nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme asi zhruba 2,5 minuty před půlnocí a stíhám vzít ještě jednoho z vás, posluchačů Noční linky, a tím volajícím je pan Robert z Olomouce a i jeho se budu vyptávat na vysněnou dovolenou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě vzalo. V druhé řadě si vážím toho, co děláte pro posluchače, že chcete osobně vidět.
0: Děkuju.
1: Je od vás moc hezky a moc si toho vážím. Kdybyste měla cestu do Olomouce, tak teďka na mě máte vlastně číslo, když jsem se dovolal, takže mě klidně jdete vědět a bude-li to jenom trochu možný, tak bych se na vás taky rád podíval. No a teďka přijdu rovno k tématu.
0: Ano.
1: Takže nejhezčí místo, kde jsem kdy v životě byl, bylo to s dědou, který už teda nežije. Bylo to někdy v 90. letech. Tak bylo v Holandsku, v Amsterdamu, to město mě úplně uchvátilo. Takže to bylo úplně nejhezčí místo, kde jsem kdy byl v zahraničí. Větrné mlyny, lodě, moře, koupal jsem se v moře, no prostě ideálně.
0: Rozumím.
1: A jsou takový tři místa, kde bych se strašně rád podíval, je to tady na Moravě. To jedno. Funíková studánka, nevím, jestli se tam byla.
0: Nebyla,
1: tam nebyl, viděl.
0: Taky ne.
1: Tak to je pramen Žičky Blaty, tak to je jedno místo.
0: Ano,
1: bych se rád podíval na Moravě. Protože je to tam hezky a určitě je to příjemný, když si člověk napije vody ze studánky.
0: A která ještě dvě místa to jsou, pane Roberte?
1: No a pak bych se chtěl podívat na Mohelnické bagra, to je v Mohelnické jezero, kde těží opisek, tam bych se taky strašně rád podíval. No a pak je to sotok vlastně Moravy z Blato a to je v Lobodicích.
0: Tak to jsou, pane Roberte, tak to vám moc přeju, aby se vám to splnilo, protože to jsou splnitelná přání, tak doufám, že to vyjde a že se podíváte, abyste si to splnil.
1: Určitě by to bylo moc primo. No. A jinak teda chci poděkovat všechny moderátory, to znamená vás, to znamená paní Barbožikovo, potom pana Macouna, pana, počkej, teďka přemýšlím toho Nováka.
0: Kapitánčika, že jo? Ano.
1: Kapitánčika taky.
0: Jitku Lukešovou.
1: Paní Barbožikovou a ještě
0: ano.
1: Paní
0: Jitku Lukešovou.
1: Ano. Chci vás tu pozdravovat.
0: Děkujeme moc.
1: Do dalších let hodně štěstí, zdraví a tak dál. No a Zrinka, že bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Olina, no zkrátka všechny, no bylo by hodně.
0: Tak děkujeme moc, pane
1: děkuji,
0: Roberta.
1: Že jste mě vzala. Na ty tři města bych se strašně rád podíval.
0: Tak vám to moc přeju.
1: Určitě to tam bude moc hezky.
0: Určitě s tím máte nějaké spojení. Nashledanou a děkuju. Dobrou noc.
1: Ano. Můžu vám nechat na sebe telefon mimo éter?
0: Mimo éter určitě, jinak v éteru opravdu ne.
1: Dobrý, tak
0: děkuju.
1: Já počkám. Já vám řeknu na sebe číslo.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme necelých 6 minut po půlnoci, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 19. srpna a stále si budeme povídat o vaší vysněné dovolené, kdy se vyptávám, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepodařilo, proč právě tam. Jestli sníte o tomto koutu světa třeba už od dětství, od mládí, inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu, kde nejraději trávíte volný čas, je to v České republice, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa. A pan Michal nám přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka napsal. Nikdy jsem nebyl například kdekoliv na jižní polokouli. Jaké to asi je pozorovat měsíc vzhůru nohama a místo polárky spatřit jižní kříž. Před lety mě uchvátili a stále uchvacují fotografie z mrtvého městečka Kolmanskop uprostřed africké pouště Namib, které kdysi patřilo k nejbohatším diamantovým nalezištím světa. A co teprve záběry z namibijského údolí mrtvých stromů. Ty jsou další z mých oblíbených, suché akácie, které se v pouštním klimatu nerozkládají, stojí rozeseté na planině v poušti Namib a kontrastují s bílou pánví a ryzavě červenými dunami. Nejsem typický turista, vždycky spíš raději cestuji za lidmi než za památkami. Tam, kde na vás někdo čeká, anebo si jenom myslíte, že by mohl čekat, sami cestuje lépe. Dnes ale už skoro necestuji. Ač mám čas i prostředky, moje zdraví by mi nejspíš neumožnilo si ono dobrodružství užít tak, jak bych si je byl užil v časech, kdy jsem o těchto končinách sníval, napsal pan Michal. Teď už nám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 10 minut po půlnoci budeme se stále povídat o vaší vysněné dovolené a s kým si budu povídat na lince 731 800 900. Bude to paní Emma z Javorníku. Krásný dobrý večer.
1: Všem posluchačům krásný dobrý večer. Tak vaše téma je dneska úplně úžasné. Jako moje nejkrásnější a nejlepší dovolená je, když se vracím do svého rodného kraje, to je Valachy.
0: Ano.
1: Vsetínsko, Hovězí, Paseky, Potůčky, to tam miluji. Ale mám jeden velikánský sen už x let.
0: Ano.
1: Když miluji strašně slony, já mám doma slony, talířky, hrničky, povlečení, ručníky. Prostě od maličkého slona po největšího, co jsem se dala, možná mám doma takových 300-400 slonů.
0: Pane jo, to už je pořádná sbírka, paní Emo.
1: Je. A moje veliký sen je strávit aspoň týden se slonem. Hladit si ho, být s ním v řece, prostě starat se o něho, krmit ho, jo, hladit si mláďata třeba. To je můj veliký sen a zatím se mi to nepodařilo uskutečnit. Ale tak doufám, že než půjdu tam desi nahoru, že se mi to podaří.
0: Já věřím, že ano, paní Emo, že je to taky splnitelné přání.
1: My jezdíme z Javorníku do Vroclavy, do Polska, do zoo.
0: Ano, ano.
1: Máme hodinku cesty a tam mají nádherné slony. A já si sednu na lavičku, dám si kafičko.
0: A pozorujete.
1: A když tam přijdu a pozoruje, tak ten jeden slon se na mě podívá, teď mává na mě chobotem. Jo, a já říkám, on mě zdraví, on ano. Mě už asi zná. Prostě mám ráda všechny zvířata, máme doma pejska, kočičku, ta tam bohužel už umřela, ale prostě já ty slony miluji a můj sen je si sáhnout na živého slona a trávit s ním určitý čas prostě.
0: Jsou to chytrá zvířata. Ten slon, který vás zdraví, jak vy si děláte teď legraci, tak já si myslím, že je to pravda. Že to tak je prostě. Zvířata mají opravdu tu sloní paměť, jak si to říkáme, že ten má paměť jako slon, tak ono něco na tom
1: tak
0: je.
1: Nějak, no. Hmm?
0: Tak vám přeju, aby se ten sen splnil, paní Emo.
1: No doufám, že se mi splní. Někdy, nevím, no je to můj sen. Ale doma mám milion slonů prostě, jo. Všechno, ručníky, povlečení, hrničky, talířky, prostě. I protože jsem hospodská, to víte už, nebo váš kolega Honza, to je, že paní hospodská volá, už má si čas. Tak já i doplňky, co nosím v práci, jako bižuterii, nebo to.
0: Tak je to všecko slon.
1: Tak všechno ve slonech, no, různých.
0: No tak já to mám s těma kočkama zas.
1: Let, tak no. Syn mi koupil, nebo objednal někde soupravu indických slonů na krk. Jako na hrdelník, na ušnice, na rámek, no něco úžasného. A strašně ráda to nosím.
0: Tak to jsem ráda,
1: je,
0: paní Emo.
1: Ne, ale že jsou to sloní.
0: Přesně tak. No tak přeju krásnou dobrou noc, ať se vám daří, paní Emo.
1: Vám taky. A já jsem si koupila nový telefon.
0: Ano.
1: A dneska jsem si vás rozklikla.
0: Ano.
1: Takže jsem viděla, že máte černé dlouhé vlasy, nosíte brýle jako já.
0: Ano, ano.
1: Říkám to přesně.
0: Přesně tak, paní.
1: A příště si pana Honzu rozkliknu, protože jako mám svátek, já mám narozeniny, už jsme se o tom spolu s Honzou bavili v rádiu.
0: Ano.
1: Že někdy přijede do Jeseníku za mnou do práce. A vy jste zvaná?
0: Kde pak sloužíte,
1: hotel
0: paní?
1: Hotel Bradě v Jeseník, restaurace nebo zahrádka.
0: Ano.
1: A velice ráda vás uvítám. A Honza říkal, že přijede a že si spolu dáme
0: něco dobrého.
1: Třeba Coca-Cola nebo něco dobrého na ten náš svátek a na ty mé narozeniny.
0: No tak jo, tak pokud se dostanu do Jeseníku a dostanu se na Pradět, hotel Pradět, tak budu vědět, že tam je paní Emma. Dobrou noc a děkuju. Naslyšenou.
1: Dobrou noc. Všechny zdravím a děkuji vám za krásné večery s váma. Jako.
0: Děkujem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Téma dnešní noční linky zní, kam byste se rádi vypravili na dovolenou a ještě se vám to třeba nepodařilo. Prostě povídáme si o vaší vysněné dovolené. A paní Iveta využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsala: Zdravím, Janičko, vás i nespavce. V mládí, a to se tehdy moc cestovat nedalo, jsem sněla o Grand Canyonu, zámcích na Loáře, velké čínské zdi. S přibývajícím věkem jsem zjistila, že jsem nejspokojenější, když mám okolo sebe své děti a můžu se kachnit ve vodě, nejlépe termální. Podívali jsme se jak k Baltu, k Jadranu, také Středozemnímu moři ve Španělsku, ale vždycky nám to jednou stačilo. Nejraději jsme jezdili na Slovensko, kde jsme projeli většinu termálů. Nejvíce jsme si oblíbili Piešťany, ale tam zrušili krásné koupaliště Slňavu. A tak jsme postupně poznávali Dunajskou Středu, Topolníky, Kováčovou, Benešovou, Vrbov, Oravicu a mnoho dalších podobných termálů. Pro mne je dovolená kdekoliv, kde není čas mým pánem, ale já jsem pánem svého času, i kdyby to mělo být doma nebo jen za humny. Ale co bych si opravdu přála? Ráda bych viděla relikviář svatého Maura. A to si myslím, že je snad splnitelné přání i pro mne. No uvidíme. Přeji vám všem, aby se vám splnila všechna vysněná přání, když ne letos, tak za rok a dva. Alespoň se budete mít na co těšit. Dobrou noc, napsala paní Iveta. Paní Iveto, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová. Nech mě hádat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak už jsem si říkala, jestli nám nezlobí nějak linky, ale nezlobí, protože se dovolala paní Anna z Miroslavy a já mám velkou radost, že ji mohu přivítat na lince 731 800 900 a i s paní Aničkou si budu povídat o její vysněné dovolené. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Posílám vám a taky všem posluchačům. A já jsem dneska, aniž bych věděla, jaký bude téma, tak v pátek má přijet naše dcera,
0: ano.
1: Babička se svým vnoučkem a že tady přespí a že babička ukáže našemu pravnoučkovi, kam chodili jako děti o prázdninách se podívat, jo, tady okolí Miroslavy.
0: Ano.
1: Já doufám, že to ten malej zvládne, má 4,5 roku a že si z toho něco bude pamatovat. No a já jsem to vykládala manželovi, že přijede teda Eliška s Kristiánkem, že přijedou v pátek a že tady u nás budou spát a to. A tak, že se chcou podívat na skálu a kam chodili jako děti. A taky vnoučata, že jo, tak její synové, naši dcery, tak kam chodili na výlety kolem dokola tady Miroslavy. No a já jsem vám najednou spustila slzy a mě tekly slzy a já říkám, a já bych se tam tak ráda podívala.
0: Ano.
1: A já bych se podívala kolem větrolamu a nahoru z těch našich, jak se říká, zlatých hory a vrátila bych se na Šlouky a na Preisingru v kopec a já bych to celý, kdybych mohla mé nohy, já bych sama s nima šla. No a slzy mi tekly jako hrachy. Jenom to říkám, kdo ví, jak se ta příroda
0: změnila.
1: Za

0: nazývají, nebo onam, tak ať se to z toho
1: nečekají, vypustí, že jo?
0: Kdy můžou a nečekají, protože na stáří s nimi život a osud tak zamotá, že budou rádi třeba, že si jenom budou hledět své zahrádky, anebo ani to ne, tak ať na nic nečekají a ať peníze jsou a budou a tak ať si to až užívají, protože já to beru podle sebe. Stále jsme jenom šetřili, než jsme si postavili dům, tak byly dluhy a potom pro děti, aby měli nějaký začátek do života a to. No a pak přišly nemoce a člověk se nepodíval už skoro nikam. Takže využijte toho všichni, přátelé, a rozjeďte se za svými cíly a za svými láskami a co se vám líbí, si uskutečněte si své sny a lásky. Takže to by byl můj příspěvek.
1: Moc děkuju, paní Aničko, a přeju vám, abyste s rodinou zase byla optimistická. My jsme si s paní Aničkou během písničky povídali, že prostě bohužel to tak v životě je. Paní Anička je vždycky silná, veselá a říkala, dneska budu taková melancholická. Každý máme na to nárok. Je to jo, tak. Moc děkuju, paní Aničko. Hodně zdraví přeju.
0: Děkuju moc, že jste mě vyslechli a neberte to tak, že bych propadala nějaké depresi nebo ne, ale měla jsem celý den na to, jsem přemýšlela, jak to bylo krásné, když jsme s dětmi chodili a potom s vnoučaty tady po okolí Miroslavy a dalo se tady kdekoliv co vidět, když člověk chtěl. Všude je krásně, když se člověk podívá a tu přírodu vidí. A teď napršelo, tak bude osvěžená.
1: Ano.
0: Tak trošku napršelo, tak bude osvěžena. Tak jim to až budu závidět, když budou odcházet na výlet.
1: Rozumím.
0: Tak tam jim svačinu a pití a
1: půjdou
0: na výlet.
1: Děkuju, paní Aničko. Jo, dobrou noc.
0: Tak se mějte krásně. Děkuju a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Všechny vás objímám. Mějte se. Naschledanou.
1: Taky. Naschledanou. BSP Země vzdálená.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou vysněnou dovolenou má paní Iva z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Ivo.
1: Dobrý večer, já bych nemohla říct vysněnou dovolenou, ale jenom bych se chtěla zmínit o tom, jak jsem vlastně svou vysněnou dovolenou nebo na svou vysněnou dovolenou trvala nebo čekala přibližně 40 roků, přes 40.
0: Ano.
1: Když mě bylo 15 roků a já jsem totiž už hodně, já jsem předválečný ročník,
0: ano,
1: tak jsem samozřejmě, četli jsme Čapka, tehdy se hodně četlo. Já jsem četla Cestu na sever. Od těch 15 let jsem až do roku 1989 na to myslela, jak bych se strašně moc ráda podívala na sever. A představte si, že tehdy, ještě předtím, než vlastně se to dalo úplně normálně, asi, no tak tehdy v tom 89. na začátku jara se to podařilo, dostala ano. jsem se zájezdem sporturistu, projeli jsme Norsko, Švédsko a od té doby jsem tam byla až do roku 2010, jsem tam jezdila prakticky rok co rok.
0: Tolik se vám tam líbí.
1: No, nadšená.
0: Krásná příroda, že jo?
1: Nádherná příroda, pak jsme to ještě trošku rozšířili o Finsko, ale opravdu člověk se nemá vzdávat.
0: Hmm.
1: A víte, když slyším vaše, vlastně všechny ty volající,
0: ano,
1: nebo většinu
0: ano.
1: těch volajících, tak to jsou právě ty moje ročníky. A tak si říkám, je pravda, že teď už to nejde. A jsem moc ráda, že jsem stihla teda nejenom sever, stihla jsem toho opravdu víc a měla jsem opravdu kliku, protože jsem ještě navíc už předtím ve sportovisu průvodcovala, takže mm-hmm. se mi podařilo se dostat do světa trochu i do bývalého Sajuzu, teda i když
0: ano.
1: teda, hlavně třeba Kavkaz.
0: Nádhera.
1: Nebo...
0: Čeho? Vyprávěli mi rodiče. Já jsem nebyla, ale rodiče byli úplně nadšení z Kavkazu.
1: No a nebo třeba Středoasijské republiky. No to byla nádhera. Fakt je, že jsem pak viděla i spoustu jiných zemí, hlavně teda Evropu. A mám na co vzpomínat. Tak bych každému přála, aby se mu to podařilo. Aby ty vzpomínky měli a aby nesmutní lidi, kteří jsme se už dožili, když už jsme se dožili vyššího věku, tak abychom nesmutnili nad tím, že teda už
0: to nejde.
1: Se nikam nepodíváme. Ale tady po Česku je takových krásných
0: to je pravda.
1: Míst a dá se jezdit do světa nebo po Česku vlakem, autobusem a nevím čím vším a chodit pěšky, tak se dá projít tady taky. A jsem ráda, že teda občas já vás poslouchám hlavně večer a nevolám nikdy, protože já prostě nejsem zrovna ten typ, který by takhle moc byl, ale
0: ano.
1: to cestování mě tak zaujalo, že jsem prostě, že bych chtěla popřát všem, aby byli dostatečně zdraví a měli i ty peníze, protože to je strašně moc důležitý, a podívali se po Čechách, po Moravě, po Evropě a třeba i dál.
0: Moc děkujeme, paní Ivo.
1: Vám přeju, abyste se dostala, protože jsem to dneska poslouchala, abyste se dostala i do té Afriky.
0: No, taky si to přeju. Přeju si to moc, paní Ivo. A ono se to většinou splní. Když se to hodně přejeme, tak prostě to je krůček k tomu, aby se nám to splnilo. A já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky.
1: No, to jsem ráda, že jsem se dovolala. Ono to dost dlouho trvalo.
0: No, věřím.
1: Tak,
0: dobrou noc.
1: Máte mnoho zájemců, dobrou noc a všem přeju dobrou noc a všem přeju krásné dny.
0: Děkujeme, naschledanou. Paní Jana mi napsala, Janičko, zdravím vás i posluchače Noční linky. Nejsem cestovatelský typ, stačí mi naše vlast a hlavně naše krásná Haná. Haná, krásná a milovaná. Přeji krásné dny, napsala paní Jana z Alojzova. Pan Pavel napsal, dobrý večer, moje vysněná dovolená je získat větší obnos peněz tak, abych třeba celý měsíc mohl projíždět jižní Čechy, jejich památky a přírodu. To by mě opravdu hodně lákalo, i když třeba moje kamarádka by ráda k moři. A takové. Ale to mě zas úplně tak moc neláká, i když asi by to bylo zajímavé. Přeji dobrou noc, napsal Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka byla o vysněné dovolené a vyptávat se v tuto chvíli budu paní Jany z Prahy, jakou dovolenou by si ona přála, anebo co se jí splnilo. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a srdečně zdravím všechny poslouchající.
0: Děkujeme.
1: Předem, než začnu vůbec něco říkat, tak bych chtěla říkat svůj pocit. Ta paní Anička z té Miroslavy, ta mě úplně fascinuje,
0: ano.
1: Jak je šikovná,
0: ano.
1: A jak se pere se svým osudem.
0: Přesně tak.
1: Ta je tedy úplně příkladná všem.
0: Úžasná.
1: Protože to je neskutečné.
0: Máte pravdu.
1: No. No a teď tedy k sobě. My, když jsem byla zaměstná ve Škodovce, tak jsme měli taky ty poznávací zájezdy. Podívala jsem se leskam do Holandska, do Švýcarska a ještě i jinam k Bodamskému jezeru. Bylo to nádherný. Bylo ní to všechno skončilo, jako všechno končí. Pak jsem chodila cvičit s Marinou Otáhalovou. To zase postihla ten covid vošklivej, no. To jsme jezdili po Chorvatsku, to taky minulo. Ale teď ještě chci říct k sobě. Letos jsem podnikla se svým kamarádem do Polska. Byla jsem Karpáč, to je odvrácená strana Krkonoš. Bylo to tam nádherný.
0: Ano.
1: Já taky už jsem tak tělesně horší, než bylo dřív. No, ale tak jsem si to tam hezky taky užila. Zítra přijede také z Polska moje dcera, je tam s celou tlupou, jmenuje se to tam Roby, je to nahoře u moře, u Baltu.
0: Ano.
1: No a mluvila jsem s ní včera a bylo tam 17 stupňů, obrovský vítr, takže skoro nikde ani nemohli chodit. No jak byl, dneska mi taky volala, ale asi už je tam hezky, no. No a teď ještě zase k sobě. Tak já se těším hrozně moc. V dcerou pojedu ve čtvrtek příští týden, pojedeme na Půlčiny, to je u Francový Lhoty a tam budeme ubytovaní v místě, kde dávno zemřela moje tchyně bydlela.
0: Ano.
1: A i můj zemřelej manžel dávnej.
0: Ano.
1: No a tam se těším, tam půjdeme na ty skály Půlčinský, to je blízko Setína, tak to bude nádherný. Neteře tam poznám, já je znám, tak se tam setkáme. No a to přijedu a potom s tím mým kamarádem pojedu zase do jižních Čech k našemu jakoby jezeru.
0: Úžasné.
1: No,
0: takže máte před sebou, paní Jano, to hodně.
1: Těším.
0: Ano.
1: No ale hrozně se těším, no. A ten kamarád můj, ten snad byl všude, já to nechápu, jak to za ten svůj
0: zvládnul,
1: život mohl stihnout. No. A on snad nebyl jenom na Aljašce.
0: To se má, paní Jano, viděl skoro celý svět. Já moc děkuju za vaše vyprávění.
1: Tak.
0: A zdravím.
1: No, mějte se všichni moc hezky.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Naschválnou.
0: Krásnou dovolenou. Pan Mojmír napsal ze Svitav. Jen jednou hrozně dávno jsem byl na klasické dovolené, ale měli jsme skvělého arcibiskupa Krištofa, který pořádal zájezdy na různá významná místa a bral sebou poutníky. Tak jsme navštívili Izrael a Jordánsko, Istanbul, Finsko, Srbsko. Měl jsem tu čest sloužit s ním ve významných chrámech spolu s patriarchy a metropolity, ale taky jsme pořádali dětské tábory v Jeseníkách. Jenže přišlo stáří a nemoci. Už nikdy nikam nepojedu. Leda mě někdo vyveze na jeden den. I tak děkuji. Přeji hezké vysílání a radím, jezděte do světa, dokud můžete. Paní Lenka z Rakovníka napsala. Dobrý večer, Jani. Moc ráda bych na Moravu, přímo na Pálavu. To místo nás přímo nabíjí energií. Celé okolí Pálavy je prostě nádherné a hlavně miluji moravské lidičky. Nás moře neláká. Rádi jezdíme po celé České republice, ale Pálava je srdcovka. Přeji všem krásné zážitky, ať už se vypravíte kamkoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

paní Jana Zjerkova napsala: Dobrý večer, Jani, nikdy jsem nebyla u moře, takže ano, chtěla bych ho jednou vidět, nebo nějakou tu lagunu s vodopádem. Ještě, že je doba moderních technologií, díky kterým se tam můžu alespoň virtuálně podívat. Hezký zbytek léta přeji. Paní Jano, samozřejmě krásný je zbytek léta i vám. Já mám radost, že se dnešní noční linka vydařila, že jste hojně telefonovali a také hojně psali. No a tak na závěr bych mohla říct ještě, kam bych se ráda kromě té Afriky podívala. Tak už jsem zmiňovala Moravu. Nemám ji tak procestovanou po dovolených. Jak říkám, jezdili jsme tam hrát nebo zpívat a tak dále, ale víte, já bych si ráda udělala čas a na Valašsko, protože to skoro vůbec neznám. Stejně tak bych se ráda podívala i na jih Moravy. Pravda, byla jsem tam, ale nemám to tak procestované, jak bych si přála. Zmiňovaná Pálava, ta mě taky láká. No prostě těch míst v Čechách je hodně. Já jako studentka jsem jezdila často do jižních Čech, které opravdu mám moc ráda. Stejně tak miluju severní Čechy, které byly zatracované, protože tam bylo hodně chemického průmyslu a nebyl tam čistý vzduch. A dneska díky bohu už je to jinak. A já kdykoliv jedu do mých rodných Lovosic a Litoměřic, tak jsem šťastná, že ten kraj je mým domovem, že jsem se tam narodila a České Středohoří je prostě mojí srdcovou záležitostí. Takže těch míst, co máme a kam bychom se chtěli podívat, je tolik, že za jeden život se to asi prostě stihnout nedá. Ale tak to se nedá nic dělat. Musíme být spokojeni s tím, co stihneme. Ale jak už tady několikrát zaznělo, Nečekejme až někdy, ale dělejme to. A já se musím přiznat, že teď jsem to začala dělat a doufám, že mi zdraví bude sloužit a že ještě něco uvidím. Milí přátelé, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 25. srpna. A mě bude zajímat, co jste si v životě nejvíce přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít třeba dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. Tak co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte potom už roky? Dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce a Jarka se vás bude ptát na strach a fobie. Z čeho je máte? Každý se něčeho bojíme. Někdo nesnese pavouky, jinému se dělá špatně jen při představě, že má letět letadlem. Někdo nemůže do výtahu, vadí mu malé uzavřené prostory nebo má strach z výšek. A někdo třeba nemá rád psy, hady, injekce, bouřku nebo jízdu po dálnici. Tak to všechno budete s Jarkou dnes v noci probírat. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří. Když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad? No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
3: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
3: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan Vévoda velmi naspěch.
3: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
3: Ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
3: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
3: Zlé pochybil jsi, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
3: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půlí cestě. A pak není to můj úřad přijímat i zde hosty a neměl jsem také rozkazu.
3: Vy na mládež! Pro slovo na kvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletich státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme mi, pane Purkrabí, zda mu nejede pan Vévoda ocukrovat to ovoce?
3: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana Vévody právě po chudi. Mohl dobře počkat pan Vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
3: Jo?
2: Zde právě přichází.
3: No, jest již tady, co naplat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
4: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
3: Čas i nevčas přijel si, pane na Karlštejn.
4: Já v nevčas?
3: Odpust mé upřímnosti, pane Vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí. Tak vždycky včas chceš-li užít i pohostinství, jakého může poskytnout i Karlštejn.
4: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
3: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
4: Přijel sám?
3: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
4: Tak. A kde je král Petr?
5: Ten mi nepřekáží.
3: Prohlížel si hrad. Nevím. Pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbiška Strotiny.
4: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
3: Však tu právě oba přicházejí.
6: Pane Vévodo.
4: Důstojný otče.
6: Tvoje milosti, to je pan Vévoda Bavorský.
7: Jaké to shledání. Pamatují se dobře na pana Vévodu.
4: Ze slavností krakovských.
7: No, ovšem. To byly časy, pánové.
8: Tak veselý již nebudem.
7: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
3: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
7: Líbí? To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále? Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové? Šťastná to země.
6: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
7: A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
6: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
7: Odpust, důstojný otče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
4: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
7: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
6: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Jdu na nešpory do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
7: Mé díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
9: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
4: Děkuji, nevím, věru.
7: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkraví.
9: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Peštu.
7: Konečně jsme sami.
4: I po hostinství někdy překáží.
7: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
4: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
7: V Praze dobře.
4: A zde?
7: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
4: Ale?
7: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
4: Nerozumím, králi.
7: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
4: Nechápu, kam směřuješ.
7: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
4: Pak neznáš císaře.
7: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí, ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
9: Jsi na omilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost Karlova.
7: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
9: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské, v druhé pak je útočištěm císařovým, když naň doléhají trudy vladařské.
7: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo, ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dáti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
8: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
10: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dietricha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů.

0: všemi plesem a radostí vítati vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštejn. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem veden vzorným výkladem otce Arnošta tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jak obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný vždy novou nelákal lahodou a tisícerými dýše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet Ostrého a zadumanou stráň Plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej nablízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje, tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě, pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou a rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.
4: Když mám tekutou rém,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Z té nejstarší nahrávky, alespoň části Vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Jarnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královská milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte. Chci ti ukázat drahocený pás, který...
3: Však vévoda.
2: No dobrá, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško... A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíni. Prosím, k věci, sedněme.
4: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratry mými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podával jim ruku k smlouvě přátelské.
2: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, bych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté. Ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
4: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
2: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné příčiny.
4: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabil pevnější půdy v Německu.
2: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovolil, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které... že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
5: Když ti odpovídám, že císař ví o mé návštěvě, že svolil mi, sam arcibiskup Arnold za mne mluvil.
6: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel druhý schod.
5: Právě s ním jsem na schodech se sumul. Viděli tedy okolku, císař nečeká.
6: Nebudu vám to pomoc, to je násilí, jak jsem, pane,
5: vynikáš. Tak ty nerad lovit pod mě.
6: Co chceš, já nesmím pustit nikoho a císař je na modlitbách.
5: To mi právě vho, nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
6: No ty jsi šílený, proč kvůli mě?
5: Nač přede mnou tajnosti, vím všecko. Všecko, sladký panoši, dej mi políbení a uvěřím, no, že nejsi dívko.
6: Po mně na hněv císařů nebudu volat.
5: Políbení nebo budu volat?
6: Ne, já to neučiníš.
5: To učiním.
6: Zpátky svědče.
5: Dobrá, tak lépe se smluvíme.
6: Co? Zde jsi se těžce zklamal, král jeruzalemský. A teď jdu pro císaře.
5: Stoj!
6: pomoc!
2: Náš zásný bratr a host, ale to z nočních návštěv ani nevídu. Zbraně, spor, co to znamená?
6: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
2: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
7: Císařský pane.
8: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
2: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
4: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
2: Naopak, dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pánové.
8: Bůh s tebou, milosti.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
9: Dále od hradu, dále.
10: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
11: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane Purkram.
10: Celý den nevýjdu z honu a schonu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
11: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
10: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv. Těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
11: Pane Purkrabí, věz tedy. My jsme jednali.
10: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali, co to je?
11: Ale vždyť jsem posud neřekl.
10: A snad já ti v tom dokonce překážím, ne? Tobě to je věru podobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
11: My jsme tedy jednali.
10: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
11: My jsme tedy jednali.
10: To slyším po třetí a stále nevím kde.
11: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
10: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
11: Ano.
10: Upřímné slovo.
11: Ano.
10: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
11: ano,
10: nemůže mu to nikdo mít za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
11: Ale já...
10: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj, dobrou noc.
11: Ty, pane Purkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc, věc velké váhy mne za tebou vedla.
10: Ach, bože, to je k zbláznění, co tedy chceš, ale rychle.
11: Stalo se něco.
10: Mluv, čertu, co se stalo?
11: Na hradě je žena.
10: Ne.
11: Ano.
10: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
11: Alena.
10: Rány boží,

0: odtud jako moje žena.
1: Alena je tu, aby tebe i mne uvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
0: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
1: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
0: Mlčet, pane Purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
1: A na čem mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Vyť, to jsi chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se se špatnou potázali.
0: Pane Purkrabí, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane Purkrabí.
1: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jítro.
2: Pane Purkrabí, pane Purkrabí.
1: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj. Co poroučíš, pane vévodo?
2: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
1: Mně? Jakožto Purkrabího?
2: Mhm.
1: Určitě už ví všecko. Hořím zvědavostí.
2: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
1: Už to ví. Není vyhnutí. Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
2: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
1: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
2: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu Purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
1: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
2: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí?
1: Ne, ten neví o ničem.
2: Tedy ví o tom císař sám.
1: Císař sám možná, ale já ne, já nevím. A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
2: Jeho milost, král Kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panošem a tento panoš byl...
1: Pan Pešek hlavně, šenk císařů.
2: A tento panoš byl dívka.
1: Oh.
2: V šatu tvé barvy, pane Purkrabí.
1: Děkuji ti, pane vévodo. Oh. Jdu se podívat do předsíně císařovi. O bože, jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
2: Dobré pořízení, pane Purkrabí.
3: Není to dvorné nechat mě čekat tak dlouho o samotě. Lípa voní, lavička láká k posezení a Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
4: Aleno!
3: Konečně! No, pojď přece blíž. Pojď si sednout ke mně na lavičku.
4: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
3: Proč?
4: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
3: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
4: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
3: Jdi, ty mne jen tak škádlíš.
4: Musím jít, ale víš... Jeden polibek by neškodil.
3: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
4: Když nesmím.
3: Tak tam zůstaň bez polibku.
5: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
6: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny a teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni. Prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To purchlebství. Tam jsme si jistí. Rychle. Zavřeno. Co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpeční tam ovšem nebudeme. Ale co nám zbývá? Rychle.
4: Hrdličky již ulétly. To je škoda.
5: To je tvá vina. Měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko. My z jedné strany a purkrabí z druhé strany. Vezmeme je pěkně do klešti.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený. Mašel i vzbudit císaře. Teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým láteřením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána na hon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale... Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v přecíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No... A dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat... Můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit?
2: A.
1: Pozná ji.
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíní bylo přece pološero. Spoléhejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a mluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici!
4: Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
4: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
4: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
4: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
4: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
4: To já také říkal, měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netrestej.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
4: Viděl jsi, milosti, viděl. Stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně, je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
4: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
4: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
4: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
4: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek jest vinen.
4: Trestej mne i jeho, ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
4: Láska císařská milosti.
0: Ty ovšem kvůli musíme již dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat, pane Purkrabí.
4: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?
5: Drží se to, děvče, jak pravý šerný.
6: A nepoddáte?
5: Tu urážku ti splatím, pane vévodo. Já tě neopustím, pane bratře.
1: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
5: Císař.
6: Běda.
5: Však se nepodáme.
1: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě? Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
6: Císař ví všecko.
4: Milost, milost císaři.
7: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil. Tento panoš, který je přestrojená dívka.
4: Já musel bránit svou nevěstu.
7: V hrdlo lžeš.
1: Ticho! Mluvte bez vášně, ať mohu klidně soudit.
4: Bezstrážníci se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem, toť vše.
7: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědět, jak pěkně šetří zákonů císařských.
4: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena. Dcera pana Mikuláše z Wartenberka.
3: Nešťastné dítě.
4: A co se rozkazů císařských týče?
1: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
4: Milost.
6: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
1: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
3: Císař odpouští.
6: Milosti, díky. Díky.
1: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
3: Rytíře, slyšíš?
1: Rytíře Peška, víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartenberka.
6: O díky.
3: Sláva císaři. Ale nahnala jsi mi strachu, Aleno.
5: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
7: Škoda, nepovedlo se.
5: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
7: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
2: Co to znamená?
3: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
8: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
9: S omluvou, že přicházím tak nečekaně.
10: Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
3: Císařovna.
1: Jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána.
10: Vyjela jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
3: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
1: A zbloudila snad.
10: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka bleskly mi vstříc věže Karlštejna. Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
2: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
0: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
10: Ty bys chtěl?
0: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
11: Pane Purkrabí, představ je královně.
3: Má netež Alena a pan Pešek hlavně.
10: Rytíř, strýčku. Dívka v obleku panoše? A v těchto barvách?
0: Cestou ti všecko vysvětlím.
11: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
3: Hned se stane, milosti.
11: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
12: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
13: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
11: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu!
6: Nepodáte mi rámě? Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
3: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc na Karlštejně.